0: se doptával Kuba Lofítek. Dobrý poslech vám přeje za tým Rádia 7 Milan Remeš.
1: Ahoj, já jsem Kuba a dneska bych vám chtěl povědět o mé cestě za Bohem. Já jsem vlastně vyrůstal od malička v krásné mluvící křesťanské rodině, kdy opravdu rodiče nás s láskou vedli k Bohu. Každý týden jsme navštěvovali křesťanské společenství, takže už od malička jsem slýchával a vnímal to, co křesťanství znamená. A zároveň jsem získal i pár neuvěřitelně skvělých kamarádů na celý život, kteří jsou mi oporou a musím říct, že v tomhletom mi rodiče dali fantastický základ, ale nikdy jsem vlastně nevěděl, co to přesně znamená být křesťan, následovat Boha. Bylo to pro mě strašně moc abstraktní a jelikož jsem fotbalista, tak jsem už odmala jezdil na kempy Ambassadors, kteří vlastně pořádají, spojují fotbal s křesťanstvím. A na jednom z těchto kempů, kdy vždycky večer bylo nějaké slovíčko o Bohu a zároveň bylo spousta chval, tak jsem vlastně cítil, že to je pro mě ta správná cesta, že takhle chci žít, že se dá spojit i fotbal s křesťanstvím a že to je něco pro mě důležitého. A když jsem přijel domů, tak jsem říkal mamce, že se chci nechat pokřtít, že jsem se rozhodl právě na kempu Ambassadors. Od té doby se samozřejmě moje víra stále vyvíjí. Je to občas náročné, občas radostné, ale to nejdůležitější na tom je, že můžu každou tu chvilku prožívat s Bohem, že mu můžu svěřit úplně všechno, co se v mém životě děje. A to je na tom to nejlepší, že tu vždycky pro mě někdo je, o koho se můžu opřít. A určitě bych moc rád vás všechny povzbudil, jestli nevíte, jak to udělat, nebo jestli byste taky chtěli zažít tuhletu volnost a svobodu, tak se určitě můžete pomodlit. A modlitba neznamená nějaká dlouhá báseň, kterou musíte odříkat, ale klidně stačí říct jenom, Bože, jestli seš, tak se mi ukaž. A pokud to budete myslet opravdu vážně a budete o to mít zájem, tak vězte, že se vám Bůh ukáže.

0: Zaznělo, že jsi vyrůstal v křesťanské rodině. Bral jsi to od malička jako výhodu, jako něco, za co jsi vděčný, nebo přišly i třeba chvíle, kdy jsi to v životě bral jako handicap? Proč musím tohle, proč musím tam, nebo proč si třeba nemůžu žít po svém, nebo dělat to a ono? Bylo to vyrůstání v křesťanské rodině vždycky požehnáním, něčím dobrým v tvých očích, nebo to někdy bylo handicapem?
1: Občas to bylo náročné, tak jsem si samozřejmě říkal, proč musím v neděli stávat brzy a všichni můžou vyspávat. A různé takové banální záležitosti, nebo když jsem poprvé přišel na fotbalový trénink, tak jsem nechtěl, aby to nikdo věděl, že jsem se za to vlastně styděl, což vídám kolem sebe i v téhle době, ale přijde mi to úplně zbytečné, protože pokud člověk skutečně má rád Boha, tak jeho hlavním cílem je, aby to ostatní věděli a aby ho ostatní také poznali. Takže pokud se ve stejné situaci jako já, když jsem přišel na první fotbalový trénink, tak určitě se nemáte za co stydět a buďte na to hrdí a říkejte ostatním lidem o tom, jak dobré to je.
0: A jaké v tomto byly třeba ty tvoje první kroky v té změně, kdy žiješ s tím povědomím, je to něco, za co se stydím, a najednou se to v tobě změní a chceš, aby to bylo něco, co je přirozenou součástí toho, kým jsi, o čem mluvíš, jak reaguješ?
1: Určitě to nebylo jako, že se to stalo najednou, že najednou prostě se to celý změnilo, ale bylo to takové jednoduché věci, kdy třeba ve škole se tohle téma otevřelo a já jsem se hrdě přiznal, že to je něco, v čem vidím smysl a v co věřím, a vlastně postupně takovými malými kroky jsem došel až k tomu, že o tom s radostí sdílím příspěvky na sociálních sítích.
0: Zmínil jsi také to, že na tom křesťanském fotbalovém kempu byly večer nějaké programy, nějaké duchovní programy, bylo tam pro vás připraveno něco v tomto smyslu a v tobě to nějak zarezonovalo, něco to v tobě způsobilo. Někdy to může být takové mystérium, takové tajemno, to, co se odehrává mezi námi a Bohem. Dalo by se do toho nějak nahlédnout, jaká je ta komunikace člověka s Bohem v ten daný moment, kdy se člověk nějak Bohu vědomně otevírá a prostě chce ho pozvat do svého života?
1: Určitě bych řekl, že člověk opravdu musí být upřímně otevřený tomu, a když poslouchá nějaké to křesťanské slovo nebo kázání, tak vědomě si hledat, kde se v tom příběhu dokáže najít. Já si pamatuju, že jsem z toho večera odcházel s úplnou radostí a nabit energií, protože jsem věděl, že to je přesně ta cesta, kterou se chci vydat a na kterou mě Bůh volá.
0: Vztah s Bohem a to setkání s ním, je to více či méně o nějaké životní proměně? Dalo by se říct, v čem Bůh proměnil nebo proměňuje tebe, když si vezmeš ten život, kdy jsi možná v tom prostředí vyrůstal, ale neměl si k tomu osobní vztah a teď je to něco tvého osobního, k čemu se hrdě hlásíš?
1: U mě vlastně není zas taková obrovská životní změna v tom životním stylu, v tom, jakým způsobem se prezentuju, ale ta největší změna byla určitě ta, že jsem vlastně na to byl pyšný, jak už jsem zmiňoval, a nebál jsem se o tom mluvit, že jsem věděl, že taková je moje identita a chci, aby to všichni ostatní věděli, když to předtím to byla spíš identita naší rodiny a mě nějakým způsobem přisouzená a úplně jsem se v tom neviděl. Takže taková ta změna, že opravdu cítím, že tohle je moje cesta.
0: Někdo by mohl i namítnout, narodil se do křesťanské rodiny, tak si tu cestu měl umetenou. Já jsem se narodil do úplně jiné a prostě pro mě ta cesta není. Jak třeba oslovit nebo povzbudit k tomu objevování vůbec toho, kým Ježíš je, co tady pro člověka udělal? Jak tomu povzbudit člověka, nebo jaký by vůbec mohl mít důvod takový člověk začít o těchto věcech přemýšlet, když v uvozovkách tím je nepolíbený?
1: Já si myslím, že určitě by se měl každý člověk, a to vůbec nezáleží na tom, jestli věří Ježíše nebo ne, měl podívat na tu historickou otázku, co se píše v Bibli, a k klidně si to analyzovat logicky, racionálně, protože to, co se tam dozví za moudrost, je opravdu neuvěřitelná. Pak už záleží jenom na člověku, jaký rozhodnutí učiní, ale myslím si, že by měl každý člověk hledat a zjišťovat si o tom informace, protože většina lidí o tom neví vůbec nic a potom, když ty informace má, tak může udělat svoje racionální rozhodnutí a rozhodnout se, jakým směrem se vydá, ale přijde mi škoda, že spousta lidí vůbec se tomu ani neotevře a vlastně ani nezjišťuje, co je možné a co se stalo v našich dějinách.
0: Zazněla i ta touha nechat se pokřtít. Jakým milníkem nebo jak důležitou událostí pro tebe v životě byl křest a jak bys to přiblížil pro člověka, který opět třeba není z křesťanského prostředí?
1: Určitě to byl velký milník. Bylo to vlastně v době, kdy jsem ještě byl menší, mohlo by mít 12 let. A vlastně je to nějaký ukazatel toho, že člověk se vydává na cestu za Ježíšem a že s ním chce žít. A vlastně tím křtem to potvrzuje, což symbolizuje, že vlastně je ponořen do vody a jakmile vyjde z vody, tak vychází nový člověk, který chce následovat Ježíše.

Jakub Čermák nakonec poznal, co to znamená být křesťanem a na své životní cestě se vydal za Ježíšem. Křesťanská identita jeho rodiny se stala i jeho vlastní. Zároveň nás všechny zve, abychom o Ježíši a o tom, co je o něm napsáno v Bibli, přemýšleli také. Abychom tu důležitou zprávu, která je tady pro nás, nenechali bez odpovědi. Nemusíte vyrůstat v křesťanské rodině, abyste mohli věřit Ježíši Kristu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně víry, napište nám prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Děkujeme, že jste u dnešního vyprávění byli s námi. Pokud byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš s Kubou Lofítkem a těší se na slyšenou zase příště.

Dnes 20 hodin a 15 minut naladíte pořad 3D Talk, který nabídne další díl ze série rozhovorů Vojty Barota, tentokrát na téma, jak vést z druhé pozice.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi.

Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

0: Noční pohoda s Proglasem.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kolena padáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krásně.

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme. Těžko nás

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

V pátek 23. ledna 2026 vychází album Songbooks Live, společné dílo dvou kapel, belgického instrumentálního souboru Ver a ženské vokální skupiny ze Švédska Kongero. Pořad, který posloucháte, má premiéru v den vydání alba, ale věřím, že si jej s chutí poslechnete i kdykoliv později. S jedním členem skupiny Ver a s jednou členkou souboru Kongero hovořil Milan Tesař, který vám přeje příjemný poslech. Setkali jsme se ve finském Tampere na světovém hudebním veletrhu Vomex. Konkrétně tedy u mého mikrofonu seděli Peter Jan van Kerkhoven z Belgie a Lotta Andersson ze Švédska. Než si pustíme první část rozhovoru, poslechneme si v podání obou skupin původně nizozemskou píseň se švédským textem Grisdeline, Väderben för sol och regn.

0: Představujeme si společný projekt belgické instrumentální skupiny Wehr a vokálního souboru Kongero ze Švédska. O tom, jak tato spolupráce vznikla, bude jako první hovořit Peter Jan van Kerkhoven za Wehr.
1: Well, actually, with our band, we have already...
2: Naše kapela má za sebou už několik alb a různých projektů a zároveň máme rádi, když je naše práce nějak propojená s něčím specifickým z našeho regionu. Tentokrát jsme se tedy zaměřili na krásné písně, které máme ve svých zpěvnicích, v takových starých knihách. Zároveň se naskytla příležitost v podobě Merode festivalu, který rád realizuje mezinárodní projekty, tedy propojuje vždy dvě kapely, jednu belgickou a jednu ze zahraničí. Hned nás napadla skupina Kongero. Ozvali jsme se jim a oni okamžitě řekli ano. Následně jsme požádali vládu o finanční podporu, protože jde samozřejmě o náročný projekt s velkým počtem hudebníků na pódiu. Všechno klaplo. Absolvovali jsme třídenní rezidenci s intenzivními zkouškami a už čtvrtý den se v květnu 2024 uskutečnil první koncert.
0: My pokračujeme písní Jolie Fille, po které bude o spolupráci obou skupin hovořit Lotta Andersson.

0: first thing is that,
1: první věc je, že jsem Pitriana i Berta znala už dřív a mám je ráda i lidsky, což je při společné práci strašně důležité. A i proto jsme na začátku řekli ano. Pak jsme měli ještě takovou malou zkoušku před samotnou rezidencí. Poznali jsme ostatní a celé to od začátku probíhalo velmi uvolněně, bez napětí, v krásném a inspirativním prostředí pro tvorbu. Pro nás jako čtyřhlasý vokální soubor je tu samozřejmě určitý limit v počtu tónů, které můžeme současně zpívat, i v celkové hlasitosti. A tahle spolupráce pro nás znamenala jakousi další vrstvu možností, kam se můžeme s kapelou posunout. A byla to opravdu nádherná cesta.
2: Schon lief je belgická lidová píseň zaznamenaná v 16. století.

0: Ptám se Petr Jana ze skupiny Ver, co vlastně dámy ze souboru Kongero přinášejí jejich jinak čistě instrumentální kapele.
1: Je toho určitě víc, ale zásadní je práce s texty, protože ty vyprávějí příběh, třeba o rytíři, který potká dámu. Najednou při aranžování uvažujete jinak, protože máte k dispozici samotný příběh písně. My máme samozřejmě 5 nástrojů a můžeme hrát spoustu tónů najednou, pokud chceme, ale pořád je to 5 lidí oproti 9. Takže se tím otevírá obrovský prostor pro další barevné vrstvy. Každý hlas je navíc samostatná barva, kterou můžete přidat, a bylo to nádherné v tom, že se hudba mohla stát někdy ještě výpravnější nebo až orchestrálnější díky těmto hlasům. Jindy jsou zase hlasy přímo součástí aranžmá, zatímco my hrajeme melodii a oni nás třeba doprovázejí. Je to opravdu krásná spolupráce, kde zkoušíme různé přístupy a výsledkem je, že ten projekt zní jako jedna kapela, ne jako 2 kapely vedle sebe. Myslím, že jsme to tak cítili i na pódiu.
0: My si teď dáme další pijáckou píseň s názvem Drinking Like a Sweet Swede.

0: Dalším tématem našeho rozhovoru je výběr a aranžování písní. Slovo má opět Petr Jan.
1: My jsme s kapelou vždycky vycházeli ze starých rukopisů a tentokrát byla myšlenka začít přímo od starých zpěvníků. Máme v nich krásné písně, které ale sami zpívat nemůžeme, protože nejsme zpěváci. Některé z těchto skladeb jsme tedy poslali členkám skupiny Kongero, aby si poslechli melodii a příběh. Někdy se jim text líbil a šlo spíš jen o překlad. Jindy cítili jiné vyznění a texty upravili. Nebo k těm skladbám skutečně napsali úplně nové texty. Pracovali jsme tedy velmi svobodně, bez historických ambicí, šlo čistě o hudbu samotnou a byli jsme flexibilní v aranžích. Výchozím bodem byly vlámské písně, protože jsme na projekt získali velmi pěknou podporu od naší vlády, ale samozřejmě jsme chtěli přidat i krásnou švédskou hudbu. Na albu proto jsou švédské písně a například také velmi pěkný valčík z Lotina regionu. Je instrumentální a zpěvačky zde používají jejich typické diddling. Nebo jiddling, nevím přesně, jak se tomu říká.
2: Myslím, že mezinárodní termín je mouth music. My říkáme trala a v Irsku se tomu možná říká lilting. Jde o to, že hlasem zpíváte instrumentální melodie. A to je jedna ze specialit skupiny Kongero. Máme moc rádi taneční hudbu, takže i to se do tohoto projektu promítlo. Další věc je, že každý z nás se do procesu aranžování zapojil jinak intenzivně. Petr Jan a Anna Wikenius byli velmi produktivní a ostatní z nás přispívali v různých fázích při hledání finální podoby aranží nebo nápadů, které jsme pak společně rozvíjeli. Byl to dobrý proces, kde každý mohl uplatnit své silné stránky.
0: Poslechneme si švédskou středověkou baladu Kloster Jungfrun.

0: Posloucháme spojené skupiny Ver z Belgie a Kungero ze Švédska a s jejich členy také hovořím v pořadu Jak se vám líbí. Mají švédská a vlámská lidová hudba hodně společného?
1: Yeah, absolutely. There are many things that are similar.
2: Ano, rozhodně, je tam spousta podobností. A čím víc se člověk noří do detailů vlastní tradice, tím víc si uvědomuje, že je to vlastně pořád totéž. Některé příběhy v těch písních jsou velmi podobné. Takže například na albu máme dvojici jedné vlámské a jedné švédské písně o člověku, který odchází daleko do východních zemí. Je to stejný příběh, jen s jinými melodiemi. A teď jsou ty dvě skladby na albu propojené.

0: Jak to vlastně vypadá s koncertní podobou společného projektu skupin Ver a Kongero?
1: Tento projekt jsme už odehráli několikrát. Myslím, že jen v Belgii to bylo už přes 15 koncertů. Záběrem této koncertní série jsou vlastně poslední dva koncerty, které zároveň tvoří album. Jde tedy o živou nahrávku pořízenou přímo na pódiu. V Belgii pak chystáme koncert k vydání alba 26. ledna a na léto máme domluvené, nebo alespoň vysněné, některé velmi pěkné festivaly. Tady na Vomexu jsme navíc vedli několik hodně zajímavých rozhovorů.
2: Plánem je také dostat se s tímto projektem do severských zemí, tedy hrát nejen po Belgii, ale obecně po Evropě a možná i ještě dál.
1: Ano, společně pojedeme například i do Francie. Zároveň jsme ale pořád dvě samostatné kapely. Každý z nás má své vlastní projekty a vzniknou i nové. Nejde tedy o trvalý projekt v tom smyslu, že by další album bylo znovu společné. Od začátku jsme ale cítili, že mezi našimi kapelami existuje velmi silné a příjemné propojení a že se nám spolu dobře pracuje. Dlouhodobý plán je takový, že pokud se objeví pořadatel, místo nebo nějaká zvláštní příležitost, budeme moci tuto hudbu společně uvést. Určitě to uděláme. Projekt nemá skončit, jen bude existovat v tomto otevřeném režimu.
0: Tady je další nizozemská melodie se švédským textem En snövit fågel, sněhobílý pták.

0: Jaké jsou nejbližší plány skupin Kongero a Ver?
1: Nejbližší plán skupiny Kongero je turné po Spojených státech a také několik koncertů v kanadském Quebecu. Omlouvám se, teď si na všechno další nevzpomenu, je toho opravdu hodně.
2: My už teď přemýšlíme o budoucím projektu s videoumělci, protože bychom rádi na pódiu pracovali s projekcemi pohyblivých detailů z obrazu Petra Brechla. Je to malíř, v jehož obrazech se objevují i moje nástroje, tedy vlámské dudy. A chtěli bychom tyto vizuální prvky využít jak na pódiích, tak v koncertních sálech jako další rozšiřující hudební prvek. To je teď hlavní téma našeho přemýšlení.
0: Poslouchali jste rozhovor s Petr Janem van Kerkhovenem z Belgie, zastupoval instrumentální skupinu Ver, a Lotou Anderson ze švédské skupiny Kongero. Hráli jsme si z jejich společného alba Songbooks Live. Rozhovor vznikl ve finském Tampere na světovém hudebním veletrhu Vomex. Natočil jej a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Překlady odpovědí načetli Alena Rubášová a Josef Javůrek. O zvuk se staral Šimon Kupka. Tady jsou z alba ještě dvě ukázky. Belgická středověká balada Ridder och Jungfrun, rytíř a dívka, a švédská píseň z 19. století Bis Kalle Waltz.

za dveřmi někdo čekal na naději, že nevydržím, že vstanu.

0: nevybírám. Něco se blíží k mému otomanu, že nevydržím.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

navždy první i poslední. V mých očích si sebe prohlédni.

už dávno zapomněl, sloufok sklopítá. Stáda běží opodál a můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká do černé tmy, oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuj, v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět rudou růží.

má v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuje v balerínách tam a zpět. Jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět. Rudou růží rtům zašeptám, že s tebou kráčím dál a vpřed.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt.

vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm skočíme.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

a ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestách.

chladničky na druhé. Na druhé víří prach. I ve zvířeném prachu cesta.

V noci zkouším psát, usínám ve dne, čumák mého psa. Záhadně šedne, čím kratší je můj krok, tím víc mi to sedí, tak ještě nějaký rok a pár odpovědí.

že takový jsem, i takový můj táta byl. Jo, jo, já vím, že takový jsem. Neběhám už rád, prostě jen tak chodím týdně 7x.

jsem. I takový můj táta byl, jo, jo. Já vím, že takový jsem. Takže nakonec láska přijde sama, cvaka spadne klec a zazvoní.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 25. května. Ve Vatikánu byla dnes představena první encyklika papeže Leva XIV. Nadepsána je Magnifica Humanitas a je věnována sociálnímu učení církve v éře umělé inteligence. Nemáme odpovědi na všechny technické otázky, ale přinášíme moudrost o člověku, kterou dnešní doba zoufale potřebuje, řekl papež ve své promluvě při prezentaci, kterou vám přinášíme v plném znění. A na závěr přiblížíme pro naši zemi velmi významnou nominaci. Novým nunciem v České republice byl dnes jmenován irský arcibiskup Eugin Martin Nugent. Příjemný poslech. Ve Vatikánu byla dnes představena první encyklika papeže Leva XIV. Nese titul Magnifica Humanitas a je věnována sociálnímu učení církve v éře umělé inteligence. Podepsána byla symbolicky v den 135. výročí encykliky Leva XIII. Rerum Novarum. Papež v encyklice vyzývá k ochraně velkolepého lidstva, v němž přebývá Bůh, skrze úsilí o pravdu, důstojnost práce, sociální spravedlnost a pokoj. Velkolepé lidstvo stvořené Bohem dnes stojí před rozhodující volbou. Postavit novou babylonskou věž nebo vybudovat město, kde Bůh a lidstvo žijí společně. Úvodní slova první encykliky Leva XIV. Shrnují její základní důvody a účel. Papež ji podepsal, jak už jsme naznačili, 15. května, v den výročí vyhlášení encykliky Rerum Novarum. Papež prevost nyní navazuje na odkaz svého předchůdce a sepsal sociální encykliku, která se zabývá jednou z hlavních výzev naší současnosti, umělou inteligencí. Encyklika Magnifica Humanitas je rozdělena do 5 kapitol. Vychází z předpokladu, že technologie není silou člověku nepřátelskou, ani není sama o sobě zlem. Na druhou stranu však není neutrální, protože přebírá tvář toho, kdo ji vymýšlí, financuje, reguluje a používá. Odtud také papežova výzva budovat v dobrém a zůstat lidmi, v duchu logiky odvážné spoluzodpovědnosti a společenství. Prezentace encykliky se poprvé v novodobých dějinách zúčastnil papež osobně. Jeho promluvu vám přinášíme v plném znění. Drazí bratři a sestry, jak velkým znamením naděje je to, že navzdory rozdílům mezi námi dokážeme naslouchat jeden druhému. Tato výměna názorů jasně vypovídá o závažnosti této chvíle, ale také o důvěře, že společně dokážeme rozpoznat hlavní otázky naší doby a tím i budoucnosti lidstva. V klíčových okamžicích dějin je církev povolána rozklíčovat nové věci ve světle evangelia a lidské důstojnosti. Před 135 lety můj ctihodný předchůdce Lev XIII. Pozoroval situaci továrních dělníků, jejich vykořeněné rodiny a nové formy chudoby vyvolané rychlou průmyslovou transformací. Pochopil, že církev nemůže zůstat stranou. V době epochálního zlomu, ohrožujícího lidskou důstojnost, vyslovila encyklika Rerum Novarum své evangelní a sociální poselství o nových věcech, které se odehrávaly. Dnes čelíme transformaci podobného rozsahu, s důsledky možná ještě většími. Umělá inteligence již zasahuje do mnoha oblastí našeho života a ovlivňuje rozhodnutí, která dávají tvar lidskému soužití. Dramaticky se mění také způsob vedení války. Stejně jako někdejší papež Lev, cítím, že mi byl svěřen úkol nahlížet na další obrovskou transformaci očima víry, s jasností rozumu, s otevřeností k tajemství a má je před sebou volání chudých a země, znějící v mém srdci. Magnifica Humanitas vzešla z naslouchání, stejně jako to činil Lev XIII. Naslouchal jsem vědcům a inženýrům, kteří s upřímným nadšením pracují na technologiích schopných zmírnit nesmírné utrpení.
Politickým představitelům a veřejným činitelům, kteří vytrvale usilují o spravedlivá pravidla. Rodičům a učitelům, kteří mají hluboké obavy o budoucnost nejmladších generací. Dostali se ke mně i jiné, velice znepokojivé hlasy o stále autonomnějších zbraňových systémech, které jsou prakticky mimo dosah jakéhokoliv účinného lidského řízení. Slyším velice znepokojivé zprávy o algoritmech, které mohou na základě dat zkreslených předsudky a nespravedlností blokovat přístup ke zdravotní péči, zaměstnání a bezpečnosti. A slyšel jsem mlčení těch, kteří nemají hlas při rozhodování. Rozhodování, která pravděpodobně přinesou nové formy exkluze a utrpení. Na základě tohoto naslouchání dozrálo znepokojivé přesvědčení vyjádřené v Magnifica Humanitas. Umělá inteligence musí být odzbrojena. Vím, že je to silné slovo, ale bylo zvoleno záměrně, protože tato doba potřebuje slova schopná upoutat pozornost, probudit svědomí a ukázat lidstvu cestu vpřed. Církev se již dlouho zasazuje o jaderné odzbrojení, protože si uvědomuje, že každá velká technická síla může ovlivnit životy lidí a proto musí být doprovázena odpovídajícím morálním rozlišováním a veřejnou kontrolou. Jaderné odzbrojení zůstává službou míru a důstojnosti lidské rodiny. V podobném smyslu je nyní třeba odzbrojit umělou inteligenci, aby byla osvobozena od logiky, která z ní činí nástroj nadvlády, exkluze nebo smrti. Stejně jako jaderná energie musí být ve službě všem a společnému dobru. Rozhodnutí o technologii nesmějí být nikdy oddělena od svědomí a odpovědnosti. Neoddávejme se spánku jako ostatní, napomínal apoštol Pavel, zůstaňme bdělí. Taková bdělost je dnes nezbytná. Mír, který není pouhou absencí války, je spravedlností v akci. Když však technologie oslabuje náš kritický smysl, mír sám je ohrožen. Odzbrojení však nestačí. Musíme stavět. Slovo stavět mi připomíná léta, kdy jsem působil jako misionář v Peru. V roce 2017 zasáhly sever země přívalové deště a povodně a mnoho rodin zažilo, jak jejich domovy pohltilo bahno a zmizelo i mnoho cest. Tam jsem se naučil, že obnova neznamená pouze nahradit to, co bylo zničeno. Znamená napravit vztahy, obnovit důvěru a znovu probudit naději v budoucnost. Navíc na obnově nikdy nepracujeme sami. V Magnifica Humanitas připomínám biblického proroka Nehemiáše. Před zřícenými hradbami Jeruzaléma schromáždil malomyslný národ, aby přinesl znovu zrození. Obraz hradeb neospravedlňuje uzavřenost ani rozdělení, ale vybízí každého, aby přispěl svým dílem. Přikládáním cihly k cihle dostává tvar spravedlivější soužití, schopné chránit důstojnost všech. Nehemiášovo úsilí promlouvá do naší doby. Umělá inteligence může být staveništěm dějin v rámci horizontu společenství, v němž se technický pokrok učí sloužit lidskému životu. Ať každý stavitel pečlivě rozhoduje, jak bude stavět, varuje svatý Pavel. Nebojí se staveniště, spíše varuje před stavbou bez pevných základů. Nebojíme se umělé inteligence, ale neustále mějme na paměti otázku člověka. S našimi nejmocnějšími technickými nástroji nemůžeme zacházet nedbale. Skutečný rozvoj, říká papež Pavel VI., se vždycky týká každého člověka a celého člověka. Každého znamená, že nikdo nesmí být ponechán na okraji digitální transformace. Celého znamená, že nikdo nesmí být redukován na produktivitu, kognitivní výkon nebo pouhá data.

Nikoli pro privilegovanou hrstku, ale pro celou lidskou rodinu. To je civilizace lásky, o které hovořil svatý Pavel VI. A kterou svatý Jan Pavel II. Tak důrazně hlásal jako horizont, k němuž máme společně směřovat. Není to naivní sen, je to směr. Je to cesta, kterou Ježíš Kristus otevírá v dějinách. To je důvod, proč se církev s pokorou a upřímností přeje být součástí diskuse o umělé inteligenci. Nemáme technické odpovědi, ani se nesnažíme nahradit ty, kdo mají odborné znalosti. Přinášíme však moudrost ohledně toho, co je lidské, kterou naše současná doba zoufale potřebuje. Každý člověk je jedinečný a nenahraditelný, svobodný a inteligentní subjekt obdařený svědomím, schopný hledat Boha, sloužit druhým a pečovat o náš společný domov. Proto vyzývám všechny členy církve a lidské rodiny. Naučme se naslouchat jeden druhému, čelit současným výzvám s odvahou a spolupracovat na budování ličtější a bratrštější společnosti. Z této prezentace Magnifica Humanitas si prosím odneste úkol zachovat bdělost a jako tvůrci naděje pokračovat v budování na staveništi naší doby. Ať duch vzkříšeného Pána Ježíše podporuje naši společnou práci. Každého z vás svěřuje naší Matce Marii. Její Magnifikat zpívá o velikosti Boha, který pozvedá pokorné. Ať nás naučí rozpoznávat pravou velikost každého muže a každé ženy v lásce a službě. Ať Pán učiní plodným velké dílo, které dnes svěřujeme jeho milosti, a dovolí, aby civilizace lásky dozrála v dějinách. Ze srdce vám všem vyprošuji jeho požehnání. To byla promluva papeže Leva XIV. Během prezentace jeho první encykliky Magnifica Humanitas. Svatý otec jmenoval dnes, 25. května, nového apoštolského nuncia v České republice. Stal se jim arcibiskup Eugen Martin Nugent, dosavadní nuncius v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Arcibiskup Nugent se narodil 21. října 1958 v irském Scariffu. Po studiích na papežské Gregoriánské univerzitě byl v roce 1983 vysvěcen na kněze a následně působil 4 roky v pastoraci v rodném Irsku. V roce 1991 se vrátil do Říma a zahájil studia na papežské církevní akademii. Zároveň dokončil doktorská studia kanonického práva. Do diplomatických služeb svatého stolce vstoupil v roce 1992. Je zkušeným diplomatem, který pracoval na řadě nunciatur, mimo jiné v Turecku, v Izraeli, v Palestíně a na Filipínách. Za pontifikátu Benedikta XVI. Byl papežským reprezentantem pro Čínu se sídlem v Hongkongu. V roce 2010 jej papež Benedikt XVI. Jmenoval apoštolským nunciem na Madagaskaru a apoštolským delegátem na Komorách. Papež František jej v roce 2015 jmenoval apoštolským nunciem na Haiti a v roce 2021 potom v Kuvajtu, Bahrajnu a v Kataru. Arcibiskup Eugen Martin Nugent vystřídá v Praze arcibiskupa Juda Tadea Okola, který byl 11. března jmenován papežským nunciem na Haiti. To byly hlavní zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bromková. Laudetur Jesus Christus.

0: po niektoré rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete. Možno niekde v inom svete.
1: Krátce před 6. hodinou ranní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z promluvy papeže Lva před modlitbou Regina Celi na svatopetrském náměstí o hodu božím svatadušním.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. O slavnosti letnic jsme vybízeni, abychom rozjímali nad darem Ducha Svatého, který byl hojně vylit na rodící se církev a který je dnes znovu udělován jejím členům jako světlo a síla, provázející je v každé životní situaci. Můžeme se zamyslet nad obrazem Ducha Svatého, který nám liturgie představuje. Duch otevírá dveře. Evangelium nám totiž říká, že tam, kde byli učedníci, byly dveře ze strachu před židy zavřené. A zároveň nám skutky apoštolů vyprávějí, že duch sestoupil jako silný vítr, který tyto dveře otevřel, přiměl učedníky, aby vyšli ven a hlásali radostnou zprávu o vzkříšeném Kristu. Také dnes si můžeme položit otázku, jaké dveře otevírá Duch Svatý? První dveře vedou k Bohu samému, protože nám otevírají přístup k jeho tajemství, zjevenému v Ježíši Kristu. Skrze dar svého ducha nás Bůh obdarovává pravou vírou, umožňuje nám chápat smysl písma svatého, dává se poznat jako blízký a umožňuje nám účast na svém vlastním životě. Duch Svatý nám pomáhá osobně zakoušet Boha, setkávat se s ním v Ježíši a nejen v dodržování zákona, ale rozpoznávat jej i v sobě samých a objevovat znamení jeho přítomnosti v každodenním životě. Druhé dveře jsou dveře večeřadla, tedy církve. Bez ohně Ducha Svatého zůstává církev vězněm strachu, bojí se výzev světa, je uzavřená do sebe a proto také neschopná navázat dialog s měnícími se časy. Duch otevírá dveře církve, aby byla přijímající a vstřícná ke všem, i k těm, kteří zavřeli dveře před Bohem, před druhým člověkem, před nadějí, před radostí života. Jak připomínal papež František, jsme povoláni být církví, která žehná a dodává odvahu, církví s otevřenými dveřmi pro všechny. A konečně Duch Svatý otevírá dveře našich srdcí, pomáhá nám překonávat odpor, egoismus, nedůvěru a předsudky a činí nás schopnými žít jako Boží děti a jako bratři a sestry mezi sebou. Kde je Duch Páně, tam se rodí bratrství mezi lidmi, skupinami a národy země a všichni mluví jedním jazykem lásky, jež sjednocuje a harmonizuje rozmanitost. Bratři a sestry, i v naší době a zejména o letnicích musíme vzývat Ducha Svatého, aby otevřel všechny dveře, které stále zůstávají zavřené. Potřebujeme znovu objevit Boha jako Otce, který nás miluje, budovat církev, v níž se všichni cítí být doma a vytvářet bratrský svět, v němž mezi všemi národy vládne pokoj. Stejně jako první učedníci, svěřme se přímluvě Panny Marie, která je příbytkem Ducha Svatého a matkou církve.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme úterý 26. květen 2026. Podle katolického kalendáře je i památka italského mystika veselého svatého Filipa Neriho, zakladatele kongregace světských kněží oratoriánů, apoštola Říma, patrona mládeže a humoristů. Zemřel v tento den roku 1590. Svátek má i Filip, jméno z řečtiny znamená milovník koní. A podle pranostiky na svatého Filipa tráva již rozkvítá. V následujících minutách nás čeká četba dnešního evangelia. Po té ranní chvály chybět nebude ani duchovní slovo. A v 6 hodin a 45 minut přivítáme u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože nás čeká ranní zíváček.

Slovo svatého evangelia podle Marka, kapitola 10, verš 28 až 31. Tu mu řekl Petr: My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Ježíš odpověděl: Amen, pravím vám. Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase. Domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování a v budoucí věku život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Jiří.
0: Připravíme si příslušné stránky breviáře. Máme památku svatého Filipa Neriho, kněze. Všechny texty budou ze společných textů o duchovních pastýřích. Strana 1941 v novějším vydání, 1941 nebo 1723 ve starším vydání, nebo 1723. Antifony a žalmy budou ze 4. týdne žaltáře, strana 1296 v novějším vydání, 1296 nebo 1167 ve starším vydání, nebo 1167. Závěrečná modlitba bude z památky na straně 1539 v novějším vydání, 1539 nebo 1375 ve starším vydání, nebo 1375. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. O Otče náš, jenž jsi v nebesích, budiš veleben ode všech synů svých, tebou vyvolených, že služebníky věrné posíláš církvi své.
1: Jejich kníže je Kristus, náš Pán, nejmilejší syn tvůj, jen z lásky nám dán. Jich hlavou je on sám, který vše ve všech dělá, služby své v nich koná.
0: Ty jsi, Kriste, počátek i konec, ty jsi vyzdvihl v poslední tento věk služebníky nové, aby věrně sloužili církvi tvé křesťanské.
1: Blažení jsou ti služebníci, toho kněžství Kristova účastníci, jim ustanovení, aby církvi sloužili vždy v dobrém svědomí.
0: Blažený je i tvůj lid s nimi, který je od Boha obdařen jimi a má v nich svědectví, že se tu děje pravé Kristovo poselství.
1: Chci tě, Hospodine, chválit celým svým životem, chci se ubírat cestou bez úhonou.
0: O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat, tobě, Hospodine, chci zahrát.
1: Chci se ubírat cestou bez úhonou, kdy ke mně přijdeš.
0: Chci kráčet v nevinnosti srdce, ve svém domě.
1: Nepostavím si před oči nic hanebného.
0: Nenávidím toho, kdo jedná zvráceně. Ke mně se nepřidruží.
1: Příčí se mi zkažené srdce, nechci znát nic zlého.
0: Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá, toho zahubím.
1: Pyšného očima a nadutého srdcem toho nesnesu.
0: Svým zrakem budu hledat věrné v zemi, aby přebývali se mnou.
1: Kdo kráčí životem bez úhoně, ten mi bude sloužit.
0: Nebude bydlet v mém domě, kdo jedná lstivě.
1: Kdo mluví lživě, před mýma očima neobstojí.
0: Denně chci hubit všechny bezbožníky v zemi, abych vyplnil z Hospodinova města všechny pachatele nepravosti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Chci tě, Hospodine, chválit celým svým životem, chci se ubírat cestou bez úhonou.
1: Nevzdaluj od nás, Pane, své milosrdenství.
0: Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, a chválihodné a velebené je tvé jméno na věky.
1: Neboť jsi spravedlivý ve všem, co jsi nám učinil.
0: Zhřešili jsme, špatně jsme jednali, když jsme od tebe odpadli, chybili jsme ve všem.
1: Nevzdávej se nás navždy pro své jméno, neruš svoji smlouvu.
0: Nevzdaluj od nás své milosrdenství, pro Abraháma svého miláčka, pro Izáka svého služebníka a Izraele svého svatého.
1: Jím si slíbil, že jejich potomstvo rozmnožíš jako hvězdy nebes, jako písek na mořském břehu.
0: Ach, Pane, malými jsme se stali před všemi národy. Pokořeni jsme dnes na celé zemi kvůli svým hříchům.
1: Nemáme v tento čas ani hlavu, ani proroka, ani vůdce. Není celopal, žertva, nekrvavá oběť, ani kadidlo.
0: Nemáme místo, kam bychom přinesli před tebe své prvotiny a nalezli milosrdenství.
1: Přijmi nás aspoň pro zkroušenou mysl, pokoru ducha.
0: Jako celopal beranů a bíků, jako 10 000 tučných beránků.
1: Tak ať je dnes před tebou naše oběť, ať se ti líbí, že tě zcela následujeme, aby nebyli zklamáni ti, kteří doufají v tebe.
0: Celým srdcem tě nyní následujeme, bojíme se tě a hledáme tvou tvář.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Nevzdaluj od nás, Pane, své milosrdenství.
1: Bože, zaspívám ti novou píseň.
0: Veleben buď Hospodin, má skála, on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.
1: On je mé milosrdenství, mé útočiště, má pevnost a můj zachránce.
0: Můj štít a můj útulek, on mi podmaňuje národy.
1: Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš? Co je smrtelník, že na něho myslíš?
0: Člověk se podobá vánku, jeho dny stínu, který přichází.
1: Hospodine, skloň svá nebesa a sestup, dotkni se hor a budou dýmat.
0: Sešli blesk a rozprašne přátele, vystřel své šípy a poděs je.
1: Vstáhni svou ruku z výšin, vytrhni mě a vysvoboď z přívalu vod a z ruky cizáků.
0: Jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.
1: Bože, novou píseň ti zaspívám, na harfě s 10 strunami ti zahrají.
0: Tobě, jenž dáváš králům vítězství, který si vysvobodil Davida, svého služebníka.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, zaspívám ti novou píseň.
0: Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera, i dnes, i na věky. Nenechte se svést všelijakými cizími naukami.

0: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné. Budou bdít nad mým lidem.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné. Budou bdít nad mým lidem.
0: Ani ve dne, ani v noci nesmí nikdy mlčet.
1: Budou bdít nad mým lidem.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné. Budou bdít nad mým lidem. Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat duch vašeho Otce.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele, z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna, ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat duch vašeho Otce. S vděčností chvalme Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce a pokorně ho prosme. Pane, buď pastýřem svého lidu.
1: Kriste, ty dáváš církvi pastýře a jejich službou se ujímáš svého lidu.
0: Dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.
1: Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele.
0: Nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.
1: Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře duše i těla.
0: Ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
1: Ty posíláš své svaté, aby slovem i příkladem vedli tvůj lid k tobě.
0: Na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
1: Pane, buď pastýřem svého lidu.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Ty v každé době posíláš svým služebníkům svého svatého ducha, aby je naplňoval láskou a vedl ke svatosti. Naplň i naše srdce radostnou zbožností, jaká vyzařovala ze svatého Filipa. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen. Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo. První čtení z úterý 8. týdne v mezidobí.
1: V úterý 8. týdne v mezidobí čteme 3. kapitolu knihy Job. Podtitul Jobův nářek. Potom Job otevřel svá ústa a proklel svůj den. Job se ujal slova a řekl, zhynout měl den, kdy jsem se narodil, a noc, která řekla, počat je chlapec. Ten den se měl stát temnotou, neměl se o něho starat Bůh nahoře, nemělo nad ním zasvitnout denní světlo. Mělo si ho přivlastnit šero a tma, mělo se na něho položit mračno, mělo ho vyděsit zatmění ve dne. Tu noc mělo uchvátit temno, neměla se spojit se žádným dnem roku, neměla vejít do počtu měsíců. Ano, ta noc měla být neplodná, neměl se v ní rozeznít jásot. Proklítí měli, kdo zaklínají dny, kdo mají moc vydráždit draka. Zatemnit se měly hvězdy jejího svítání, marně měla čekat na světlo, neměla patřit na řasy jitřenky. Neboť nezavřela brány lůna mé matky, neskryla soužení před mýma očima. Proč jsem nezemřel při východu z lůna, nevyšel z života, abych hned zhynul? Proč mě kolena vyšla v ústrety, proč prsy, aby mě kojily? Neboť nyní bych ležel v pokoji, spal bych a odpočíval s králi a rádci světa, kteří stavějí pro sebe hrobky, anebo s velmoži, kteří oplývají zlatem, stříbrem plní své domy. Nebo bych zmizel jako zahrabaný plot, jako nemluvňata, která nespatřila světlo. Tam, kde přestává zuření zločinců, kde odpočívají ti, jimž ochabli síly, spolu se zajatci, které už netrápí strach, neslyší tyranův křik. Malí a velcí jsou si tam rovni a otrok je zbaven pána. Proč soužení dostávají světlo a život ti, kdo mají zármutek vnitru? Kdo touží po smrti a ona nepřichází? Raději než poklady by ji vyhrabat chtěli, radovali by se až k jásotu, plesali by, kdyby nalezli hrob. To se stává muži, před nímž je skryto, co má dělat, kterého Bůh uzavřel ze všech stran, neboť místo chleba jsem dostal údělem nářek a mé vzdechy tryskají jako voda. Hrůza, které jsem se hrozil, mě stihla, z čeho jsem měl strach, dolehlo na mě. Nemám oddech, nemám klid, nemám odpočinek, už zase nové vzrušení.

0: Bylo 6 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme úterý 26. května 2026. Podle katolického kalendáře je i památka italského mystika, veselého svatého Filipa Neriho, zakladatele kongregace světských kněží oratoriánů, apoštola Říma, patrona mládeže a humoristů. Zemřel v tento den roku 1595. Před 265 lety z Říma do Příbora převezli ostatky svatého Urbana, který byl vyhlášen patronem moravského města. Právě před 150 lety opustil tento svět zakladatel novodobého českého dějepisectví, přezdívaný otec národa, historik a politik František Palacký. Devadesátiny by oslavil duchovní Českobratrské církve evangelické a teolog, jehož knihy se staly učebnicemi ekumenické teologie, profesor Pavel Filipy. Na věčnosti je od roku 2015. A před 80 lety se v Československu konaly volby do ústavodárného národního shromáždění, ve kterých zvítězili komunisté. Svátek má Filip, jméno z řečtiny znamená milovník koní. Podle pranostiky na svatého Filipa tráva již rozkvítá. A nyní se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 23. Vát bude slabý, během dne kromě západní polovy Čech mírný vítr ze severních směrů do rychlosti až 5 metrů za sekundu. To je pro tuto chvíli vše a teď si pustíme píseň Raj. Připomínám, že v 6 hodin a 45 minut se naši nejmenší mohou těšit na ranní zíváček, ve kterém dnes budeme hádat večerníčky.
1: Ty dorožeňka, ty gospodně,

6. hodinou a 36. minutou se zaměříme na očekávané události dnešního dne. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy svolala na dnešek sympozium k nedožitým devadesátinám svého někdejšího děkana, duchovního a teologa profesora Pavla Filipiho. Vzpomínkové setkání k 150. výročí úmrtí Františka Palackého pořádá církev Československá husitská u jeho pomníku v Praze na Palackém náměstí. Festival Meeting Brno pokračuje doprovodným programem pro školy, přednáškou Martiny Viktorie Kopecké Tělo, domov, duše, komentovanou procházkou s Martinem Koplíkem Německé Brno, debatou Domov v sobě a scénickým čtením z povídek Arnošta Lustiga. Příznivci hnutí Mary Smiles se setkají k vzájemnému seznámení a sdílení v ostravském Koblově.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Ahoj holky, ahoj kluci. Mám velkou radost, že vás mohu po delší době opět přivítat u ranního zíváčku, který bude patřit soutěži, ale samozřejmě také modlitbě, kterou začneme. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, děkujeme ti za nový den, který od tebe dostáváme. Díky, že máme kamarády, se kterými si můžeme hrát a také, že se můžeme radovat ze tvé lásky k nám. Amen. Dnešní první písnička nás zavede do cizích zemí, konkrétně do Anglie.

0: 3, 4, 5 pro ty z vás, kteří budou znát správnou odpověď na moji otázku. No a nápověda zní takto. Náš dnešní hrdina se řadí mezi hmyz. Vždy strší dobrou náladou, jen tak něčeho se nezalekne a dokáže si poradit za všech okolností. Poznat ho můžete například podle toho, že rád nosí červenou puntíkovanou mašli kolem krku. Možná si také vybavíte jeho hmyzího kolegu Brouka Pitlíka, který se neustále chlubí a myslí si, že všechno zná nejlíp. Oba vymyslel pan spisovatel Ondřej Sekora. Tuto postavičku můžete znát a už vidím, že nám někdo volá. Hned to vezmu. Ahoj, tady Joška, kdo se k nám dovolal?
1: Markétka Bezděková.
0: Ahoj, Markétko, tak víš, na jakou postavu z večerníčku se dnes ptám?
1: Serda Bravenec.
0: Je to on. Tak mi řekni, četla jsi nebo dívala ses na večerníček s Ferdou?
1: Mám knížku.
0: A máš ji ráda?
1: No, tak trochu.
0: Tak trochu.
1: Je to hodně zajímavý.
0: Jo.
1: Je to hodně zajímavý.
0: A jaké pohádky ještě máš ráda? Jaké třeba máš knížky oblíbené?
1: Rákosnička, pak mám ráda...
0: Tak já si myslím, že Rákosníček je super, toho máme rádi všichni.
1: A taky Pat a Mat.
0: Pat a Mat. Tak dobře, protože jsi správně odpověděla na moji otázku a dám ti na výběr ze tří písniček, které můžeš někomu věnovat. Mám tu písničku Golfová škola, nebo Zraněná muška, anebo Švihadlo. Tak jakou si vybereš?
1: Zraněná muška.
0: Zraněná muška. Zní to smutně, ale já doufám, že to tak smutné nebude. A komu bys ji chtěla věnovat?
1: Mamince, tatínkovi do práce, babičce a dědečkovi do Brna a babičce do Vítkova.
0: No teda, ty budou mít velkou radost. Tak já ti moc děkuju, že jsi zavolala.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

To byla dnešní písnička za odměnu, no a my si o Ferdovi ještě něco povíme. Oblíbený loutkový večerníček Ferda Mravenec s nezaměnitelným hlasem Vlastimila Brodského vznikl již v roce 1960. Režíroval ho František Filip. Na rozdíl od německého seriálu z roku 1987 se drží knižní předlohy Ondřeje Sekory. A ještě něco málo k ději. Ferda je velmi šikovný, poradí s pracemi všeho druhu. Zapřáhne do kočáru pana Hlemíždě, ochočí si zeleného koníka, uspořádá hostinu pro rodinu malých ploštiček, nešťastně se zamiluje a nakonec jen tak unikne nespravedlivému výprasku a uprchne do světa. Ale Ferda by nebyl Ferda, kdyby si neporadil s krvežíznivým Tutínkem i s mravencožravou paní Střevlíkovou a nakonec postaví larvičkám chrostíků tak krásné podvodní domečky, že si vyslouží svobodu a vrátí se do rodného mraveniště. Tam se vrhne do vymýšlení všelijakých zlepšováků, ať už při lovu divokých mšic nebo čištění chodeb mraveniště. Mraveniště přepadnou loupežní cizí mravenci, ale pak se vše vysvětlí a příběh končí hromadnou svatbou. Někteří ženichové a nevěsty, o které Ferda zvláště pečoval, mají na krku stejné červené kravaty jako on sám. Tak to je z dnešního ranního zíváčku už opravdu vše. Já se s vámi, děti, loučím, no a zítra v 6 hodin a 45 minut zase naslyšenou. Ahoj!

0: Za malou chvíli v 7 hodin Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 7 hodin a vy posloucháte úterní Ranní Plus s datem 26. května. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A jaké náměty jsme vybrali pro tuto hodinu? Koho soud obvinil z praní špinavých peněz v takzvané bitcoinové kauze?
1: Koaliční politici slibují, že zohlední připomínky rezortů k návrhu zákona o Českém rozhlase a televizi, jak financování obou médií ovlivní avizovaný úbytek plátců a co vládní politici chystají.
4: Prioritou je zrušení koncesionářských poplatků a ještě předtím budeme jednat s řediteli obou institucí.
2: Jak chtějí pobaltské státy koordinovat postup vůči průniku dronu do svého vzdušného prostoru?
1: To vše uslyšíte po zprávách, dnes je připravuje Ondřej Látal.
5: Dobrý den. Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v takzvané bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhaný na svobodě. Ve vazbě kvůli tomuto případu jen dřív odsouzený Tomáš Jiříkovský. Na svobodě jsou stíhaní exministr spravedlnosti Pavel Blažek, dřív z ODS jeho náměstek, někdejší Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Obvinění jsou z legalizace výnosů, z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Víc k tomu v Ranním plusu řekneme po zprávách. Do poslanecké sněmovny se dnes vrátí návrh na snížení záloh na sociální pojištění u OSVČ. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozorňuje, že by tak živnostníci přišli o část důchodu.
6: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
5: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje, že změna podpoří drobné podnikatele. Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami. I technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitelé ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáš Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníků.
7: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americké letectvo podniklo nové údery na Írán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Íránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderů za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří.
8: Podle Pentagonu zasáhly americké stíhačky několik íránských lodí, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu. Íránská média informují o explozích v přístavním městě Bandar Abbas. Nepotvrzené informace mluví o 4 zabitých příslušnících íránských revolučních gard. Na diplomatické úrovni pokračují jednání o americko-íránské dohodě. Dokument by měl podle Washingtonu mimo jiné zajistit volnou plavbu lodí Hormuzskou úžinou. Teherán ale pohrozil, že jakékoliv izraelské bombardování Bejrútu by rozhovory ohrozilo. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
5: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým čelí 6 milionů tamních obyvatel. Minulý týden musela část lidí ve Vilniusu a okolí hledat úkryt. Vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře.
9: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden na sociální sítě napsala, že Rusko a Bělorusko nesou přímou odpovědnost za drony ohrožující životy a bezpečnost obyvatel východního křídla Evropské unie. Hrozbám spojeným s narušením vzdušného prostoru drony čelí Litva, Lotyšsko a Estonsko zhruba od poloviny března. Ohrožují je ukrajinské drony, které útočí na cíle v Rusku. Rusko ale tyto drony pomocí elektronického boje mate a některé následně míří do Pobaltí. Některé z těchto dronů v posledních týdnech havarovaly. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: A taky k tomu se s dalšími podrobnostmi v Ranním plusu vrátíme po zprávách. Odchodné 3 miliony korun dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získala Radiožurnál podle informačního zákona. Částka odpovídá jeho 12 platům. Kostkovi výši odchodného zajistila dohoda k pracovní smlouvě z roku 2023. Původně měl nárok na nižší částku. Potvrzuje mluvčí pojišťovny ministerstva vnitra Jana Šilerová.
10: Úpravu těchto náležitostí u doktora Davida Kostky schválila správní rada pojišťovny na svém zasedání v dubnu 2023.
5: Kostka získal o 200 tisíc korun víc než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. Kostka se k výši svého odchodného vyjádřit odmítl, rezignoval ke konci dubna. Ve funkci byl 11 let. Knihovny nejsou jen k půjčování knih, na to chce v Brně upozornit dnešní den brněnských knihoven v parku na Obilním trhu. Program míří na školáky i dospělé. Zájemci si budou moct vyzkoušet tvůrčí dílny, virtuální realitu anebo rozpoznávání skutečných fotografií od obrázků vytvořených umělou inteligencí. Podle mluvčího knihovny Jiřího Mahena Petra Pospíšila bude mít letos na místě své stránky přes 20 brněnských knihoven.
11: Zúčastní se fakultní knihovny brněnských univerzit, ale i méně známé knihovny, specializované jako například knihovna Ústavního soudu, Moravské galerie. Své zastoupení na akci by měla mít například i knihovna brněnského biskupství.
5: Doprava na plusu na D11C směrem z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem vzniká kolona pouze vlivem silnějšího provozu. Zastavíte na 17. kilometru a ke sjezdu na okruhu Černého mostu pojedete přes půl hodiny. V Praze na východní části okruhu naberete zdržení kolona od Hradecké D11, následně přes Čerbohol až k Průmyslové, zabere taky okolo 30 minut. A v Liberecké ulici směrem do centra Prahy přetrvává dlouhé zdržení, z konce Cínovecké k Blance je to stále navíc než půl hodiny. Dobře, dojeďte. A bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: vida não se vive uma só vez.
1: Novým apoštolským nunciem v České republice bude irský arcibiskup v diplomatických službách Vatikánu Eugene Martin Nugent. Včera ho jmenoval papež Lev XIV. Nový velvyslanec svatého otce přicestuje do Prahy ze své dosavadní blízkovýchodní mise. Jeho předchůdce, nigerijský arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, podle papežova rozhodnutí před pár dny odcestoval sloužit na Haiti. Pokračuje Petr Spáčil.
2: Dnes 67-letý Nugent původně absolvoval keltská studia, ale navázal teologii na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě. V roce 1983 se stal knězem a poté působil ve své rodné zemi. Od roku 1988 se vrátil do věčného města, kde pracoval ve státním sekretariátu svatého stolce. Začal se připravovat na diplomatickou cestu. V roce 1991 nastoupil na papežskou církev akademii. Svou první misi začal o rok později a postupně byl vyslán do nunciatur v Turecku, Jeruzalémě a na Filipínách. Od roku 2010 se vrátil do Irska a přijal biskupské svěcení. Jeho heslem je Udělejte, cokoliv vám řekne z Janova evangelia. Navázal službou na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Poté přešel na Haiti, kde mimo jiné podporoval například obnovu kostelů po ničivém zemětřesení nebo podněcoval k ukončení politické krize v zemi. V Kuvajtu a Kataru slouží od roku 2021 a nyní se přesune do Česka.

0: Přes 20 brněnských knihoven se dnes představí v parku na Obilním trhu blízko centra Brna.
1: Jde o to ukázat veřejnosti, že knihovny nejsou jenom půjčovnami knížek, ale standardně nabízí celou řadu akcí, jako jsou přednášky, koncerty, výstavy, besedy, workshopy a tak dále. Zúčastní se fakultní knihovny brněnských univerzit, ale i méně známé knihovny, specializované jako například knihovna Ústavního soudu, Moravské galerie, Archeologického ústavu Akademie věd a další. Své zastoupení na akci by měla mít například i knihovna brněnského biskupství.
0: Popsal Proglasu za organizátory mluvčí knihovny Jiřího Mahena v Brně Petr Pospíšil. Čtvrtý ročník Dne brněnských knihoven zve do parku na Obilním trhu studenty středních škol i širokou veřejnost. Potrvá od 10 do 19 hodin.
1: Kromě stánku knihoven bude na místě 5 stagí, workshopových stanů, kde si můžete vybrat program, který vás zaujme. Naše knihovna například představí makerspace, budete si moct vyzkoušet virtuální realitu nebo 3D tisk. Jiné knihovny zase nabízí program o umělé inteligenci, můžete si například otestovat, jestli rozeznáte uměle vytvořenou fotku od té reálné a dozvíte se, jak je od sebe odlišit. Nabídka je tedy opravdu pestrá, věříme, že si každý vybere.
0: Tolik od mluvčího knihovny Jiřího Mahena v Brně Petra Pospíšila. Vše podstatné o dnešním festivalu najdete na webu brněnskeknihovny.cz.

0: květné zahradě v Kroměříži, která je od roku 1998 památkou světového dědictví UNESCO, pracují v těchto dnech zahradnice na výsadbě letniček. Začaly v první polovině měsíce. Hotovo by mělo být do konce června. V ornamentálních záhonech pokvete mezi 50 až 60 tisíce květin, upřesnil zahradní architekt Pavel Novák.
1: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále aksamitníky vysazujeme, okrasné zelí, letos jsme zařadili i petunie. Oni se ty barvy hodně často opakují, u těch letniček je naštěstí větší výběr než u dvouletek. Máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou a zelí je takové růžovo-zelené.
0: Návštěvníci budou moci obdivovat letničky na Čestném dvoře před vstupem do květné zahrady a především na Janákově párteru před kolonádou, kde jich bude asi 40 tisíc.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Bylo 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme úterý 26. květen 2026. Podle katolického kalendáře je i památka italského mystika veselého svatého Filipa Neriho, zakladatele kongregace světských kněží oratoriánů, apoštola Říma, patrona mládeže a humoristů. Zemřel v tento den roku 1595. Čtvrtstoletí uplynulo od úmrtí učitele, spisovatele a náčelníka exilových skautů Josefa Kratochvila. Rovných 25 let je knězem pater Jiří Ptáček z kongregace kněží Mariánů, faráš v Hrádku u Vlašimi. 35 let kněžství si připomíná děkan katedrální kapituly svatého Mikuláše v Českých Budějovicích, pater Zdeněk Mareš. 53. narozeniny dnes slaví česká operní pěvkyně světové proslulosti, mezzosopranistka Magdalena Kožená. 55. slaví administrátor berounské farnosti pater Petr Bouška. 60 let se dožívá britská herečka Helena Bonhová-Carterová, známá třeba z role manželky Jiřího VI. V Oscarovém filmu Králova řeč. A svátek má Filip. Jméno z řečtiny znamená milovník koní. Podle pranostiky na svatého Filipa tráva již rozkvítá. A my se ještě podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 23. Vát bude slabý, během dne kromě západní poloviny Čech mírný vítr ze severních směrů do rychlosti 5 metrů za sekundu.

0: Kulturní centrum Atrium Žižkov v Praze bude dnes hostit koncert s názvem Čtyři živly. Na programu je hudba, která propojuje Bachův barokní svět s rytmem tanga, Astora Piazzolly a Gorkého Hermosy. Publikum okouzlí pohádky Václava Trojana i starobylá krása hudby Alfréda Šnetkeho. Vrcholem večera bude skladba Čtyři živly, dílo současného českého skladatele Tomáše Ileho, která zazní v nové komorní úpravě. Zve jeden z vystupujících, lotyšský akordeonista Mihailis Olehovs.
1: Jde o večer komorní hudby, ve kterém se akordeon potkává v hudebním dialogu s dalšími nástroji. Na pódiu vystoupí čtyři vědomí umělci. Rása Skleničková, Eva Blášková, Milan Arner a já, Michal Solekov. Ještě to je za zmínku náš klarnetista Milan Arner, který byl nominován na cenu Zlatý Amos. A taky Eva Blášková, která se hodně věnuje barokní interpretaci. Budeme se na vás moc těšit.
0: Doplníme, že na koncertě Čtyři živly v Atriu Žižkov se představí i houslistka Daria Kasina a naše redaktorka klavíristka Jana Rambousková.

0: uzdrav mě prosím, buď mou manopkou.
1: Na další workshopy křesťanské koučky a lektorky Magdaleny Volkové zve do Olomouce tamní Centrum pro podporu života farností. Obtížné situace při vedení skupinek přiblíží setkání v sobotu 13. června, informuje za pořadatele Lucie Cmarová.
2: Účastníci se budou učit rozvíjet nástroje potřebné pro vedení skupinky. Pomocí praktických cvičení a aktivit se budou učit vytvářet bezpečný prostor a rozvíjet postoj otevřenosti k jinakosti. Budou se také učit, jak vycházet s obtížnými účastníky ve skupince.
1: Zážitkový workshop s podtitulem Výzvy a úskalí při vedení skupinek se uskuteční v sobotu 27. června.
2: Akce je určena všem, kdo vedou skupinky, společenství, farní rady a podobně. Účastníci budou rozvíjet dovednosti, které potřebují pro moderování skupinek, budou se učit pracovat s rozličnými rolemi ve skupině, učit se vytvářet bezpečný prostor a také se budou učit, jak vycházet s obtížnými účastníky ve skupince. Přihlášky a více informací najdete na www.nacestevíry.cz.

0: Do Luhačovic na Zlínsku se příští týden po téměř 100 letech vrátí automobilové dny. Ve 20. a 30. letech patřili k vrcholům společenské sezony. Na přehlídku od středy 3. června do soboty 6. dorazí do lázeňského města 5 posádek z řady zemí. S historickými vozy navštíví i další místa regionu. Přehlídku organizuje Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko. Předseda Karel Kupka dodal.
1: Oživujeme tradici, která tady skončila před 100 lety a táhneme sem vzácný auta z celého světa. Oživili jsme vlastně tu historii, o kterou se tady pokoušelo už několik mých kamarádů a nebylo to jednoduché. Luhačovice jsou nádherné místo pro rekreaci a my to tam zaplavíme. Tady těma auta budeme se snažit tam udělat to, tu atmosféru těch 30. let, tak jak to tady bylo, když to tady založil Baťa se svými kamarády a partnery z toho Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko.
2: Plujete na vlnách Radia Proglas.
0: Dnes vás hudební kompas zve do Nesvačilky, malé obce, která se nachází nedaleko Brna, v Dýsko-Svrateckém úvalu. V neděli 14. června se tam bude konat benefiční koncert pro Nesvačilku, který pořádá písničkář Jan Běťák a na kterém budou přítomni také zástupci našeho rádia. Na koncertě vystoupí například slezská písničkářka Beata Bocek, která nám na úvod zaspívá píseň Stoje vodže v mým ogrodže.

Benefiční hudební podvečer v architektonicky oceňované kapli v Nesvačilce u Brna se uskuteční v neděli 14. června od 16 hodin. Dobrovolné vstupné podpoří stavbu varhan v kapli. Součástí akce bude komentovaná prohlídka kaple s architektem Janem Říčným a po skončení také neformální zpívání s folklorním souborem Lilium Liste a primášem Luďkem Běťákem. Hlavními hosty programu budou těšínská písničkářka Beata Bocek s novým albem Bílo a hráčka na citery Barbora Ši, která po letech strávených ve Finsku výjimečně vystoupí v rodném Česku. Program doplní duo Taj, trumpetista Jan Přibyl se svým souborem a Jan Běťák z hosty s písněmi ze svého alba Jazykem květin. My si poslechneme právě Jana Běťáka s písní Snář a poté Barboru Šis a se skladbou Gamlin.

Krátko se zasní a hned si něco přeji. Opičí obličej za snídku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy.

0: Postupně nám hráli Beata Bocek, Jan Běťák a Barbora Ši. Všichni mimochodem v nedávné době bodovali v mezinárodním žebříčku World Music Charts Europe. A všichni také vystoupí v neděli 14. června v kapli v Nesvačilce u Brna v rámci benefičního koncertu na vybudování varhan. Dnes ve 14 hodin se v hudebním kompasu budeme věnovat dánské skupině Afengin. Zítra ráno sáhneme po albu písní Mariana Vargy v podání zpěvačky Sissi Feher. A zítra odpoledne si představíme nové album italského hráče na vibrafon Luky Guzeli. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: A na co se zaměříme v této hodině? Odkud chce vláda vzít peníze na financování Českého rozhlasu a České televize ze státního rozpočtu?
1: Proč dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra rekordní odchodné ve výši 3 milionů?
0: A jak nejnovější americké údery v Iránu ovlivní ochotu Teheránu dál jednat o konci války?
1: Nejen to zazní po zprávách, dnes je chystá Ondřej Látal.
2: Přeju dobré ráno a hezké úterý. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
3: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
4: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
3: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
3: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: A nabídneme k tomu v Ranním plusu duel poslance hnutí ANO Ondřeje Babky a místopředsedy výboru pro mediální záležitosti a poslance a opoziční ODS Martina Baxy, bývalého ministra kultury. Hned po zprávách. Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníkům měla na odvodech na sociálním pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
6: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou, to tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ, proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
2: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnosti podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodů. Teplický okresní soud se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpikává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Projednání žádosti vrátil teplickému soudu odvolací krajský soud.
7: Státní zástupce a teplický soud se v lednu shodli, že zanedlouho 30-letý Dominik Feri zatím neprokázal polepšení a chybí mu sebereflexe. Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 koncem května 2024. Pražský soud ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby. Feri od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Iránu, a to jen pár hodin potom, co iránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Iránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
9: Iránskou delegaci v Dauha vedli dva nejvýše postavení politici současného Iránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Počet zraněných po víkendovém vzdušném útoku Ruska na Kyjev přesáhl 90, oznámili to kyjevské úřady. Dva lidé zahynuli. Kyjev proto žádá své partnery o zvýšení výroby zbraní protivzdušné obrany.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že protibalistické střely jsou kvůli válce v Iránu hlavním deficitem, ale protivzdušná obrana je pro Ukrajinu prioritou a je nutné hledat varianty řešení. Zelenský o tom telefonicky mluvil s prezidenty Francie, Norska a Finska. Se Spojenými státy se podle Zelenského bohužel nepodařilo dohodnout zvýšení výroby protibalistických raket a proto Ukrajina usiluje o urychlení této výroby v Evropě i o posílení vlastních kapacit. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Brno Střed vyčlení asi 20 městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim nabídne k pronájmu velkometrážní byty v centru města, o které nemají jiní nájemníci zájem. Nabídku bytů zprostředkuje od června realitní společnost města Brna. Studenti v nich mají mít nájem asi 8 000 korun měsíčně, včetně energií. Doplňuje radní a člen představenstva realitní společnosti Jan Mandác, ODS.
11: Pokud se přihlásí skupina studentů, řeknou, nás je tady celá parta a bereme celý jeden tenhle byt, tak bude samozřejmě preferovaná oproti těm jednotlivcům, ale zvládneme i tenhle ten typ lidí jako ubytovat. Ty pravidla jsou tak nastaveny, aby to šlo.
2: 6 minut po 8 ráno, pro vás máme taky dopravu na Plusu. Na D1 před Prahou ve směru z Brna čekejte hustý provoz už od sjezdu na Povice z 15. kilometru. K jižní spojce zabere cesta přes půl hodiny. Pokud z D1 na 10. kilometru sjíždíte na Pražský okruh směrem k letišti, i tam se připravte na výrazné zdržení, regulují provoz v obou tunelech. Jak kamiony, tak osobní auta se sunou v koloně od Jesenice z 82. kilometru. Na D1 mezi Kroměříží a Brnem se kolona kamionů natáhla až ke sjezdu na Vyškov západ na kilometr 226. Na D5 z Prahy na Norimberg kvůli kontrolám v Německu přetrvává kolona. Začíná se sjezdem na Přimdu na kilometru 141. Plní se taky levý pruh, osobním autem je to teď až na hodinu. Na D1 před Prahou směrem z Brna čekejte hustý provoz už od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. K jižní spojce zabere cesta přes půl hodiny. Sever metropole, tam je stále dost neutěšená situace jak v Liberecké do centra, tak na Staré Ústecké 608 mezi Zdiby a Kobylisy, taky v Ďáblické, Střelničné i Prosecké. Plné je taky okolí Libeňského zámku a Balabenky. A stejně tak před omezením na Ohradě. Vysočanská je ucpaná od Orlenu, zdržení i v Hartigově ulici nebo v ulici Jana Želivkého. Dobře dojďte. Úterý bude jasné, anebo skoro jasné, teploty 27 až 32 stupně v 1000 metrech na horách, dnes většinou kolem 23 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Bylo 8 hodin a 12 minut. Na Proglase se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze svolala na dnešek sympozium k nedožitým 90 svého někdejšího děkana, duchovního a teologa profesora Pavla Filipiho. Přednášky a workshopy o dezinformacích, kyberbezpečnosti, zdravých online návycích či umělé inteligenci nabídne dnes návštěvníkům veletrh mediálního vzdělávání. Pořádá ho Národní technické knihovně v Praze, hlavně pro učitele společnost Člověk v tísni ve svém programu Jeden člověk na školách. Rezidenční umělkyně letošního ročníku festivalu Pražské jaro, kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hannigan, bude mít v Rudolfinu první koncert s Českou filharmonií. Církev československá husitská ohlásila na dnešek vzpomínkové setkání k 150. výročí úmrtí Františka Palackého u jeho pomníku v Praze na Palackého náměstí. Komorní večer Čtyři živly hostí kulturní centrum Atrium Žižkov. Vrcholem má být stejnojmenná skladba soudobého českého tvůrce Tomáše Ileho. Vystoupí i pražská redaktorka Proglasu, pianistka Jana Rambousková. Festival Meeting Brno pokračuje akcí pro školy v Institutu paměti národa a komentovanou procházkou Německé Brno. V Arnoldově vile bude přednáška Martiny Viktorie Kopecké Tělo, domov, duše. Debata o hledání vnitřního domova a scénické čtení zpovídek Arnošta Lustiga. Čtvrtý ročník festivalu Den brněnských knihoven se odehraje v parku na Obilním trhu. Charitní středisko Gabriel v Ostravě hostí setkání pečujících, kteří se starají o lidi s demencí. Smyslem je vzájemné sdílení zkušeností, pomoc a podpora v těžkých situacích, které domácí péče obnáší. Příznivci hnutí Mary Smiles se setkají k vzájemnému seznámení a sdílení v ostravském Kolbově. Oázu zeleně otevřou v Kuřimi u Brna. Má inspirovat k zalévání stromů ušetřenou vodou z domácnosti. Podpoří zapojení veřejnosti do péče o městskou zeleň jako součást adaptace na změnu klimatu a rozvoje konceptu Smart Cities. Muzeum map ve Zlíně slaví druhé výročí založení. Návštěvníky vezme do zákulisí vzniku expozice o vojenském mapování a na komentovanou prohlídku s autorem Zdeňkem Kučerou.

0: Časopis Rodinný život, který vydává Centrum pro rodinu při Olomouckém arcibiskupství, otevírá témata týkající se rodiny, vztahů, životního stylu i duchovního života. Aktuálně vychází s tématem slušné podnikání. Více za redakci časopisu Markéta Matlochová.
1: V úvodu čísla čeká čtenáře hluboký rozhovor s emeritním světícím biskupem Josefem Hrdličkou. Šéfredaktorka Šárka Chlupová a Luboš Nágl společně s otcem biskupem nahlédnou na stav dnešní rodiny. Zavzpomínají na jeho bohatou překladatelskou činnost a dotknou se témat mládeže i věčnosti. Do zákulisí jedné z nejoblíbenějších křesťanských akcí roku zavede naše čtenáře Petra Dolíhalová, která poodhalí náročné přípravy Noci kostelů. Hlavní téma slušného podnikání propojujeme tentokrát s konkrétními lidskými osudy. Například manželé Kadubcovi vyprávějí o poctivém řemesle a lásce k vínu z malebného Horňácka. Jan Perout, zakladatel platformy Filmana, vysvětluje cestu křesťanských filmů k divákům. A paní Lenka Tran sdílí svůj neobyčejný příběh o životní a podnikatelské cestě z Vietnamu až do Česka. Pro milovníky dobrého jídla přináší klášterní kuchařka osvědčené fígle přímo od sester Františkánek. To jsou naše olomoucké sousedky.
0: V duchovní rubrice Na hlubinu se pater Prokop Šostřonek zamýšlí nad tím, kde v dnešním uspěchaném světě najít čas na to podstatné, informuje Markéta Matlochová.
1: V čísle nechybí ani osvědčené typy pro každodenní výchovu. Manželé Pilařovi představují metodu lentilek jako rychlou a efektivní cestu k motivaci dětí. A pokud řešíte generační střety, naše poradna vám poradí, jakou strategii zvolit, abyste úspěšně dostali teenagery z gauče k aktivnějšímu životu. Rodinný život jako křesťanský časopis pro rodiny v Česku se pyšní již 36-letou tradicí a svým čtenářům nabízí nejen hodnotný obsah v tištěné podobě, ale také exkluzivní bonus. Předplatitelé mají od letošního roku přístup k digitálnímu archivu zcela zdarma.

0: Pietní vzpomínkou na oběti z let 1939 až 1945 skončilo včera v Brně setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Odehrála se v Kounicových kolejích, využívaných za druhé světové války nacisty jako vězení i popraviště. Sobotní pouť smíření tak symbolicky uzavřel s modlitbou a požehnáním i ředitel proglasu kněz Martin Holík. Po skončení piety řekl:
1: Kounicovy koleje patří do naší farnosti, takže my jsme se střídali s farářem, ať to byl kterýkoliv, už teď 31 let. Takže to setkání tam je každoroční, tradiční, ale to bylo jiné tím, že tam teda bylo hodně sdělovacích prostředků, čili hodně kamer, hodně mikrofonů na tyčích a daleko více lidí. Právě proto, že Meeting Brno na letošek pozval, a to byl husarský kousek, právě celé konání těch sudetoněmeckých dnů. Já chodívám půlku, on je to velmi dokonale udělané, takže dopravní podnik města Brna tam převáží ty nízkopodlažní kloubové autobusy, takže každý člověk může volit podle svých sil. Potom jsme šli vlastně hromadně na Mendlovo náměstí. Tam bylo asi 170 odpůrců a těch lidí opravdu bylo 3000. Já to prožívám velmi intenzivně při tom startu. Tam zase letos bylo více projevů, protože tam byla taková generalita, která tam ještě nikdy nebyla. Ať to byl prostě bavorský premiér, ať to byla spolková ministryně sociálních věcí, ať to byli teda vysocí představitelé toho sudetoněmeckého sdružení. To je krajanské sdružení, když člověk řekne to krajanské, no tak krajan je ten, s kterým jsme ze společného místa. Takže když jedete někam do ciziny a zjistíte, že ten člověk je váš krajan, tak k ní máte hnedka velkou sympatii. Takže i dneska, když se používá to Sudeto Deutschen Landsmannschaft, tak už to samo o sobě je pejorativum. Ze sebe to člověk nemůže se třást jen tak snadno, kdyby neznal ty lidi osobně a neviděl se s nimi. Vše začíná setkáním. To je princip Meetingu Brno, čili tohle bylo setkání. Bylo to moc krásně připravené, byl tam jeden sbor vokální, pak tam byly žestě, tak to jsou takové ty fanfárové věci, na které my nejsme úplně zvyklí, a ještě lidé s těmi spolkovými znaky vyšívanými, což u nás bývá třeba na svatém Hostýně nebo tak, čili oni mají tu tradici krásně hluboce v sobě.
0: Sdílel s námi včera po návratu ze shromáždění v Kounicových kolejích v Brně ředitel tohoto rádia Martin Holík. I poslední akci historického setkání sudeckých Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Spoluzakladatel festivalu Meeting Brno, který sem krajanské sdružení pozval, k tomu řekl:
2: Jsem opravdu velmi vděčný taky za to, že žádná z těch pět, ať to byla pěta holokaustu, nebo teď třeba pěta v Kounicových kolejích, tak vlastně nebyla přerušena nějakým nesnesitelným křikem nebo nějakými takovými projevy. Takže děkuji také těm oponentům, že vyjádřili jasně svůj názor, ale že ty akce mohly proběhnout důstojně.
0: Nejvyšší vyznamenání sudetoněmeckého krajanského sdružení, Evropskou cenu Karla IV., převzal v Brně politik, spisovatel a dramatik, bývalý disident Milan Uhde. Získal ji za mimořádné zásluhy v budování vztahů mezi Českou republikou a sudeckými Němci. Předseda sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt ho při předávání ceny vyzdvihl jako symbol snah o evropskou jednotu, obhájce lidských práv a svobody. Laureát v poděkování řekl, že ocenění rád přijímá jménem všech lidí dobré vůle. Tleskali mu tisíce účastníků z Česka i Německa. Milan Uhde se narodil do brněnské židovské rodiny mluvící německy. Nacisté mu zavraždili 18 příbuzných, přesto vůči Němcům nezahořkl a po roce 1989 pracoval na obnovení vztahu s nimi. V červenci mu bude 90. Před začátkem Meetingu Brno vypověděl:
3: Téma festivalu Kde dom můj je obrovské, protože umožňuje každému zaujmout k němu stanovisko. Kde domov můj není otázka, to je úvod k vyznání v národní hymně a měla by být podobně pojatá i ta doprovodná akce k festivalu. Já se doufám festivalu účastním a zvu upřímně všechny, kteří mají zájem o dialog, zájem o setkání, aby přišli, protože je to vynikající příležitost, abychom se vzájemně viděli a mluvili spolu. Ale ten užší domov, to je rodina, to je dům nebo byt, kde bydlíme, nejužší sousedství lidí, se kterými se známe, to je něco, kde člověk prostě kotví. Strašně sobecké, co řeknu, ale je to pravda. Pro mě domov nejužší je moje knihovna.
0: To byl Milan Uhde, čerstvě nositel nejvyššího vyznamenání sudetoněmeckého krajanského sdružení Evropské ceny Karla IV.

Před malou chvílí bylo 8:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme úterý 26. květen 2026. Podle katolického kalendáře je i památka italského mystika veselého svatého Filipa Neriho, zakladatele kongregace světských kněží oratoriánů, apoštola Říma, patrona mládeže a humoristů. Zemřel v tento den roku 1595. Před 265 lety se z Říma do Příbora převezly ostatky svatého Urbana, který byl vyhlášen patronem moravského města. Právě před 150 lety opustil tento svět zakladatel novodobého českého dějepisectví, přezdívaný otec národa, historik a politik František Palacký. 90. by oslavil duchovní českobratrské církve evangelické a teolog, jehož knihy se staly učebnicemi ekumenické teologie, profesor Pavel Filipy. Na věčnosti je od roku 2015. A před 80 lety se v Československu konaly volby do ústavodárného národního shromáždění, ve kterých zvítězili komunisté. Svátek má Filip, jméno z řečtiny znamená milovník koní. Podle pranostiky na svatého Filipa tráva již rozkvítá. A nyní se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 23. Vát bude slabý, během dne kromě západní poloviny Čech vítr mírný ze severních směrů do rychlosti až 5 metrů za sekundu.

0: Svůj poslední koncert ze série má dnes rezidenční umělkyně Pražského jara Barbara Hannigan. Kanadská zpěvačka a dirigentka patří k nejoriginálnějším osobnostem světa klasické hudby, upozorňuje festivalový tým.
1: Její debut s Českou filharmonií ve strhujícím operním dramatu Lidský hlas s živou videoprojekcí. Multimediální představení, které již viděla a slyšela například milánská La Scala nebo diváci New Yorkské filharmonie, uvede Pražské jaro v české premiéře.
0: Doplnila pro posluchače Proglasu mluvčí Pražského jara Iva Nevoralová.

Vítěz Zlaté palmy, hlavní ceny právě skončeného mezinárodního filmového festivalu v Cannes, získal zároveň cenu ekumenické poroty, vyslané křesťanskými oborovými organizacemi Cygnis a Interfilm. Drama Fjord natočil v Norsku rumunský režisér Christian Mungiu. Sedmičlenná rumunsko-norská křesťanská rodina v palčivém snímku čelí úřadům, které jí odeberou děti kvůli domácímu násilí. Na produkci se vedle Norska a Rumunska podíleli Dánsko, Švédsko a Francie. Podrobnosti připravujeme.

Ve věku 95 let zemřel v noci na dnešek americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. Agentura AFP ho označila za poslední velkou osobnost zlatého věku jazzu a doplnila, že jeho dílo bylo bouřlivé i meditativní. Newyorský rodák spolu vytvářel podobu moderního jazzu. U jeho základů stál spolu s Charliem Parkerem, Milesem Davisem nebo Johnem Coltraneem. Vytvořil si vlastní styl, kombinující tradiční jazz s bebopem a rhythm and blues. V 50. letech natočil zásadní alba jako Freedom Suite. Celkově má na kontě zhruba 60 desek a na nesčetně dalších spolupracoval. Mnoho Rollinsových skladeb se stalo jazzovými standardy, třeba Doxy nebo Saint Thomas. Na rozdíl od mnoha umělců období poválečného jazzu, kteří předčasně zemřeli, měl Sonny Rollins dlouhou a plodnou kariéru. Roku 1973 byl uveden do jazzové síně slávy amerického jazzového časopisu Downbeat. Pracoval i po 80. navzdory dechovým potížím, které omezovaly jeho výkony, píše AFP. V říjnu 2012 koncertoval Sonny Rollins v pražské Lucerně. Do Česka se tehdy vrátil na den přesně po 30 letech.

gesta, pohled, úsměv, jak už minulým století a dávný písně, co nás zbližovaly.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znovu.

ti aspoň znova tak dobře

0: Je tu pořad Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Tentokrát navštívíme česko-německé poutní místo U Studánky, které vzniklo v Sudetech asi 6 kilometrů severně od Dvora Králové v obci Vítězná části Kocléřov. Po určité době úpadku zažívá toto místo svou renesanci, především díky zapsanému spolku poutníci od Studánky. A právě s nimi jsem se na místě setkal. Provázet nás budou dva členové spolku, a sice předseda a místní kostelník Pavel Sýbr a Václav Lokvenc, lesník a jeden ze zakládajících členů spolku. Dále paní Zuzana Kazmirovská, která je koordinátorkou spolupráce s německými poutníky, a místní znalec a badatel Ladislav Hladký. Poutní místo vzniklo v roce 1848. Tento rok je znám v Evropě bouřlivými událostmi, avšak i na tomto místě se odehrála tehdy mimořádná událost, ovšem trochu jiného druhu. A od ní se začaly odvíjet i další zajímavé děje. Já bych poprosil nejdříve pana Lokvence, aby nám k tomu něco řekl úvodem.
1: Vítejte v obci Vítězná, části Kocléřov, před kostelem svatého Václava, který je v posledních úpravách v barokním stylu, a je to vlastně místo, které je v Podkrkonoší v bývalých Sudetech. Takže tato obec byla po druhé světové válce dosti vysídlená a katolická církev tím pádem hodně oslabena. Komunistická strana, která nastoupila po druhé světové válce, víra v této obci přesto nezanikla. A opět se tu v současné době snažíme o navrácení a posílení, a začalo se i zároveň s usmířením po té poválečné vlastně odsunu. Takže obou stran vlastně tady bylo vysazena lípa a dub, a k tomu vám tady Zuzana něco poví.
2: Tak stojíme tady před kostelem a vidíme mladou lipku a dub. Jsou to stromy vysazené v roce 2014 a mají následující symboliku. Za prvé, lípa je tradičně symbolem českým, dub je symbolem německým, a tyto stromy byly vysazeny společně studenty dvou gymnázií, a sice gymnázia ze Dvora Králové nad Labem a gymnázia z německého Kloppenburgu, což je již dlouhodobě a tradičně partnerská škola dvorského gymnázia.
0: Tak a teď se konečně přesuneme do samotného kostela svatého Václava.

0: A my se teď v následujících chvílích budeme věnovat chvilku tomuto kostelu, protože zde vlastně všechno začalo. Vešli jsme právě do kostela a hned první obraz na pravé straně, který nás zaujme, je veliká barevná mariánská pieta. A k tomu by nám mohl říct něco pan Sýbr.
1: Nacházíme se před nádherným obrazem Panny Marie s Jezulátkem. Zde se modlila paní Tomášová, která trpěla těžkou oční chorobou. Prosila o pomoc Panny Marii. Této ženě se 2. června 1848 zjevila ve snu Panna Maria a dala jí pokyn, aby v okolním lese pod stromem s ulomenou špičkou hrabáním nechala vytrsknout vodu a poté si oči omyla touto vodou. Uposlechla a došlo k jejímu uzdravení. Tento zázrak vzbudil zájem lidí ze širokého okolí.
0: Takže zde u tohoto obrazu to vlastně všechno začalo.
1: Ano, tady to začalo a docházeli sem i následně po válce i lidi z Německa, kteří měli k tomu poutnímu místu vztah a dokonce sem přijeli i lidi z Německa, kteří byli přímí potomky té paní Tomášové. Když já jsem byl jako malý kluk, tak s mamkou jsme tu paní tady provázeli kostelem a speciálně chtěla vidět tento obraz, který oni měli ve svém srdci a toužili ten obraz vidět.
0: Co by nám k tomu ještě dodal pan badatel Hladký?
2: No, od té doby, co začal zázrak, tak se scházeli lidi z okolí, ať od Jormře, odkudkoliv, od Svatoňovic, a začali Češi i Němci se scházet v tomto kostele, později samozřejmě nahoře u poutního místa. A můžeme říct, že vlastně to začalo potom jako velice známý, začaly se tam samozřejmě dít další zázraky. A to už je potom místo nahoře u panenky, že u navštívení Panny Marie, to pokračuje. Jinak sem chodilo samozřejmě až 20 000 lidí, zázrak potom samozřejmě přilákal hodně lidí, kteří i nebyli věřící a začali to tam navštěvovat pravidelně. Samozřejmě, že se tam potom konali i vysvěcení kněží a vše. Začalo to samozřejmě nejdřív tady v kocíře u svatého Václava. Němci i Češi měli vždy v úctě svatého Václava oba národy.
0: Posloucháte pořad Na stole je téma. Dnešním tématem je česko-německé mariánské poutní místo u Studánky v bývalých Sudetech, nedaleko Dvora Králové. Respondenty pořadu jsou Pavel Sýbr, Václav Lokvenc, Zuzana Kazmirovská a Ladislav Hladký.
3: Němečtí rodáci a jejich potomci dodnes vzpomínají, jak navštěvovali s rodinami poutní místo u Studánky, které se nazývalo v němčině Marienbrunnel. A jsou o tom i záznamy ve farních kronikách okolních obcí nebo v obecních kronikách. A je tam popsáno, jak pan farář místní, jejich pan farář požehnal celé skupině poutníků a oni pěšky se vydali, stejně tak jako ku příkladu do Svatoňovic, tak do Kocvířova. To znamená, že ta poutní místa sloužila jak Čechům, tak Němcům svého času.
0: Vy jste řekla teď název Kocvířov, místo Kocvířov. Já jsem si všiml, že tato obec má velice podobný název obci Kocvířov u Svitav, kde je v současné době sídlo českomoravské Fatimy. A také jsem si všiml, že tato obec Kocvířov nebo Kocvířov má vlastně dvojí výslovnost. A já se zeptám pana badatele Hladkého, jak to tedy je.
2: Původně se to německý za rakouských dob, že císařů se používalo Kocvířov pro tuto oblast a dole byla, co je Fatima, neboli Kocvířov, se používal název správný Kecestor Schengentau.
0: A v současné době se ustálila tedy výslovnost Kocvířov s E.
2: Vždycky bylo Kocvířov tady. protože kdysi dávno se použilo kocelery, to byl nejstarší, jako co archiváři psali kronikáři.
0: A ke studánce se teď pojedeme podívat přímo na místo, které je asi 2 kilometry od kostela svatého Václava.

0: Tak právě jsme dorazili do krásné přírody, přímo ke studánce, kde se stal první zázrak. Jak to tedy bylo a jak to tady vypadá? Popište nám to, pane Lokvenci.
1: Takže nacházíme se v lese, který zároveň obklopuje toto poutní místo a kde se tady našla ta zázračná orda, kterou můžeme dnes získat pomocí pumpy. Tak už nám voda teče. Takže můžeme si taky omít oči, jako si tady před dávnými časy mila vlastně těmite touto zázračnou vodou právě ta Marie Tomašová.
2: Nacházíme se taky na místě, které, jak je teďka docela dost zelení zarostlý, tak zde byl plac, který byl volný, nezalesněný a po ubočích jedné strany byly stánky, které bývají běžně na poutích. Z další strany tady byla panská hospoda, krásná, s dřevěným i další budovou s dřevěnou, kde byl taneční parket. V některých budovách tady v okolí byly hospůdky a v jednom domě byla krásná cukrárna, bohužel teďka už ta budova už není tak krásným stavu jako po válce. Chodilo sem spoustu lidí ze širokého okolí, takže přicházeli procesí do 45. německého obyvatelstva i českého a chodilo sem až 10-20 tisíc lidí na poutě. Následně další roky po odsunu to tady ještě docela žilo, ale postupně, jak byli tady kněží, kteří se o to starali. Páter Sedlák dost tomu poutnímu místu se věnoval a třeba ta křížová cesta byla i dokonce vymalovaná barevně panem Slavíčkem.
1: Takže dorazili jsme do tohoto malebného lesního koutu a tady můžete zároveň vidět, jak zub času i ten les se mění s postupem času. Tady na staré dobové rytině byla vidět smrky s ulomenými vrchy, kam vlastně ta Marie přišla, ta Tomašová, a našla to místo s tou zázračnou vodou. V současné době jsou tady zase dva smrky. To už nejsou smrky, které ona tady vyhledala, ale opět mají zlomené vršky a to se stalo v roce 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Tak vítr právě těmto smrkům zase odstranil ty vrcholy.
0: Poprvé tedy byl ulomen vrchol původního starého smrku.
1: A ten už zde není.
0: A teď vlastně se ulomily vrcholky dalších dvou smrků, když začala válka na Ukrajině.
1: Ano, místě. Přesně tak.
0: Ve stejném místě.
1: Neustále nějaká přírodní znamení tady můžete vidět, spatřit. Máme tady zároveň takového ochránce, máme tady sochu archanděla Michaela a je to vlastně ochrana anděla tohoto místa.
0: Je to asi 2 metry od studny a je vysoký kolik? Asi 3 metry, že?
1: A bohužel právě při pádu těch vrchů byla zase ta socha poškozená a byla vlastně zase nějakým způsobem tady takové ohrožení tohodle toho krásného místa a zase důvod zase co opravovat.
0: Co zde máme dál? Na opačné straně od studny, než je sloup svatého Michaela Archanděla, stojí kaple. Co k ní můžeme říci?
3: No, kaple vznikla v druhé polovině 19. století jako první skutečný zděný přístřešek pro velké množství poutníků, kteří se dřív scházeli u pramene v dřevěném přístřešku, tak jak to ukazuje dobová rytina. A už na té dobové rytině je vidět taky zatím malý stromek, zjevně to není místní dřevina. A jedná se s největší pravděpodobností o zerav, neboli tůji, který vyrostl do ohromných rozměrů a vidíme ho stát dodnes vedle kaple a je to skutečně velice impozantní strom. Kaple, tak jak ji vidíme dnes, je vlastně rekonstrukcí původního stavu, protože byla natolik schátralá, že musela být vlastně stržena s výjimkou věže. Věží se vchází a pak je, má menší prostora, která byla postavena vlastně úplně znova za podpory tehdy německých rodáků a v roce 1996 byla kaple znovu posvěcena za účasti pana biskupa Karla Otčenáška. Stavba kaple je zděná, má dřevěný portál, dveře dřevěné a to zvonové patro, dejme tomu zvonové, je ze dřeva. A nahoře je věžička ve tvaru cibulky.
2: Kaple původně byla celá dřevěná a díky tomu, jak do té kaple nebylo původně nějak pořádně zastřešeno a původně to nebylo pořádně izolované. A díky některým obyvatelům obce, mladší generace, tak ty bohužel to trošku přispěli k tomu, že se to devastovalo a takže díky přispění rodákům se to potom celý dalo do pořádku a ta původní dřevěná část se vyzděla.
0: My teď jenom na chviličku nakoukneme do této kaple, komu byla zasvěcena?
2: Původně to bylo zasvěcené paní Marii, ale je možný, že postupem času tato kaple byla zasvěcena asi Božskému srdci Páně, protože na oltáři jako hlavní socha byla socha Krista Božského srdce. Byl tady původně ve štítě toho kostela ve věži původně mariánský obraz Panny Marie Bolestné, který bohužel za komunistů se nějakým způsobem ztratil.
0: Teď zde tady toho mnoho není, vidím tady jenom spodní část oltáře, vršek chybí a po straně je výstava nějakých obrázků.
1: Tak tyto obrázky namalovali děti ze Šulcových sadů a právě my spolupracujeme se skupinou tady Nažďár a paní Nadžeska právě vedla ten výtvarný kroužek a malovali měli pojmout Marii právě s tím jezulátkem. Takže tohleto, kdy byl vlastně ten obraz, který jsme viděli ve Václavovi, tak vlastně nějakým způsobem, jak dnes děti vnímají takovou tu mateřskou lásku.
0: Takže ta kaple se používá k takovýmto účelům nebo ještě k něčemu dalšímu?
1: Blíží se noc kostelu a chtěli bychom nějakým způsobem i zároveň tuto kapli oživit ve františkánském stylu, kdy bychom chtěli udělat vlastně vzpomenutí 800 let od úmrtí Františka z Assisi. Zuzana Kazmirovská právě s tím Nažďárem hodně spolupracuje právě v Horním Žďáru a tam mají taky takový starý zašlý kostel a ona vám k tomu právě nejvíc by mohla říct.
3: Jo, paní Madževská z Horního Žďáru, která vede pěvecký sbor tam v místě, vyučovala výtvarnou výchovu na základní škole ve Dvoře Králové nad Labem a zadala dětem ke zpracování téma mateřství. A pojali to tak, že v podstatě archetypem mateřství pro nás, pro všechny je Panna Maria s dítětem. Zároveň ty děti poučila o různých stylech zobrazování Panny Marie v průběhu historie, přičemž bylo čistě na dětech, jakým způsobem to téma stvární. A tady vidíte, že vznikly opravdu nejrůznější Madony, částečně velice působivé.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma, ve kterém jsme navštívili mariánské poutní místo U Studánky v bývalých Sudetech v obci Vítězná Kocléřov u Dvora Králové. My když jsme přistupovali zde k místu, k prameni a ke kapli, o které jsme teď mluvili, tak jsem nezmínil, že jsme sestupovali po takovém dlouhém širokém schodišti, na kterém teď zrovna nějaký turista běhá nahoru a dolů. Má to asi jako trénink, ale nicméně mohli bychom si k tomuto schodišti ještě něco říci. Pane Lokvenc.
1: Tak toto schodiště samozřejmě zpřístupňuje tento značně členitý terén a zdejší převýšení a jak vidíte, i láká vlastně ke sportování. Toto schodiště obsahuje 60 stupňů a zároveň taky jsme ho nechali obkácet, jako protože stalo se nám, že i zároveň, jak byl vichr Kiril, tak nám tady spadnul na to schodiště i borovice a značně ho nám taky poškodila. Od Studánky se budeme přesouvat po dlouhém schodišti, které obsahuje 60 stupňů. Toto schodiště zpřístupňuje zdejší členitý terén a zároveň toto schodiště je takovým místem i brigád, protože, jak jsem říkal, toto místo je obklopuje starý les a ten les samozřejmě to pohlcuje a nějakým způsobem znečišťuje, takže vždycky tady musíme zametat a odstraňovat listí a jehličí, takže přitahuje to i zároveň takovou tu místní komunitu a snahu vlastně to tady i zároveň místo setkávání i právě tou skupinou i Nažďár jsme tady měli kouzelný zametání s muzikou, takže různě se to vlastně dá i využít nejenom k tomu sportování, jak tady vidíme.
0: Ze skoro všechno muselo projít rekonstrukcemi, které byly podporovány právě i z Německa. Výjimkou asi, pane Sieber, není ani toto schodiště, že?
2: Ano, každý rok po 89., kdy začali přijíždět rodáci z Německa, který značně podpořili toto místo finančně i účastí na tradiční česko-německý poutík, která byla vždycky na přelomu června a července, většinou první víkend začátkem prázdnin, tak i jeden rok zhotovila se celá rekonstrukce schodů a byla to dost náročná rekonstrukce. Jednak materiálně i finanční částka byla dost vysoká jako při rekonstrukci těch schodů.
0: My se teď po těchto schodech vydáme nahoru, protože na jejich konci je větší kostel, než je tato kaple, kde právě stojíme. Co je to za kostel?
2: Je to kostel Navštívení Panny Marie, který byl zbudován na přelomu 19. a 20. století. Roku 1891 bylo vysvěcení tohoto kostela. Za velké účasti v poutníku. Tento kostel byl postavený v novorománském stylu z místních zdrojů, kamene a cihel.
0: Bylo to asi proto, že kaple, která byla poměrně malá, už asi přestala dostačovat kapacitě toho množství poutníků, kteří sem chodili, že?
2: Ano. Ta spodní kaple se sice určitě využívala, ale chodilo sem spoustu poutníků, procesí ze širokého okolí, od Jaroměře, Hostinýho, od Žacléře, ze širokého okolí sem přicházeli poutníci, jak Češi i Němci. Prostě bylo to hodně navštěvované

0: Tématem dnešního pořadu na stole je téma, který posloucháte na Radiu Proglas, je Mariánské poutní místo u Studánky nedaleko Dvora Králové. Respondenty našeho pořadu jsou Václav Lokvenc, Pavel Zíbr, Zuzana Kazmirovská a Ladislav Hladký.
1: Kostel stavěl František Helman z Jaroměře, původem pocházel z Písku. Ten prováděl stavební práce, dozor a veškeré věci. Návrh bohužel se nepodařilo zjistit, kdo je nakreslil. Tomu nemůžeme připsat jako autorovi. Ostatní práce dělala místní firma Wenzel Jäger, který najímal místní kameníky na tyto práce.
0: Byla tady tehdy nějaká organizace nebo spolek, vlastně, která iniciovala výstavbu tohoto kostela?
1: Místní věřící samozřejmě přidávali na postavení kostele, ale zároveň i majitel panství pan Josef Etrich Továrník. Ten mu patřil v té době i Žireč, zámek.
0: My jsme teď konečně vystoupali po schodech přímo ke kostelu navštívení Panny Marie. Stojíme právě před ním a pan Hladký by k tomu ještě něco asi dodal.
1: Za působení místního faráře Reinholda Bárta vydal publikaci v němčině v roce 28 80 let trvání poutního místa, kde uvádí, že blízko kostela byla poustevna, než kostel samozřejmě stál a tam žil poustevník. Asi po x letech samozřejmě se postavil zde kostel. Zároveň tam popisuje, co se kde dělo, jako války a různý další zajímavé události k tomuhle poutnímu místu.
0: No a my se teď můžeme podívat přímo do kostela.

0: Tak právě se nacházíme uvnitř kostela. Když jsme vešli dovnitř, tak mě velice zaujala bohatá výmalba kostela všech stěn, jak po stránce ornamentů, tak i krásných obrazů. A také mě zaujal zvláštní strop, který připomíná kazetový strop někde na zámku. Tak pojďme si k tomu kostelu říci něco bližšího.
1: Opravdu asi může někoho zaujmout kazetový strop, který je ze dřeva, ale ku podivu je tam i schovaná nějaká traverza. Pro mě to bylo zajímavé, že už roku 1890 byla použitá železná traverza, která je zakomponovaná do toho dřevěného stropu. Muselo to být nádherně vymalovaný, ale bohužel vlhkostí, která působila ze střechy, která byla původně z kamenného šindele, ale už bohužel za druhé světové války ta šindel byla poškozená a tím pádem teklo skrz střechu právě na ten strop, který je krásně vytvořený, ale bohužel tam výmalba vzala hodně za svý. A bohužel je tak trochu jenom zachována právě jenom kolem kůru, kde bohužel nějaký člověk se tady vloupal, tak se to zrekonstruoval.
0: Tak na mě to působí trochu jako východní styl.
1: Ano, je to pseudo-románský styl celé té stavby, takže vám to může evokovat byzantský styl. Ale přesto já si myslím, že to trošku je taky trošku styl toho malíře, který to tady maloval, pana Schreiera, který byl místní rodák.
2: Výmalbu prováděl místní rodák pan Schreier. Zemřel samozřejmě i zde, jako v Kocéřově, protože bydlel naposledy 117 i s manželkou. Do Německa potom odešli samozřejmě jeho potomci. Výmalba původní, už co vidíme mimo obrázku, jako je svatý Josef a Anáty, byly později. Nejdříve vznikly to, co vidíme před oltářem, to je původní z toho, kdy byl vysvětlen ten. A později za místní dary, je to tam napsáno německy, mezi rokem 1908 až 13 se domalovaly další malby. Tady nalevo to je k panství dominikálnímu, to si nechali vymalovat přímo a Trychové, kde je napsáno svatá Valburga jako patronka tohodle původně jako panství je má ochraňovat.
0: V historických pramenech se na tomto poutním místě také dochoval popis další zajímavé události, a to příběh Filomény Vyhanové.
3: V pravém koutku u východu stojí dvě berly. Dala je sem uzdravená Filomena Vyhanová. Narodila se 17. května 1868. Zemřela 16. března 1922 v Kocléřově číslo popisné 151. Již jako dítě mohla se jen s námahou pohybovat o berlách. Později objevily se na nohou čtyři hnisavé rány, takže nemocná musela stále ležet. Lékaři usoudili, že jen amputací jedné nohy může jí být zachráněn život. Nemocná nechtěla k tomu přivolit a s důvěrou obrátila se k paně Marii. Sama vypravuje, jak se jí jednou v noci ukázala krásná paní a radila jí, aby si u studánky nohy umyla. Nevěděli jsme, kterou studánku myslila, a proto jsme čekali. Několik dní později totéž napomenutí. Bez meškání mám vyhledat studánku blízkého milostného místa. Můj otec mne tam časně z rána na vozíku dovezl a chtěl mne na večer zase odvést domů. Jedna žena, která tam se mnou byla, donesla mi vody ze studánky. Umývání bolestných míst nebylo bez obtíží. Bolesti se však již mírnily a opolední pokusila jsem se modlit křížovou cestu. Cesta od zastavení k zastavení byla stále ještě namáhavá. U 8. zastavení pocítila jsem velkou úlevu a bez berlí dokončila jsem křížovou cestu. O 16:00 odpoledne vrátila jsem se bez berlí z Dráva domů. A tak od podzimu 1896 až do své smrti 16.3.1922 chodila úplně zdráva.
0: Posloucháte pořad Na stole je téma, ve kterém jsme navštívili česko-německé mariánské poutní místo u Studánky v obci Vítězná Kocléřov nedaleko Dvora Králové.
4: Kopule nad oltářem je tmavě modrá a je opatřená zlatými hvězdami, takže vypadá skutečně jako hvězdné nebe, že?
2: Ano. Všechny kostely, které jsou v okolí, až po Orlické hory, právě většinu z nich maloval náš místní rodák.
4: Takže je to v podobném stylu.
1: Na hlavní oltáři jsou dvě ženy. Levá postava je Panny Marie a pravá svaté Alžběty. Toto jsou soší, je zasvěcení v podstatě celé kaple nebo kostela. Je to tyrolská práce, která byla speciálně jako pro tento kostel zhotovena. Máme tady ještě sochu Krista, Božského srdce Páně, která je taky zhotovena jako v Tyrolích, ale původně byla umístěna ve spodní kapli.
5: Každý, kdo vstoupí do tohoto kostela, tak je překvapen vnitřní výmalbou, která je velice barevná, v příjemných barevných tónech i se zlacením, s množstvím ornamentů a může nám připomínat bojronský umělecký styl nebo sloh pseudobyzantský. Každopádně propojuje se zde více různých prvků a dojem je velice příjemný, teplý, přívětivý.
4: Výzdoba na všech stranách je sice nádherná, ale asi tak do 2,5 metrů žádná výzdoba není. Je to zabíleno bílou barvou. Pravděpodobně zde již došlo k velkému poškození, takže to je nově vymalováno. Ovšem tyto plochy jsou využity zcela jiným způsobem. Jakým?
6: Takže snažíme se zateplovat tuto bílou stěnu dětskými obrázky, protože vždycky ke konci roku tady probíhá putování za Ježíškem a cílem je vlastně i zároveň té akce podnítit tu výtvarnou a k daným tématům podnítit, vlastně udělat výtvarnou soutěž s charitativním podtextem, že se i zároveň ty obrázky tady draží. Co se samozřejmě nevydraží, tak zase tady zůstává a zdobí pak celoročně, než přijde zase nová vlastně sada obrázků, která při té akci zase vzniká. Jinak tady zase, jak jsme zmiňovali už před, že tady bude noc kostelů, tak nejenom máme tady ty dětské obrázky, ale zároveň tradičně už tady druhé kolo probíhá výstava fotografií s danými vlastně tématy. A opět tyto témata jsme letos vybrali právě k tomu svatému Františkovi a je to na téma vlastně toho jeho chvalosvěvu k přírodě.
5: U Studánky vlastně díky Vaškovi a Pavlovi a panu Hladkému zde přítomným vznikla taková malá, dalo by se skoro říct, galerie, která dává příležitost mladým tvůrcům, amatérským tvůrcům i lidem s handicapem, aby prezentovali své fotografie a sdělovali tak ostatním své prožitky z přírody.

0: Na tomto poutním místě se také hrálo divadlo, pane Hladký, že?
1: Ano, od roku 45 do roku 70. Ovšem u poutního areálu se to hrálo někdy do 60. let. Amatérský divadlo z Kocířova, Káje Tyla, potom se samozřejmě měnily jména a pravidelně se tady dělalo vystoupení.
0: Jaký typ her to byl?
1: To bylo klasický, jak jsou divadelní, protože z Eurohan něco takového. Já to mám na podkách, ale jako říkám, soupis to teď nemůžeme do pořadu ani dát, to je trošku delší historie.
0: Další věcí, kterou zde můžete nalézt, pokud se nedostanete do kostela, je křížová cesta. Ta je asi na skoro všech poutních místech. Má zde nějaké specifikum?
2: Zdejší křížová cesta má to specifikum, že vede do kruhu, v podstatě velice členitým terénem romantickým. Je to 14 zastavení kamenné kapličky s kovovými reliéfy a je zakončena kaplí Božího hrobu.
3: Tato křížová cesta ožívá hlavně o Velkém pátku, kdy se tady chodí pravidelné procesí, ale i zároveň právě v ten adventní čas, kdy nám tady oživuje, vlastně máme tady takové oživení té křížové cesty ve vánočním duchu, kdy je tady udělaný dřevěný betlém a je tady taková vycházka s andělou, kde můžete zažít vánoční zvyky. Toto místo zároveň taky přitahuje nejenom dřívější ochotničení, ale v roce 2016 právě ožilo nápadem vytvořit tady živý betlém a s skupinou Vítězňáčkem z obce Vítězné, kdy s dětmi, s dětským souborem vznikl právě tato tradice. No a od covidové doby, kdy nám tady vystoupila Barunka z České Skalice, se to stalo i zároveň takovou tradicí, že tady ožívají hlavně ty lidové zvyky a ty krásné české koledy.

0: Další zajímavostí, kterou můžeme na tomto poutním místě vidět, je úplně moderní pomník, který nás upoutá svojí značnou výškou, možná tak 4 metry. A je to vlastně 5 nahoře k sobě zahnutých obrovských trámů. Zkusil byste nám to, pane Lokonci, trochu popsat a také vysvětlit význam tady toho pomníku?
1: Tak tento pomník je to vlastně nějaká iniciace místního umělce Dana Václavíka, který toto místo navštívil a chtěl nějakým způsobem to pojetí i toho moderna sem zasunout, nejenom tu starověkost, ale i toto místo ukázat, že žije i v dnešní době. A vzniklo toto moderní vlastně pojetí studánky víry, kdy máme vlastně dole tu studnu symbolickou,

0: se hájemství. Jedná se o mírně upravený rukopis, který nám poskytl pan Karel Otruba s manželkou. Uvádí, že text vznikl podle některých indicií pravděpodobně v létě roku 1993, nejspíše před poutí. Manželé Otrubovi ho na místě vyvěsili, aby byl dostupný poutníkům, kteří na místo přijdou. Zní takto.
1: Drazí v Kristu, ráda bych tlumočila vroucné přání těch, kteří, ač daleko, stále věrně milují naši panu Marii od studánky u Kocléřova. Rádi přispěli na obnovu toho milého poutního místa v krásné lesní krajině. Ač již ve vyšším věku nedbají útrap daleké cesty, aby se alespoň jedenkrát do roka zde sešli. Bohužel jejich řady rok od roku slábnou a rádi by viděli, že jejich oběti nebyly marné a že i zdejší lidé zase nacházejí cestu sem, jako kdysi bylo, aby ta cestička znovu nezarostla. Většina z nich již letos tady bude naposledy a bylo by pro ně velkou radostí a ulehčením, kdyby viděli, že jejich snaha o zblížení nebyla marná a že toto krásné poutní místo nezanikne. Přijďte proto v hojném počtu, jak chodili vaši prarodiče a nejen jednou za rok. Máme to přeci tak blízko a Panna Maria čeká.
0: Končí pořad Na stole je téma, ve kterém jsme navštívili česko-německé poutní místo u Studánky, které se nachází poblíž Dvora Králové v obci Vítězná, části Kocléřov. Provázeli nás členové zapsaného spolku Poutníci od Studánky, Pavel Sýbr, Václav Lokvenc a dále koordinátorka spolupráce s německými poutníky Zuzana Kazmirovská a místní znalec a badatel Ladislav Hladký. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Úplně na závěr našeho pořadu ocituji krátkou pasáž z nově vznikající písně Voda živá, vztahující se právě k tomuto místu, což je dalším dokladem, že poutní místo u Studánky ožívá. Ať se rozezní zvony do daleka, tělem i duší pro člověka. Odvaha moudrá v našich dlaních, na cestě za sny nás ochrání.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Plus v 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Snížením odvodů pro živnostníky se dnes budou znovu zabývat poslanci. Zákon o veřejnoprávních médiích projedná vláda v polovině června. A Spojené státy zaútočily na raketové základny v jižním Iránu. Je úterý 26. května. Dobré dopoledne u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Do sněmovny se dnes vrací návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníkům měla na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
3: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
1: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnosti podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodu. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
4: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
5: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
4: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
6: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
4: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Iránu. A to jen několik hodin potom, co iránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových rozhovorů. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Iránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
7: Iránskou delegaci v Dauhá vedli dva nejvýše postavení politici současného Iránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pětní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Kanadský ministr obrany David McGinty se dnes setká se svým polským protějškem Vladislavem Kosiniakem Kamyšem. Společně podepíšou prohlášení o záměru, který se týká účasti Kanady v programu Safe Evropské unie. Nástroj výhodnými úvěry podporuje společné investice členských států Evropské unie do obrany. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel v 90. letech na vzniku hnutí, v jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD, několik let byl i v Evropském parlamentu. Tady je čerstvá doprava v dopoledním vysílání Plusu. Na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti dnes popojíždí velmi dlouhá kolona nejen kamionů, a to už téměř od sjezdu z dálnice. Pokračuje taky regulace vjezdu do obou tunelů za Lochkovským tunelem na kilometru 14,5. Navíc stále v pravém pruhu stojí nepojízdný kamion. Na D5 z Prahy do Německa za sjezdem na Přimdu se sune fronta kamionů v pravém pruhu z kilometru 142. Pak za sjezdem na Rozvadov za odpočívkou Svatá Kateřina už na 144. zastavují i osobní auta. Sune se kolona až půl hodiny na 146. kilometr. Tam havarovaly dva kamiony, provoz pouštějí jedním pruhem průběžně i pozastavují. Na D7 na výjezdu z metropole čekejte zdržení kvůli omezení u letiště, kolona od sjezdu do Evropské na 15 minut. Dobře dojeďte. Bude jasno, nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů. To byly zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
2: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
3: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Petr Raus, emeritní ředitel Rádia 7, také emeritní místopředseda Rady církve Bratrské a dnes už v zaslouženém důchodě, mimo službu, sportem téměř nedotčen a původním povoláním zemědělec. Petře, vítám tě v pořadu 3D Talk.
4: Děkuji za pozvání.
3: V tomto pořadu zpovídám hosty o jejich zkušenostech a přemýšlení o vedoucovství, a to nejen v církvi. Ty máš hodně zkušeností s vedoucovstvím v církvi, mimo církev, církevních nebo paracírkevních nebo křesťanských organizacích. Byť jsi byl ředitel Rádia 7, kde jsi byl číslo 1, tak co se církve bratrské týče, tak jsi byl místopředseda rady. Jaké to je, když nejsi hlavní vedoucí, ale jsi vlastně ten druhý?
4: Je to jiné, to je třeba říct, ale já k tomu musím taky povědět, že když jsem končil ředitelování v Transport Rádiu, což je tedy dnešní Rádio 7, tak jsem si velmi oddechl. Zatímco když jsem končil působení v té pozici místopředsedy Rady církve bratrské, tak mi to bylo nesmírně líto a rada mi chyběla. Čímž nechci říct, že by ten tým v Rádiu 7, Transport Rádiu, byl horší nebo špatný, vůbec ne. Já jsem se v rádiu cítil naprosto jako doma a taky, jak jsem šel do důchodu, tak jsem se tam hned vrátil jako dobrovolník. Práce s těmi lidmi byla skvělá, úžasná, ale mě prostě to první místo moc nesvědčí. Když jsem odcházel z té pozice ředitele, říkal jsem si, ředitelem už nikdy více. Ale ta druhá pozice, ta je příjemnější. Nečiní mi problém převzít odpovědnost, nedělá mi potíže se rozhodovat. Vlastně teoreticky by mě ta první pozice vyhovovat měla, ale nevyhovuje. Radši jsem na té druhé židli a podpírám, podporuju toho, kdo je v čele, podsouvám mu různé myšlenky a nápady, to ano, ale mám to raději. No, měl jsem to raději, teď už je mi to jedno.
3: Čím to je, že je to velmi podobná práce, ale velmi vlastně jiná?
4: Já jsem o tom moc nepřemýšlel, ale z takových těch letmých zamyšlení a pohledů dneska si říkám, že je to možná přístupem těch lidí kolem. Já mám takovou neúplně dobrou zkušenost z necírkevní pozice. Já jsem byl taky jednu dobu vedoucí tvůrčí skupiny v České televizi. A bylo pro mě zajímavé, jak se změnilo chování zejména kolegyň, když jsem se dostal na tu jakoby první pozici, nebo na té úrovni první pozici. Kdežto ten druhý, ten je takový normální kolega, sice trošku výš, ale nic moc. A to je pro ten kontakt s druhými lidmi minimálně v České republice příznivější.
3: Takže jsi byl takový víc přístupný svým podřízeným nebo kolegům?
4: Ano, byli jsme víc na jedné lodi, na jedné rovině. Zajímavé je, že v tom rádiu, kde jsem dělal ředitele, tam to takhle úplně nebylo, protože ta organizace tehdy byla mladá, tedy vysílání Transport Rádia v českém jazyce běželo od přelomu let 68-69, tam ta tradice je dlouhá, ale do České republiky to přišlo až v roce 90. A tam já jsem v tom roce 91 potom nastupoval. Takže ten tým byl mladý a nezavedený, nezaběhaný, všechno se začínalo od píky, protože ta práce, která běžela do té doby u Jirky Dedeciuse v domku, měla naprosto jiný charakter. Měla úplně jiné problémy a úplně jiné přednosti, fungovalo to jinak. Čili my jsme byli na startu něčeho úplně nového a dělali jsme všichni všechno, takže já jako ředitel jsem taky uklízel podlahy. Prostě byli jsme opravdu na jedné rovině. Takže tam to takhle nebylo, ale v těch pozdějších pozicích myslím si, že tenhle ten vliv, ten přístup druhých lidí k tomu, kdo je úplně v čele, že je prostě jiný.
3: V čem to může být pozitivní, v čem může být dobré, když je člověk ten první?
4: Má poslední slovo a někdy v krizových situacích, kdy opravdu je třeba se rozhodovat rychle a s jasným dopadem, protože když by se to rozhodnutí nerealizovalo hned a plně, tak to může mít závažný dopad, negativní dopad na tu organizaci, tak v takovýchhle situacích ten ředitel nebo ten první má mimořádné postavení, samozřejmě i mimořádnou odpovědnost, ale on může tu organizaci zachránit nebo může jí výrazně pomoct. To ten druhý nikdy nemůže, leda na základě jakési dobrovolnosti těch ostatních, že oni si řeknou, ano, teď je situace takováhle, zlá, budeme toho druhého respektovat, jako by byl první. To se může stát. Ale v zásadě ten vrcholový má silnější páky, silnější pozici, může zachránit. Já jsem prošel ještě komunistickou vojnou a jednu velmi dobrou věc jsem si z té doby přinesl. Jedno ponaučení, protože tam nás učili, rozkaz se nejdřív poslechne a pak se o něm přemýšlí. A já jsem si uvědomil, že ve chvílích krizí je tohleto strašně důležité, životně důležité. Proto si myslím, že i děti je třeba vést k tomu, aby nejdřív poslechli, pak o tom přemýšleli. Protože když mě dítě běží do ulice a já mu budu vysvětlovat, jak to je nebezpečné, tak může být taky za chvilku po něm.
3: V čem jsou pozitiva té druhé pozice? V čem je to možná lepší, než být první?
4: Protože, jak jsem už říkal, ti ostatní lidé mají k tomuhle člověku trochu jiný vztah, jiný přístup. A protože i ta druhá pozice dává mnoho příležitostí a mnoho možností, jak tu organizaci formovat, jak jí pomáhat, jak jí vést. V tomto případě ve spolupráci s tím prvním, ale já rád dělám ve spolupráci s někým. S někým, kdo má stejný cíl, stejný motiv, stejné nastavení. Když jsem byl v radě církve, ale stejné to bylo i v tom rádiu, v té církvi tam to bylo velmi zřetelné, protože my jsme nastoupili jako rada. Já jsem byl 3 funkční období v té radě. A v tom prvním období jsme nastoupili jako rada z velké části nová. To byla velká obměna. Ale ten tým už mnoho a mnoho let předtím fungoval jako evangelizační odbor církve. Čili my jsme byli sehraný tým, který najednou nastoupil do té nové pozice, a byli jsme velmi sehraní a velmi naladění na jednu notu. A to trvalo vlastně po celá ta 3 období, i když tam potom k nějakým změnám docházelo. Ta rada byla skvělá a pro mě to bylo opravdu i domovské zázemí, duchovní zázemí a zároveň tvůrčí tým, který reálně hledal to, co je k církvi k prospěchu. I když to někdy byly třeba kroky, které tu radu zbavovaly pravomocí. Ale vnímali jsme, že to je církvi k prospěchu a šli jsme do toho.
3: Litoval jsi někdy, že jsi v té druhé pozici a že nemůžeš třeba vždycky rozhodnout to, co bys chtěl?
4: Ne, to se mi nestalo nikdy, protože já jsem v té druhé pozici byl buď v sekulárním prostoru, kde mě to zas až tak moc netrápilo, anebo v církvi, kde zase jsem si mohl říct, no na té první pozici je Hospodin. A on si to srovná nakonec tak, jak to bude vůbec nejlepší. Nikdy mě to nevadilo. Byl jsem rád na té druhé.
3: Jak může člověk v té druhé pozici vést, když nesouhlasí s tím, co má dělat?
4: Teď záleží na tom, o jaký druh nesouhlasu jde. O jaký problém jde. Protože já jsem se svými spolupracovníky i velmi dobrými spolupracovníky často v něčem nesouhlasil. Každý máme jiné pohledy na nejrůznější věci, ale většinou jsou to prkotiny. Běžně v církvi ty prkotiny hrají největší roli, že? Největší konflikty ve sborech vznikají o tom, jestli má být ubrus na stole páně červený nebo zelený a jestli mají být lavice nebo židle a prostě ty podstatné a důležité věci. Ale když tedy dojde opravdu na nějaký konflikt, nebo spíš střet názorů, tak musím zvážit, jestli ta věc stojí za konflikt, jestli v té věci je ten můj názor, byť jsem na něj po léta zvyklý, jestli je opravdu v pořádku, potřebuju si to znovu promyslet. Promyslet si motivy, které mě k tomu názoru vedou. O co to mám opřené, aby to bylo věcně správné. A když zjistím, že to věc důležitá je a že to mám zdůvodněné, tak se to musím pokusit tomu svému v tu chvíli protivníkovi vysvětlit. Protože všechna naše rozhodování by měla stát na racionálních argumentech. Pro mě je v tomhletom klíčový postoj pána Ježíše. Ten nikdy neřekl, mám pocit, že by to mělo být takhle. Vždycky říkal, je psáno. Čili když najdeme pádné argumenty, tak potom jde o to, jestli ten druhý má pádnější argumenty a nějak se domluvíme, anebo mě přesvědčí, že tedy já se mýlím a bude to po jeho. A pak, ale to bych řekl, že je ve výjimečných případech, dojde k situaci, že on má své argumenty a své přesvědčení, já mám také své argumenty a své přesvědčení, každý to vidíme tak, že ty naše argumenty jsou lepší a přitom jde o neslučitelné pozice, tak pak je na místě z té pozice odejít.
3: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo je na takové druhé pozici. Co bys poradil takovým lidem, kteří možná nesouhlasí s tím, co mají dělat a musí to dělat, anebo naopak neví, jak přispět k tomu vedení, protože se možná podceňují nebo necítí, že jsou slyšeni?
4: Tady narážíme ovšem na jednu otázku, velmi pro mě zásadní otázku. Jestli ten člověk je vedoucí nebo není vedoucí svou podstatou. Já se osobně domnívám, že vedení se nedá naučit. Respektive dá se naučit nějaké techniky, nějaké mechanismy, nějaké metody a může to nějakou dobu fungovat, ale to ještě nedělá vedoucího vedoucím. Domnívám se, že člověk se vedoucí musí narodit, buď tím je, anebo není. Musí být vedoucí a ta druhá věc, která je podstatná, musí mu jít o ten cíl, o tu věc. Ve chvíli, kdy začne prosazovat svoji pozici, protože on je přece ten vedoucí a měl by být slyšen, tak to je špatně. To je zase dobře jít od toho a přestat to dělat. Ale pokud jde o tu věc, o ten cíl, o poslání té organizace, tak potom už je to jenom věc hledání těch dobrých argumentů a způsobu jejich prezentace, aby mi ti moji spolupracovníci a ten můj nadřízený, ten první, aby mi dobře rozuměl. A pak už je to o té váze argumentů. Buď se ukáže, že pravdu má on a já to musím respektovat, nebo odejít, anebo se ukáže, že pravdu mám já a on to buď respektuje, anebo ne, a to je taky chvíle, kdybych odcházel. Protože pokud se jde proti prospěchu té organizace, který je zřetelně prokazatelný, tak to není k dobrému.
3: Mluvíme tady o vedení vlastně v církvi, zmiňovali jsme Ježíše, Bibli. Jak může člověk poznat, že je Bohem povoláván k tomu být číslo dvě na celý život nebo na určitý čas? A jak poznat, že to je jenom jako kdyby mezikrok, aby se naučil další novou věc, než postoupí do té první pozice?
4: Zajímavá věc, že Pán Bůh nám většinou takovéhle věci neukazuje. On téměř nikdy neřekne, dělej tohle, protože za 20 let tě pověřím tady tím. Pán Bůh většinou přijde a řekne, tohle opust a začni dělat tohle. Teď. On si tu přípravu nechává ve své režii. On nás nechá něco dělat a my vůbec netušíme, že to je příprava na něco. Dva praktické příklady z mého života. Úplně člověk by řekl absurdní, ale pro mě velmi realistické při zpětném pohledu. Já když jsem byl na gymplu, když jsem byl tělem i duší entomolog, nemyslel jsem si, že někdy budu dělat něco jiného, tak jsem patřil k několika málo studentům, kterým ředitelství školy svěřilo školní rozhlasové vysílání. Čili já jsem na tom gymplu dělal rozhlasové pořady. Vůbec jsem netušil, že za x let budu profesionální rozhlasák. Když jsem vyhrál jednu studentskou biologickou soutěž, tak jsem jako výhru dostal filmovou kameru, osmičku. netuše nic o tom, že za mnoho a mnoho let budu pracovníkem České televize a budu dělat na produkci filmu. Takže to jsou takové drobnosti, se kterými si Pán Bůh hraje a které se nám ukážou až opravdu v tom zpětném pohledu.
3: Závěrem se možná zeptám, co bys poradil člověku, který možná je moc ambiciózní nebo velmi cílevědomý a chce být ten číslo jedna, ale nemá být. Má být zatím číslo dvě.
4: To je velmi těžká věc, protože nejhorší vedoucí jsou ti, kteří chtějí být vedoucí. To je obecná pravda. Většina božích služebníků v Biblii se tomu bránila. Když měli něco splnit, tak většinou nechtěli. Mojžíš je toho nejkrásnější případ, že měl být vedoucím národa, vedoucí postavou, která je vyvede ze zajetí. A on říká Pánu Bohu, já ne, pošli si koho chceš. Takoví lidé jsou lepší. Když někdo moc touží po pozici, tak by ji neměl dělat. Ale když někdo usiluje o ten cíl a má za to, že na té pozici vedoucího by měl možnosti a schopnosti, jak tomu opravdu pomoct, a nejde mu o něj samého, ale o tu věc, a navíc chce se rozhodnout podle toho, co Pán Bůh chce, tak potom bych řekl, ano, to vnitřní vědomí Božího povolání je velmi důležitá věc. Ptát se Pána Boha, co mě řekne. Ale stejně tak důležité je ptát se církve. A teď záleží na tom, na jaké je to úrovni. Pokud je to úroveň sboru, tak ptát se svého staršovstva a brát jejich názor velmi vážně. Pokud je to na úrovni denominace, ptát se vedení denominace. Pokud je to na úrovni světové, tak potom se ptát celé ekumény.
3: To je taková hezká rada na závěr. A díky moc, Petře, že jsi tady se mnou dneska byl. A od mikrofonu se loučí Vojta.

Jaká by měla být církev? Pět vlastností nebo spíše hřiven vnímá jako důležité Petr Hůšť. Inspiraci nabízí závěrečná část série Myšlenky o církvi v pořadu Klika ve středu 27. května ve čtvrt na 11.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechové hudby. Kulturní zařízení města Počátky vás zve na posezení s kapelou Lipkovanka, který se koná v neděli 31. května odpoledne od 15 hodin v Sokolovně Počátky. Vstupenky jsou k dispozici v infocentru Počátky na Palackého náměstí. Domácí i přespolní návštěvníci jsou srdečně zvítáni. Občerstvení na akci je zajištěno. Dechová hudba Lipkovanka vám hraje i v dnešní voničce. Přejeme příjemný den a zůstávejte s námi u poslechu Radia Proglas.

Krojovaná chasa Lažánky zve na tradiční krojované hody v Lažánkách, které se konají v sobotu a v neděli 30. až 31. května. Sobotní program začíná v 10 hodin zvaním chasy po obci a vyvrcholí ve 20 hodin krojovanou zábavou za místní tělocvičnou s dechovou hudbou Šardičanka. Nedělní program zahájí hodová mše v 10 hodin a 30 minut v kostele Nejsvětější Trojice v Lažánkách. Pokračuje ve 14 hodin průvodem obcí ke stárkám a vyvrcholí krojovanou zábavou s dechovou hudbou Šardičanka. Domácí i přespolní jsou srdečně vítáni. Pro krojované přespolní vstup na zábavu zdarma.

0: Bylo 11 hodin a na Proglasu otevíráme příběhy ruského poutníka, které přeložil Petr. Vítám vás. Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek, odpolednem vás bude provázet Zdislava Horníková.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 28.

I v dnešní části pokračujeme rozhovorem z minulých vyprávění mezi poutníkem, profesorem, knězem a mnichem s chymníkem. Právě posledně zmíněný čte pojednání o tajemství spasení, odkryté neustálou modlitbou.

Tajemství spasení odkryté neustálou modlitbou. Ty křesťanská duše, jestli v sobě nenachází sílu klanět se Bohu v duchu a v pravdě, jestli tvoje srdce ještě nepocítilo teplo a sladkost vnitřní modlitby mysli, tak přines v modlitební oběti to, co můžeš, co je ve tvé vůli, co je přiměřené tvým silám. Nejprve, ať se nižší orgány tvých úst spřátelí s častým, neodbytným modlitebním vzýváním. Ať často, bez přestání, vzývají mocné jméno Ježíše Krista. To nevyžaduje velkou námahu a je to v silách každého člověka. Totéž požaduje i nařízení apoštola Pavla. Podávejte Bohu stále oběť chvály. To je ovoce rtů, které chválí jeho jméno. Častá modlitba jistě vytvoří návyk a stane se přirozeností. Přivede počase rozum i srdce do náležitého rozpoložení. Uvaž přitom, kdyby člověk bez meškání splnil pouze Boží přikázání o neustálé modlitbě, tak by v jednom splnil všechna přikázání. Neboť kdyby se bez přestání v každý čas při každé činnosti modlil, skrytě vzýval božské jméno Ježíše Krista, třeba zpočátku i bez zápalu a horlivosti, třeba i se sebezapřením, neměl by už čas na smyslné hříšné zábavy. Každá jeho hříšná myšlenka by se setkávala s překážkami při svém šíření. O žádném hříšném skutku by se nedalo uvažovat tak vydatně, jako ve volném čase. Zkrátili by se, nebo zcela zanikly, mnohomluvnost a jalové řeči. A každé provinění by bylo neprodleně očištěno blahodárnou silou často vzývaného jména Božího. Časté cvičení v modlitbě by odvádělo duši od hříšných skutků a přivádělo by ji k podstatnému poznání ke sjednocení s Bohem. Vidíš nyní, jak je u modlitby důležitá a nezbytná četnost? Častá modlitba je jediný způsob dosažení čisté a pravé modlitby. Je nejlepší a nejúčinnější přípravou k modlitbě a správnou cestou k dosažení modlitby a spásy.

aby se pevněji přesvědčil o nezbytnosti a užitečnosti časté modlitby, všimni si, že za prvé, každý podnět, každou myšlenku na modlitbu působí Duch Svatý a je hlasem tvého anděla ochránce. Za druhé, jméno Ježíše Krista, vzývané v modlitbě, v sobě obsahuje spontánní blahodárnou sílu a proto za třetí se nezneklidňuj nečistotou nebo nudností své modlitby a s trpělivostí očekávej plody častého vzývání jména Božího. Neposlouchej neskušené, nerozumné domluvy marného světa, že sice neodbytné, ale chladné vzývání je neužitečná mnohomluvnost. Ne. Síla Božího jména a časté vzývání přinesou svůj užitek ve svůj čas. Krásně o tom smýšlí jeden z duchovních spisovatelů. Vím, říká, že mnohým zdánlivě duchovním, pseudomoudrým filozofům, kteří všude hledají klamnou vznešenost a v očích rozumu a pýchy jakoby ušlechtilé cvičení, se prosté, ústní a ojedinělé, ale časté cvičení v modlitbě jeví jako nevýznamná nebo nízká činnost, jako maličkost. Ale klamou se nešťastníci a zapomínají na poučení Ježíše Krista. Nebudete-li jako děti, nevejdete do království Božího. Na vratkých základech přirozeného rozumu vypracovávají pro sebe jakousi nauku o modlitbě. Je třeba hodně vzdělání, rozumu nebo vědomostí, abych mohl upřímně říci Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou? Nevychvaloval takovou častou modlitbu sám náš božský učitel? Nebyli takovými krátkými, ale častými modlitbami vyprošeny a vykonány zázraky? Ach, křesťanská duše, bdi, neumlkej v neustálém pronášení modlitby Páně. Třeba z bitvy lkaní vycházelo ze srdce ještě nesoustředěného a jen spola stišeného. To nevadí. Ale je třeba jen pokračovat, neumlkat a nezneklidňovat se. Samo sebou se očistí opakováním. Nezapomínej nikdy, že ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Neboť velký je Bůh vašeho srdce a vše řídí, pravý apoštol. Proto přes všechno přesvědčování, že častá modlitba je i při vší slabosti tak mocná, člověku zcela dostupná a záleží plně na jeho vůli, zkus se napoprvé třeba jeden den tomu věnovat a dávat pozor na čas věnovaný modlitbě, aby vzývání jména Ježíše Krista bylo během dne věnováno mnohem více času než jiným činnostem. A ta převaha modlitby nad světskými věcmi ti během času dokáže, že ten den nebyl ztracen, ale byl získán ke spáse. Že na vahách Boží spravedlnosti častá modlitba převažuje misku tvých slabostí a činů a zahlazuje hříchy jednoho dne v pamětní knize svědomí. Staví tě na stupeň poctivosti a dává ti naději získat posvěcení a věčný život.

Z celého srdce vám děkuji, otče, pravil poutník. Vy jste tím čtením utěšil moji hříšnou duši. Pro Boha dovolte mi to opsat pro sebe. Během pár hodin to napíšu. Vše, co jste četli, je tak krásné a příjemné i pro můj hloupý rozum pochopitelné. A navlas stejné jako v dobrotolubí, jak o tom soudí svatí otcové. Tak například Jan Karpatský ve čtvrté části Dobrotolubia také říká, že pokud nemáš síly ke zdrženlivosti a ctným skutkům, věz, že Pán tě chce zachránit modlitbou. A ve vašem spisku je to vše krásně a srozumitelně rozvedeno. Děkuji nejprve Bohu a potom vám, že mi byla dopřána milost to vyslechnout. Dále se ujal slova profesor. I já jsem s velkou pozorností a potěšením poslouchal vaši přednášku, nejctihodnější otče. Všechny argumenty jsou, přísně logicky vzato, správné, podle mě znamenité. Avšak přitom se mi zdá, že možnost neustálé modlitby zvláště podmiňují příznivé okolnosti a zcela nerušená samota. Souhlasím, že častá modlitba je mocným a jedinečným způsobem k dosažení požehnané pomoci ve všech skutcích zbožnosti a posvěcení duše a je v silách člověka. Avšak ten způsob může být užit pouze tehdy, má-li člověk možnost dosáhnout samoty a klidu. V ústraní od zaměstnání, starostí a zábavy se může často nebo bez přestání modlit. Tehdy ho čeká pouze jediný boj, s leností nebo s rozptýlením myšlenkami. Je-li však vázán povinnostmi, je-li vázán neodkladnými záležitostmi, nezbytně se nachází v hlučné společnosti lidí a i kdyby si vroucně přál často se modlit, nemůže to vykonávat z důvodu nevyhnutelného rozptýlení. Tudíž jedinečný způsob časté modlitby může být uplatněn jen za příznivých okolností a ne všemi. Není všem dostupný. Na to odpověděl schymník. Bezdůvodně tak uvažujete. Neříká se také, že srdce, vyučené vnitřní modlitbě, se může vždy při všech činnostech fyzických i intelektuálních i v hluku bez překážky modlit a vzývat jméno Boží? Lze přisvědčit, že žádná vedlejší zábava nemůže zabránit v modlitbě tomu, kdo se chce modlit, neboť skrytá lidská myšlenka nepodléhá žádnému vnějšímu vlivu. Je sama o sobě zcela svobodná. V každý čas může být prociťována a proměněna v modlitbu. Také sám jazyk může skrytě, bez vnějšího zvuku tvořit modlitbu, i ve společnosti mnohých a při vnějších činnostech. Vždyť naše činnosti nejsou tak důležité a naše hovory tak zajímavé, aby nebylo možno najít během nich příhodnou chvíli pravidelně a často vzývat jméno Ježíše Krista, i kdyby naše mysl ještě nebyla vyučena neustálé modlitbě. Ovšem, odloučení od lidí a rozptylujících věcí představuje hlavní podmínku pro pozornost a neustálou modlitbu. Avšak v případě nemožnosti toho dosáhnout, není nutné omlouvat se z máločasté modlitby, poněvadž četnost, častá modlitba je dostupná každému, zdravému i nemocnému a záleží na jeho vůli. Přesvědčivé příklady toho podávají ti, kteří obtížení povinnostmi, rozptylující službou, obavami, starostmi a prací nejen vždy vzývali božské jméno Ježíše Krista, ale dokonce dosáhli neustálé vnitřní modlitby srdce. Tak například patriarcha Filotej při správě rozsáhlé konstantinopolské pastviny
se bez přestání věnoval vzývání jména Božího a tím také dosáhl spontánní modlitby srdce. Svatý Kalistos se naučil neustálé modlitbě na svaté Atonské hoře, když procházel namáhavou kuchařskou službou. Dobrosrdečný Lazar, zase obtížený neustálou službou bratřím, nepřetržitě při všem hlučném zaměstnání pronášel Ježíšovu modlitbu a utěšoval si ji. Mnozí jiní se podobně cvičili v neustálém vzývání jména Božího. Kdyby nebylo možné modlit se při rozptylující činnosti nebo ve společnosti lidí, tak by to jistě nebylo předepisováno. Svatý Jan Zlatoústý ve svém poučení o modlitbě praví: nikdo ať netvrdí, že se nemůže vždy modlit ten, kdo je zaneprázdněn starostí o živobytí, nebo ten, kdo nemůže být v chrámu. Všude, kde jsi, můžeš Bohu přinést oběť ve své mysli v podobě modlitby. A tak je vhodné modlit se i na tržišti, i na cestě, i ve stoje při obchodu, i v sedě u práce. Všude, na každém místě je možné se modlit. A skutečně, kdyby člověk více obrátil pozornost k sobě, všude by našel vhodné místo k modlitbě, přesvědčil by se pouze o tom, že modlitba musí být hlavní činností, především jeho povinnostmi. V takovém případě by své záležitosti vyřizoval rozhodněji. V neodkladných rozhovorech s lidmi by zachovával stručnost, málomluvnost a vyhýbal by se neužitečným řečem, neznepokojoval by se zbytečnými starostmi, aby měl více času na tichou modlitbu. Při takovém zaměření by veškerá jeho činnost silou vzývání jména Božího byla úspěšná a nakonec by se naučil bez přestání vzývat jméno Ježíše Krista. A poznal by též, že častá modlitba, tento jediný prostředek spásy, záleží na vůli člověka a je v jeho možnostech. A že v každém čase, situaci, místě se lze modlit. A je vhodné přejít od časté modlitby ústní k modlitbě v duchu a od ní k modlitbě srdce, která otevírá království Boží v našem nitru.

Souhlasím, pravil profesor. Při veškeré mechanické činnosti je možné a dokonce i vhodné často nebo i bez přestání se modlit. Neboť mechanická práce nevyžaduje hluboké soustředění a přílišné uvažování, a proto se můj rozum přitom může ponořit do neustálé modlitby a rty taktéž. Ale jestliže se mám věnovat čemukoliv výhradně rozumovému, jako pozorné četbě, přemýšlení o závažných věcech, tvorbě, tak jak se přitom mohu modlit ústy i myslí? Modlitba je nevyhnutelně záležitostí rozumu. Jak bych mohl v jednom a témž čase jediný rozum zaměstnávat různorodými úkoly? Na tomu schybník odpověděl. Vyřešení této vaší otázky nebude příliš těžké, vezmeme-li v úvahu, že ti, kdo se bez přestání modlí, se dělí na tři skupiny. Za prvé začínající, za druhé pokročilí a za třetí ti, kteří se modlitbě naučili. A proto začínající mohou i při rozumovém cvičení občas obracet rozum i srdce k Bohu a pronášet krátkou ústní modlitbu. Pokročilí, ti, kteří dosáhli stálého zaměření mysli, se mohou věnovat přemýšlení nebo tvorbě v nepřetržité přítomnosti Boží jako základu modlitby. To může ukázat následující příklad. Představ si, že náročný a přísný panovník ti poručil vytvořit úvahu na jím dané závažné téma v jeho přítomnosti a u nohou jeho trůnu. Jak bys nebyl zcela zaujat svou věcí, avšak přítomnost panovníka, v jehož rukou je tvůj život, upoutává tvoji pozornost. Nedovolí ti ani na chvíli zapomenout, že přemýšlíš, uvažuješ a tvoříš ne o samotě, ale na místě vyžadujícím obzvláštní pokoru, uctivost a způsobnost. Tento pocit a živé vnímání panovníkovy blízkosti velmi jasně vyjadřuje možnost věnovat se neustálé vnitřní modlitbě i při rozumové činnosti. Co se týče těch, kteří dlouhým navykáním nebo milostí Boží modlitbou v mysli získali modlitbu srdce, ti nejen při hluboké činnosti mysli, ale dokonce ani ve spánku nepřerušují neustálou modlitbu, což dosvědčuje i svrchovaně moudrý Šalamoun. Spím, ale srdce mé bdí. U pokročilých srdeční mechanismus získává takovou schopnost k vzývání jména Božího, že se sám od sebe povzbuzuje k modlitbě. Přivádí mysl i duši k neustálým výlevům modlitby, ať se nachází v jakémkoliv rozpoložení a zabývá se čímkoliv abstraktním a rozumovým.

Libor Raclavský četl další díl z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr. Vítám vás, vydalo nakladatelství Refugium a zvuková spolupráce Miloš Švábek.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 a 4 sedmičky.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je 11 hodin a 32 minut. Dobrý poslech pro Glasu přeje Zdislava Horníková. Prožíváme úterý 26. květen. Podle katolického kalendáře je památka italského mystika veselého svatého Filipa Neriho, zakladatele kongregace světských kněží, oratoriánů, apoštola Říma, patrona mládeže a humoristů, který zemřel tento den roku 1595. Právě před 150 lety opustil tento svět zakladatel novodobého českého dějepisectví přezdívaný Otec národa, historik a politik František Palacký. Devadesátiny by oslavil duchovní českobratrské církve evangelické a teolog, jehož knihy se staly učebnicemi ekumenické teologie, profesor Pavel Filipy. Na věčnosti je od roku 2015. V našem vysílání teď ještě zhruba půl hodinky bude probíhat proud písní a zpráv a ve 12 hodin zveme k polední modlitbě. Po ní zazní hudební siesta. Dnes si poslechneme díla Georga Filipa Telemana, Antonia Vivaldiho a Arcangela Corelliho. Tak zůstaňte s Proglasem.

Uvidíš stromy slivkové. Bez listov stoja na malej stanici.

0: tam, kde končí ticho,
1: začíná dialog a porozumění.
2: To je Meeting Brno.
3: Multižánrový festival Meeting Brno otevírá prostor setkáním.
4: Hojí rány minulosti,
2: protože otevírá nelehká témata citlivým způsobem.
3: Divadla, diskuze, výstavy, koncerty, procházky i terapeutické workshopy. Přijďte na festival Meeting Brno.
1: Protože všechno začíná setkáním.
5: Nejvyšší vyznamenání Sudeto německého krajanského sdružení Evropskou cenu Karla IV. Dostal politik, spisovatel a dramatik, bývalý disident Milan Uhde. Získal ji za mimořádné zásluhy v budování vztahů mezi Českou republikou a sudetskými Němci. Předseda krajanského sdružení Bernd Posselt ho při ceremonii v Brně vyzdvihl jako symbol snah o evropskou jednotu, obhájce lidských práv a svobody. Laureát v poděkování řekl, že ocenění rád přijímá jménem všech lidí dobré vůle. Na brněnském výstavišti mu tleskali tisíce lidí z Česka i Německa. Milan Uhde se narodil do brněnské židovské rodiny mluvící německy. Nacisté mu zavraždili 18 příbuzných, přesto vůči Němcům nezahořkl a po roce 1989 pracoval na obnovení vztahů s nimi. V červenci mu bude 90. Před začátkem festivalu Meeting Brno vypověděl.
6: Téma festivalu Kde dom můj je obrovské, protože umožňuje každému zaujmout k němu stanovisko. Kde domofuj není otázka. To je úvod k vyznání v národní hymně a měla by být podobně pojata i ta doprovodná akce k festivalu. Já se doufám festivalu účastním a zvu upřímně všechny, kteří mají zájem o dialog, zájem o setkání, aby přišli, protože je to vynikající příležitost, abychom se vzájemně viděli a mluvili spolu. Ale ten užší domov, to je rodina, to je dům nebo byt, kde bydlíme, nejužší sousedství lidí, se kterými se známe, to je něco, kde člověk prostě kotví. Strašně sobecké, co řeknu, ale je to pravda. Pro mě domov nejužší je moje knihu.
5: To byl Milan Uhde, čerstvý nositel Evropské ceny Karla IV., nejvyššího vyznamenání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Jeho výročí setkání poprvé na české půdě skončilo včera v Brně.

Maďarský kardinál Peter Erde se poprvé po těžké nemoci objevil na veřejnosti. O svatodušní neděli koncelebroval 73letý arcibiskup metropolita při mši svaté v největším chrámu země ostrovském bazilice. Shromáždění ho přivítalo dlouhým potleskem. Následující den o svatodušním pondělí se kardinál Erde zúčastnil festivalu komunit. Jeho součástí byla také bohoslužba. Podle arcidiecéze Ostrihom Budapešť jeho zotavování dobře postupuje a primas by se měl postupně vracet ke svým úkolům. Zprávy o jeho naléhavé operaci se objevily v únoru a ve videoposelství, které ke svátkům seslání Ducha Svatého zveřejnil katolický zpravodajský portál Maďar Kurýr, děkuje kardinál Erde všem, kteří ho doprovázeli v modlitbách a budou v tom pokračovat. A my pokračujeme dalším vysílání, tady je Bělý cintorín a kapela Mimikry.

0: Konferenci věnovanou ženám v katolickém prostředí budou v sobotu hostit Biskupské gymnázium v Brně. Druhý ročník akce Žehnám, mám to odvaha v srdci ženy. Jedna z organizátorek, Magdalena Volková, pro Glasu přiblížila.
1: Tato konference je určená pro všechny odvážné ženy v katolické církvi, které chtějí prohlubovat svoji víru, zároveň se propojovat a hledat nové odvážné cesty, jak poznávat Boha v naší konkrétní životní situaci s našimi konkrétními výzvami. Mezi hlavními přednášejícími bude Katka Lachmonová, paní docentka Mireja Ryšková. Mireja Ryšková promluví o odvaze v srdci biblických žen. Katka Lachmonová se bude vracet ke kotvě, kde kotví naše odvaha, a to je v Kristu. Potom bude velmi zajímavá panelová diskuze, kde budou také velmi odvážné ženy z různých oborů a budeme se bavit o tom, jak se dívat jinak na různě na problémy, kterým v dnešní době žena čelí. Budou nás čekat sdílecí skupinky, budou potom velmi zajímavé workshopy, které budou ať už kreativní, sdílecí s zaměřením na manželský život, na schopnost se projevit, schopnost hledat nové cesty. Opravdu si přijde na své každý. Chceme to otvírat ženám napříč růzností spiritualit, takže to nebude jenom pro liberálky nebo konzervativkyně, ale bude to úplně pro všechny. Takže bychom vás moc chtěli pozvat. Přijde nám, že je důležité, aby ženy vzájemně inspirovaly, sdílely, podporovaly.
0: Tolik Magdalena Volková z pořádajícího týmu ženské konference Žehnám s podtitulem Odvaha v srdci ženy, chystané na tuto sobotu v Brně. Stále jsou volná místa a přihlásit se dá na webu akce.

Myšlenka na den je z promluvy papeže Lva před modlitbou Regina Coeli na svatopetrském náměstí o hodu božím svatodušním.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. O slavnosti letnic jsme vybízeni, abychom rozjímali nad darem Ducha Svatého, který byl hojně vylit na rodící se církev a který je dnes znovu udělován jejím členům jako světlo a síla, provázející je v každé životní situaci. Můžeme se zamyslet na

obrazem Ducha Svatého, který nám liturgie představuje. Duch otevírá dveře. Evangelium nám totiž říká, že tam, kde byli učedníci, byly dveře ze strachu před Židy zavřené. A zároveň nám skutky apoštolů vyprávějí, že duch sestoupil jako silný vítr, který tyto dveře otevřel, přiměl učedníky, aby vyšli ven a hlásali radostnou zprávu o vzkříšeném Kristu. Také dnes si můžeme položit otázku, jaké dveře otevírá Duch Svatý. První dveře vedou k Bohu samému, protože nám otevírají přístup k jeho tajemství, zjevenému v Ježíši Kristu. Skrze dar svého ducha nás Bůh obdarovává pravou vírou, umožňuje nám chápat smysl písma svatého, dává se poznat jako blízký a umožňuje nám účast na svém vlastním životě. Duch svatý nám pomáhá osobně zakoušet Boha, setkávat se s ním v Ježíši a nejen v dodržování zákona, ale rozpoznávat jej i v sobě samých a objevovat znamení jeho přítomnosti v každodenním životě. Druhé dveře jsou dveře večeřadla, tedy církve. Bez ohně Ducha svatého zůstává církev vězněm strachu, bojí se výzev světa, je uzavřená do sebe a proto také neschopná navázat dialog s měnícími se časy. Duch otevírá dveře církve, aby byla přijímající a vstřícná ke všem, i k těm, kteří zavřeli dveře před Bohem, před druhým člověkem, před nadějí, před radostí života. Jak připomínal papež František, jsme povoláni být církví, která žehná a dodává odvahu, církví s otevřenými dveřmi pro všechny. A konečně Duch svatý otevírá dveře našich srdcí, pomáhá nám překonávat odpor, egoismus, nedůvěru a předsudky a činí nás schopnými žít jako boží děti a jako bratři a sestry mezi sebou. Kde je duch páně, tam se rodí bratrství mezi lidmi, skupinami a národy země a všichni mluví jedním jazykem lásky, jež sjednocuje a harmonizuje rozmanitost. Bratři a sestry, i v naší době a zejména o letnicích musíme vzývat Ducha svatého, aby otevřel všechny dveře, které stále zůstávají zavřené. Potřebujeme znovu objevit Boha jako Otce, který nás miluje, budovat církev, v níž se všichni cítí být doma a vytvářet bratrský svět, v němž mezi všemi národy vládne pokoj. Stejně jako první učedníci, svěřme se přímluvě Panny Marie, která je příbytkem Ducha svatého a matkou církve.

0: Dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele Černošic, Vonoklasu a Třebotova. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
2: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
3: Pane Ježíši, náš pastýři a příteli, děkujeme ti za život a svědectví kněží Jana a Václava, kteří odpověděli na tvé volání a věrně ti sloužili i tváří v tvář utrpení a smrti. Jejich statečnost, pokora a důvěra v tebe jsou pro nás inspirací a výzvou. Prosíme tě o dar živé a zdralé víry za všech okolností. Dej nám sílu k lásce, která odpouští, i když je to těžké, a odvahu k vytrvalému hledání pravdy. Připomínej nám, že s tebou nejsme nikdy sami. Ať nás příběh kněží Jana a Václava osloví a posílí na cestě k tobě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Svatý Filipe Neri,
4: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
4: orodujte za nás.
5: Pán s vámi,
4: i s tebou.
5: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
4: Amen.
5: Dobrořečme Pánu.
4: Bohu díky.

Krátce po 12. hodině začíná pravidelná hudební siesta. Na úvod zazní svita D-dur Georga Filipa Telemana, na trubku se představí Joachim Schäffer. Bratislavské komorní solisty umělecky řídí Anton Popovič.

Vyslechli jsme svitu D-dur Georga Filipa Telemana. Na trubku hrál Joachim Schäffer. Nastudovali bratislavští komorní solisté pod taktovkou Antona Popoviče. Následuje koncert číslo 11 D-dur pro housle a orchestr Antonia Vivaldiho. Houslového partu se ujme Béla Bánfalvy. Orchestrální doprovod zajistí Budapeštské smyčce.

Právě skončil koncert číslo 11 D-dur pro housle a orchestr Antonia Vivaldiho. Na housle vystoupil Béla Van Falvy, doprovázeli budapešťské smyčce. Dnešní hudební siestu uzavřou Concerto Grosso opus 6 číslo 2 F-dur a Concerto Grosso opus 6 číslo 4 D-dur Arcangela Corelliho. V houslových partech uslyšíte Bohdana Varchala a Milana Tedlu. Ve violončelovém pakt Juraje Alexandra. Slovenský komorní orchestr diriguje Bohdan Varchal.

0: Poslouchali jsme Concerto Grosso opus 6 číslo 2 F-dur a Concerto Grosso opus 6 číslo 4 D-dur Arcangela Corelliho. V huslových partech vystoupili Bohdan Varchal a Milan Tedla. K violončelu usedl Juraj Alexandr. Slovenský komorní orchestr vedl Bohdan Varchal.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

Z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.

0: 13. hodina a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Živnostníky se dnes budou znovu zabývat poslanci. Předsedkyně Evropské komise je na návštěvě pobaltských států zasažených dronovou hrozbou. Navrácenou lebku svaté Zdislavy církev vystaví už jen jednou. U úterních zpráv Plus vás vítá Monika Vrchotová. Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníků měla na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
2: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ, proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
1: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnu podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým čelí 6 milionů tamních obyvatel. Minulý týden musela část lidí ve Vilniusu a okolí vyhledat úkryt. Vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře.
3: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden na sociální sítě napsala, že Rusko a Bělorusko nesou přímou odpovědnost za drony ohrožující životy a bezpečnost obyvatel východního křídla Evropské unie. Hrozbám spojeným s narušením vzdušného prostoru drony čelí Litva, Lotyšsko a Estonsko zhruba od poloviny března. Ohrožují je ukrajinské drony, které útočí na cíle v Rusku. Rusko ale tyto drony pomocí elektronického boje mate a některé následně míří do Pobaltí. Některé z těchto dronů v posledních týdnech havarovaly. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Bývalý poslanec Dominik Feri by se už dnes mohl dostat na svobodu. Státní zástupce totiž dnes u soudu navrhl vyhovět žádosti Feriho o podmíněné propuštění. Podle státního zástupce k tomu jsou splněné všechny tři podmínky a stejný názor vyjádřila i obhájkyně Feriho. Podle nich si bývalý politik odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění, dá se předpokládat polepšení a to, že povede řádný život. Naopak podle zástupce zmocněnkyně poškozených se polepšení neprokázalo. Řekl, že u poškozených panuje strach a obava a proto navrhl žádosti nevyhovět. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístění do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Využívají přitom pravých transparentních účtů, kde se třeba lidé skládají na léčbu pro nemocného člověka. Oběť nejdřív přesvědčí, aby právě na tento účet poslala vstupní investiční poplatek. To i proto, aby viděla, že peníze skutečně dorazily a účet tedy není falešný. Pak dotyčnému napíšou, ať peníze posílá jinam, už na svůj účet, kde peníze mizí. Získat je zpět pak není jednoduché, vysvětluje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janku.
5: Hodně záleží na tom, kam ta transakce třeba směřuje. Když směřuje do zahraničí, tak ta šance v tom trasování a v nějaký časový prodlevě se prostě snižuje.
1: Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuto sobotu při tradiční zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí. Tam budou mít zájemci poslední možnost relikvii vidět. Před 2 týdny lebku z tamní baziliky ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ji podařilo vyjmout, pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
6: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
1: Lebka byla vystavená v relikviáři od roku 1907. Papež Jan Pavel II. Zdislavu z Lemberka svatořečil v roce 1995. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, litoměřické diecéze i českého národa. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ zůstává kolona kamionů táhnoucí se do zúžení v Brně osobními auty. Projedete levým pruhem rychleji. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Kosmonosy na 640. kilometru popojíždí kolona. Na jejím konci řeší nehodu. Pomalu pojedete na 44. kilometr. Tam je dopravní omezení. Zdržíte se přes 10 minut. Na D5 z Prahy do Německa za sjezdem na Přimdu z kilometru 138 pojedete v koloně, na kilometru 146 odklízejí následky srážky dvou kamionů, fronta je na více než půl hodiny, dá se objet z exitu 136 po souběžné silnici. A ještě Pražský okruh směrem z D1 na letiště, trvá silný provoz kamionů, zastavují se za dálnicí D1 na 81. kilometru, osobními auty projedete výrazně rychleji, regulují provoz v tunelech, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Přejeme šťastnou cestu. Úterní obloha zůstane prosluněná a teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů. Zítra bude na jihu Moravy až 33, ale na severu Čech, kde už přibude mraků, se ochladí a bude tam kolem 24 stupňů. Na východě Moravy a jihu Čech se pak zítra místy objeví přehánky, jinde sprchne jen výjimečně. To byly zprávy a teď už začínáme.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Přes dvě desítky brněnských knihoven se dnes představují v parku na obilném trhu blízko centra města.
1: Jde o to ukázat veřejnosti, že knihovny nejsou jenom půjčovnami knížek, ale standardně nabízí celou řadu akcí, jako jsou přednášky, koncerty, výstavy, besedy, workshopy a tak dále. Zúčastní se fakultní knihovny brněnských univerzit, ale i méně známé knihovny, specializované jako například knihovna Ústavního soudu, Moravské galerie, Archeologického ústavu Akademie věd a další. Své zastoupení na akci by měla mít například i knihovna brněnského biskupství.
0: Popsal Proglasu za organizátory mluvčí knihovny Jiřího Mahena v Brně Petr Pospíšil. Čtvrtý ročník Dne brněnských knihoven zve do parku na obilném trhu studenty středních škol i širokou veřejnost. Potrvá od 10 do 19 hodin.
1: Kromě stánku knihoven bude na místě 5 stagí, workshopových stanů, kde si můžete vybrat program, který vás zaujme. Naše knihovna například představí makerspace, budete si moct vyzkoušet virtuální realitu nebo 3D tisk. Jiné knihovny zase nabízí program o umělé inteligenci, můžete si například otestovat, jestli rozeznáte uměle vytvořenou fotku od té reálné a dozvíte se, jak je od sebe odlišit. Nabídka je tedy opravdu pestrá, věříme, že si každý vybere.
0: Tolik od mluvčího knihovny Jiřího Mahena v Brně Petra Pospíšila. Vše podstatné o dnešním festivalu najdete na webu brněnskeknihovny.cz.

0: Kulturní centrum Atrium Žižkov v Praze bude dnes hostit koncert s názvem Čtyři šivly. Na programu je hudba, která propojuje Bachův barokní svět s rytmem tanga, Astora Piazzolly a Gorkého Hermosy. Publikum okouzlí pohádky Václava Trojana i starobylá krása hudby Alfreda Schnittkeho. Vrcholem večera bude skladba Čtyři šivly, dílo současného českého skladatele Tomáše Illého, která zazní v nové komorní úpravě. Zve jeden z vystupujících lotyšský akordeonista Mihail Oleshov.
1: Jde o večer komorní hudby, ve kterém se akordeon potkává v hudebním dialogu s dalšími nástroji. Na podiu vystoupí čtyři vědomí umělci. Rachel Skleničková, Eva Blaškova, Milan Arner a já Michal Solekov. Ještě to je za zmínku náš klarnetista Milan Arner, který byl nominován na cenu Zlatý Almos. A taky Eva Blašková, která se hodně věnuje barokní interpretaci. Budeme se na vás moc těšit.
0: Doplníme, že na koncert Čtyři živly v Atriu Žižkov se představí i houslistka Daria Kosina a naše redaktorka klavíristka Jana Rambousková. A já vám posílám z redakce písničku Krása samota.

Ve věku 95 let zemřel v noci na dnešek americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. Agentura AFP to označila za poslední velkou osobnost zlatého věku jazzu a doplnila, že jeho dílo bylo bouřlivé i meditativní. Newyorský rodák spolu vytvářel podobu moderního jazzu, u jeho základů stál spolu s Charliem Parkerem, Milesem Davisem nebo Johnem Coltranem. Vytvořil i vlastní styl kombinující tradiční jazz s bebopem a rhythm and blues. V 50. letech natočil zásadní díla jako Freedom Suite. Celkově má na kontě zhruba 60 desek, na nesčetně dalších spolupracoval. Mnoho Rollinsových skladeb se stalo jazzovými standardy, třeba Tuxi nebo Saint Thomas. Na rozdíl od mnoha umělců období poválečného jazzu, kteří předčasně zemřeli, měl Sonny Rollins dlouhou a plodnou kariéru. Roku 1973 byl uveden do jazzové síně slávy amerického jazzového časopisu Downbeat. Pracoval i po 80. navzdory dechovým potížím, které vymezovaly jeho výkony, píše agentura AFP. V říjnu 2012 koncertoval Sonny Rollins v pražské Lucerně. Do Česka se tehdy vrátil na den přesně po 30 letech.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Je 1:30 odpoledne, vyladíte Proglas se Zdislavou Horníkovou. Píše se úterý 26. květen. Podle katolického kalendáře je i památka italského mystika, veselého svatého Filipa Neriho, zakladatelé kongregace světských kněží oratoriánů, kteří pečovali o římské poutníky a o nemocné. Spolubratrům opakoval, naše jediná regule je láska. Zemřel v tento den roku 1595. Jeho žákem byl i olomoucký biskup František kardinál Dietrichstein. Radostné srdce se stane dokonalým mnohem snadněji než skleslé. Smutné obličeje v nebi nemají místo, prohlašoval také Filip Neri, apoštol věčného města, patron mládeže a humoristů. Říkali mu i Pippo Bono, dobrý Filip. S odkazem na něj papež František přál návštěvníkům Vatikánu. Rozveselující radost, která je pánovým darem, ať provází a obohacuje cesty každého z vás. Filipům svátku vše dobré, jméno z řečtiny, které znamená milovník koní. A pranostika na dnešní den říká, na svatého Filipa tráva již rozkvítá. V dalším vysílání Proglasu nabídneme o 14 hodin hudební kompas, v něm si představíme dánskou instrumentální skupinu Afingin. A o 16 hodin to bude pořád Slyšte lidé Milana Tesaře s názvem Hudební knihovnička 2026.

0: ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré. A potom už čas dobré ochrání a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.
1: Devadesátiny by oslavil duchovní Českobratrské církve evangelické a teolog, jehož knihy se staly učebnicemi ekumenické teologie profesor Pavel Filipy. Někdejší děkán Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Na věčnosti je od roku 2015. Rovněž 90 let by se dožila ruská knihovnice a překladatelka Natalia Gorbaněvská, jedna z 8 statečných sovětských disidentů, kteří na Rudém náměstí v Moskvě v srpnu 1968 demonstrovali proti okupaci Československa. Zemřela v Paříži roku 2013. A teďka si dáme skupinu Skety, písnička Teče voda teče, a po ní hned přejdeme na další výročí.

Rovných 25 let je knězem pater Jiří Ptáček z kongregace kněží Mariánů, farář v Hrádku u Vlašimi. 35 let kněžství si připomíná děkan katedrální kapituly svatého Mikuláše v Českých Budějovicích pater Zdeněk Mareš. 53. narozeniny dnes slaví česká operní pěvkyně světové proslulostky mezzosopranistka Magdalena Kožená. 55. slaví administrátor berounské farnosti pater Petr Bouška.

Šedesátiny slaví britská herečka Helen Bonhamová Carterová, známá třeba z role manželky Jiřího VI. V oscarovém filmu Králova řeč. 87 let se dnes dožívá česko-americký lékař, profesor Karel Raška mladší, molekulární virolog, genetik a imunolog, čestný člen Učené společnosti České republiky a někdejší předseda Celosvětové společnosti pro vědu a umění. Do Spojených států odešel s rodinou po srpnové okupaci. Dlouhodobě se zabývá molekulární biologií DNA onkovirů, imunopatologií a klinickou imunologií. Vedle jiných významných studií se jako první věnoval počátečnímu výzkumu dosud neznámého onemocnění HIV, AIDS. V následném bádání chtěl využít archiv sérové banky v Praze, Světové zdravotnické organizace, kterou spolu založil v 50. letech jeho otec, profesor Karel Raška. Jako jediná se totiž na světě uchovávala séra z Afriky. Československý stát tehdy Karla Rašku juniora odmítl. Tolik výročí, která připadají na dnešní den, a pravidelně pro vás připravuje Kateřina Vitouchová.

Je 14 hodin a to značí, že začíná hudební kompas. Dnes s naším hudebním kompasem zamíříme do Dánska a představíme si skupinu Afengin a její album Movements One. Začneme skladbou Elve.

Představujeme si dánskou skupinu Afengin, která je známá svými ambiciózními, orchestrálně pojatými alby. Každé z nich se stylově odklání od toho předešlého. Na každém kapela prozkoumává nové cesty. Novinka s názvem Movements One stojí více na rytmu než na melodii. Vrstvené, vzájemně se překrývající rytmické struktury vytvářejí hypnotický celek. Skupina pracuje také s mimořádně bohatou instrumentací, od smyčcového kvarteta a klavíru přes tubu, klarinet nebo křídlovku, až po mohutné perkuse a jemné elektronické vrstvy. Symfonické prvky se tu pojí s jemnými zvukovými detaily. Poslechneme si ještě skladby Tak stok a Int i Kampen Kamerat.

Poslouchali jsme dánskou skupinu Afengin z alba Movements One. Zítra ráno budeme v hudebním kompasu poslouchat písně slovenského skladatele Mariana Vargy v podání zpěvačky Sissi Feher. A zítra odpoledne si představíme italského hráče na vibrafon Luku Guzelu a jeho album Portraits. Hudební kompas pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař.

Francouzská písničkářka Céline Bossy, která už více než 20 let žije v Česku, připravila nové autorské album Ma vie en chanson, neboli Můj život v písních. Nahrávka vznikla ve spolupráci se zpěvačinou kapelou a přináší 10 písní inspirovaných důležitými životními okamžiky i každodenními drobnostmi. Hudba čerpá z francouzského šansonu a zaujme jemnou poetikou a komorním doprovodem klavíru, akordeonu a kytary. A my si právě z tohoto alba pustíme písničku Irish Song.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Bylo 14 hodin a 30 minut a vysíláním Proglasu vás provází Ctislava Horníková. Máme úterý 26. květen. Podle katolického kalendáře je památka italského mystika, veselého svatého Filipa Neriho, zakladatele kongregace světských kněží oratoriánů a apoštola Říma, patrona mládeže a humoristů. Zemřel v tento den roku 1595. Před 265 lety z Říma do Příbora převezli ostatky svatého Urbana, který byl vyhlášen patronem moravského města. Před 80 lety se v Československu konaly volby do ústavodárného národního shromáždění, ve kterém zvítězili komunisté. Čtvrtstoletí uplynulo od úmrtí učitele, spisovatele a náčelníka exilových skautů Josefa Kratochvíla. Pojďme se podívat, co pro vás chystáme v dalším vysílání. Román Eduarda Passe Circus Humberto proslavil stejnojmenný seriál Československé televize. Ovšem, možná ne každý ví, že po Česku kočují cirkusáci s tímto jménem a právě jejich život i vystoupení přiblíží Barvínek v 17 hodin a 10 minut. Redaktor Josef Javůrek vyspovídal ředitele Hynka Navrátila a s návštěvníky si pohovořil redaktor Ladislav Pol. Sily je šestičlenná mužská vokální skupina, která zpívá autorskou hudbu ve slovenském jazyce. Ve svých písních propojuje vícehlasý zpěv s prvky moderní hudby, improvizace a folkloru. Texty se věnují mezilidským vztahům, hledání blízkosti i osobnímu prožívání světa. Skupina staví na civilním projevu, přirozenosti a důrazu na souzvuk hlasů. Skupina vystoupí v našem pořadu Jak se vám líbí o 19:15 večer. Tak tolik pořady, které nás čekají v dalším vysílání. Doufám, že vám některé z nich zaujaly.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně na pár minut.

0: Gewein is a Frosch in a grinsamet Kleid, mit a fartecha Weißen von vor und verspreit. Quack, quack, quack, quack.
1: Svůj poslední koncert ze série má dnes rezidenční umělkyně Pražského jara Barbara Hannigan. Kanadská zpěvačka a dirigentka patří k nejoriginálnějším osobnostem světa klasické hudby. Upozorňuje festival V-Team.
2: Její debut s Českou filharmonií ve strhujícím operním dramatu Lidský hlas s živou videoprojekcí. Multimediální představení, které již viděla a slyšela například milánská La Scala nebo diváci New Yorkské filharmonie, uvede Pražské jaro v české premiéře.
1: Doplnila pro posluchače Proglasu mluvčí Pražského jara Ivana Nevorová.

My jsme to měli zbourat rovnou. Měli bychom teď pro sebe mnohem víc místa. Teď jsme tu vystavení jako pany za výlohou.

0: To byl David Stipka a jeho posmrtně dokončená nahrávka písnička Opatruj se. Pojďme na další zprávičku, kterou máme připravenou, tentokrát je z Kroměříže. V Květné zahradě v Kroměříži, která je od roku 1998 památkou světového dědictví UNESCO, pracují v těchto dnech za hranice na výstavbě letniček. Začaly v první polovině měsíce, hotovo by mělo být do konce června. V ornamentálních záhonech pokvete mezi 50 až 60 tisíci květin, upřesnil zahradní architekt Pavel Novák.
1: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále aksamitníky vysazujeme, okrasné zelí a letos jsme zařadili i petunie. Ony se ty barvy hodně často opakují, u těch letníček je naštěstí větší výběr než u dvouletek. Máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou a zelí je takové růžovo-zelené.
0: Návštěvníci budou moci obdivovat letničky na Čestném dvoře před vstupem do Květné zahrady a především na Janákově parketu před kolonádou, kde jich bude asi 40 tisíc. A teď už skupina z Kolumbie jménem Cimarron a písnička Superba.

0: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Příběh víry, která obstála. Lásky, která odpouští. 6. června Brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.
1: Na vykonstruovaném soudní procesy jako jeden z nejvýraznějších projevů zneužití moci po komunistickém převratu v Československu se zítra soustředí přednáška v Brně na Petrově. Milan Dobéš z právnické fakulty Masarykovy univerzity ukáže na případech kněží Jana Buly a Václava Drboly, jak byla trestní řízení vedena z politických a ideologických důvodů a jak sloužila k odstraňování skutečných i domnělých nepřátel režimu. Vysvětlí, proč komunistická moc považovala právě římskokatolickou církev za nebezpečného protivníka, kterého bylo třeba oslabit, podřídit a postupně vytlačit z veřejného života. V širších souvislostech přiblíží mechanismy politických procesů 50. let, úlohy represivního aparátu i způsoby, jimiž docházelo k deformaci trestního řízení a soudního rozhodování.

0: 15 hodin a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Proč plánují odbory agentury pro sociální začleňování začátkem června protestní stávku? Jaké unijní kompenzace požaduje Česko za úrodu poničenou mrazy? A desítky meteorologických stanic napříč kontinentem hlásí teplotní rekordy. I o tom bude řeč v této půl hodině. Nejprve jsou tu ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Přeji pěkné odpoledne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjevě přijal vůdkyni běloruské opozice Světlanu Cichanouskou. Na sociální síti X napsal, že Ukrajina podporuje snahu Bělorusů vymanit se z ruského vlivu. Kromě toho taky doufá, že Kyjev a Minsk znovu navážou sousedské vztahy založené na skutečné nezávislosti obou zemí na Moskvě. Pro Cichanouskou jde o první návštěvu Ukrajiny od začátku ruské invaze v roce 2022. V západní a jižní Evropě letos lidé zažívají rekordně teplé jaro. Meteorologové ve Francii i Velké Británii zaznamenali historicky nejvyšší naměřené květnové teploty. Podle francouzské vlády v souvislosti s vlnou veder zemřelo nejméně 7 lidí. Úřady i v dalších zemích varují před zdravotními dopady horka.
3: Starý kontinent zasáhla vlna veder nečekaně už v květnu kvůli takzvané tepelné kupoli. Horký vzduch, který se drží nízko u země, by měl dál zvyšovat teploty i v Portugalsku, anebo na jihu Španělska. Tam už o víkendu naměřili skoro 38 stupňů a varují před riziky úpalu. V italské metropoli kvůli vlně veder omezují práci venku. Rekordní teploty hlásí taky v britském hlavním městě Londýně. V Paříži horké počasí ovlivňuje podmínky na tenisovém turnaji Roland Garros. Francouzský premiér Sebastian Lecornu avizoval, že kvůli horku tento týden svolá mimořádné jednání kabinetu. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: A tropům v Evropě se budeme věnovat v dalším vysílání odpoledního Plusu.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Městský soud v Praze dnes zamítl dvě žaloby Ruské federace. Bránila se placení daně z nemovitostí v Pražské Bubenči a Střešovicích. Za roky 2021 a 2022 Rusové údajně nemovitosti používali pro diplomatické účely a proto požadovali osvobození od daně. Činnost ale neprokázali a pražský finanční úřad jim vyměřil daň přes 200 tisíc korun za rok. Podle soudu české úřady postupovaly správně. Rozsudek je pravomocný. Ruská federace může podat kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy a chtějí začít spolupracovat. Detaily rozebereme v odpoledním Plusu hned po zprávách. Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz. Je protizákonný, přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za nabídky prodeje alkoholu hrozí, upřesňuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
5: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
2: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smyčka uvedl, že se snaží inzeráty aktivně blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít pořád. Včera to bylo nejméně 7 inzerátů. Výzkumníci ve Rwandském národním parku testují novou metodu monitorování ohrožených druhů. Je založená na analýze environmentální DNA, která vědcům pomáhá rozpoznat živočichy pomocí srsti nebo výkalů z půdy a vody. Při průzkumech to snižuje dopad lidského kontaktu s divokými zvířaty. Podle odborníků nová technologie pomůže chránit biodiverzitu ohroženou klimatickými změnami a růstem populace. Metoda má ale i omezení, nedokáže spolehlivě určit počet jedinců a dědičný materiál může v prostředí přetrvávat i potom, co už daný druh v oblasti není. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212. Počítejte s kolonou, pokračuje do omezení na kilometr 196. Osobními auty celý úsek pojedete půl hodiny. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav na 14. kilometru silničáři uzavřeli levý pruh. Brzdí se za sjezdem na Hlavenec na 16. kilometru, zdržíte se čtvrt hodiny. A na D5 z Prahy do Německa opatrně před státní hranicí za Rozvadovem na kilometru 149. Provoz brzdí kontroly na německé straně. Opatrně dojíždějte, brzdí se do zastavení. Dobře, dojeďte. Středa přinese na severu ochlazení a místy přeháňky, hlavně na východě Moravy a Slezská na jihu Čech. Jinde se objeví jen ojediněle a velmi výjimečně hrozí i bouřka. Obloha bude jasná až polojasná, od severu přechodně oblačná a teploty 26 až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů. Na severu Čech ale bude jen kolem 24. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Pěsní z Kolovrátku zpívala Sisa Feher. A my se podíváme do Luhačovic na Zlínsku. Tam se příští týden po téměř 100 letech vrátí automobilové závody. Ve 20. a 30. letech patřily k vrcholům společenské sezóny. Na přehlídku od středy 3. června do soboty 6. dorazí do lázeňského města 50 posádek z řady zemí. S historickými vozy navštíví i další místa regionu. Přehlídku organizuje Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko. Předseda Karel Kupka dodal.
1: Oživujeme tradici, která tady skončila před 100 lety a táhneme sem vzácný auta z celého světa. Oživili jsme vlastně tu historii, o kterou se tady pokoušelo už několik mých kamarádů a nebylo to jednoduché. Luhačovice jsou nádherné místo pro rekreaci a my to tam zaplavíme. Tady těma auta budeme se snažit tam udělat tu atmosféru těch 30. let, tak jak to tady bylo, když to tady založil Baťa se svými kamarády a partnery z toho Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko.
0: To byly automobilové dny v Luhačovicích a po písničce se podíváme do Jáchymova.

0: Autoři popularizačního podcastu o historii, veřejném prostoru a médiích Přepište dějiny, historik Michal Stehlík a publicista Martin Groman budou v sobotu na festivalu Řetízkárna v Jáchymově, v někdejším dole Rovnost.
1: Pohled na procesy 50. léta, tábory nucených prací, ale nás bude možná zajímat i osud lidí, kteří se vrátí z těch táborů, jak si s nimi vlastně společnost poradí a jaký mají život.
2: Veselé to nebude, ale zajímavé rozhodně. Těšíme se.
1: Rozhodně přijďte.

Ty největší klenoty světového operního repertoáru pod širým nebem. Národní divadlo Brno vás i letos zve na nádvoří hradu Špilberg. Užijte si s námi večery s neopakovatelnou atmosférou v rámci Léta s operou. Více na www.ndbrno.cz.

0: nepochybuj.
1: Nikdy nepochybuj.
0: Má to cenu.
2: Časopis Rodinný život, který vydává čtyřikrát ročně Centrum pro rodinný život arcibiskupství Olomouckého, otevírá témata týkající se rodiny, vztahů, životního stylu i duchovního života. Aktuálně vychází s tématem slušné podnikání. Více za redakci Markéta Matlochová.
3: V úvodu čísla čeká čtenáře hluboký rozhovor s emeritním světícím biskupem Josefem Hrdičkou. Šéfredaktorka Šárka Chlupová a Luboš Nágl společně s otcem biskupem nahlédnou na stav dnešní rodiny. Zavzpomínají na jeho bohatou překladatelskou činnost a dotknou se témat mládeže i věčnosti. Do zákulisí jedné z nejoblíbenějších křesťanských akcí roku zavede naše čtenáře Petra Dolíhalová, která poodhalí náročné přípravy Noci kostelů. Hlavní téma slušného podnikání propojujeme tentokrát s konkrétními lidskými osudy. Například manželé Kadubcovi vyprávějí o poctivém řemesle a lásce k vínu z malebného Horňácka. Jan Peroud, zakladatel platformy Filmana, vysvětluje cestu křesťanských filmů k divákům. A paní Lenka Tran sdílí svůj neobyčejný příběh o životní a podnikatelské cestě z Vietnamu až do Česka. Pro milovníky dobrého jídla přináší klášterní kuchařka osvědčené fígle přímo od sester Františkánek. To jsou naše olomoucké sousedky.
2: V duchovní rubrice Na hlubinu se pater Prokop Šostronek zamýšlí nad tím, kde v dnešním uspěchaném světě najít čas na to podstatné, informuje z redakce Rodinného života Markéta Matlochová.
3: V čísle nechybí ani osvědčené typy pro každodenní výchovu. Manželé Pilařovi představují metodu lentilek jako rychlou a efektivní cestu k motivaci dětí. A pokud řešíte generační střety, naše poradna vám poradí, jakou strategii zvolit, abyste úspěšně dostali teenagery z gauče k aktivnějšímu životu. Rodinný život jako křesťanský časopis pro rodiny v Česku se pyšní již 36-letou tradicí a svým čtenářům nabízí nejen hodnotný obsah v tištěné podobě, ale také exkluzivní bonus. Předplatitelé mají od letošního roku přístup k digitálnímu archivu zcela zdarma.

Safr mobil. Ahoj, mami. Jistě mluv, ne, zrovna nic nedělám. Hodina plyne, voda stydne. Plány své v duchu škrtám. Blikne zpráva.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Hodiny ukazují 15 hodin a 31 minut. Vyladíte Proglas se Zdislavou Horníkovou. Dnes máme 26. květen. A podle katolického kalendáře si připomínáme památku italského mystika veselého svatého Filipa Neriho. A právě před 80 lety se v Československu konaly volby do ústavodárného národního shromáždění, ve kterém zvítězili komunisté. V Čechách volilo Gottwaldovo stranu 43% lidí. Historik Vít Machálek událost hodnotí jako úspěšný plebiscit o zániku demokracie. Tento den roku 1946 by proto podle něj měl být pro náš národ mementem. Pojďme se taky podívat, co dnes uslyšíme ve večerním vysílání. Ve 20 hodin a 15 minut to bude pořad Rudl. Je o komunikaci mezi námi, tvůrci, a vámi, posluchači a přispěvateli. Naladíte ho právě ve 20 hodin a 15 minut. A také zveme k poslechu pořadu Radio Report, který naladíte ve 22 hodin a 30 minut. Ten bude o skautském středisku Pagoda v Novém Jičíně. To bylo založeno před více než 80 lety. Několikrát bylo totalitními režimy zrušeno, přesto žije dodnes. V současné době sdružuje 7 oddílů a kromě klubovy v Novém Jičíně má i základnu na Dolní Bečvě. Redaktor Altonín Žilnečík se do radioreportu pozval k mikrofonu vedoucího střediska Václava Dobrozemského. Naladíte ho právě ve 22 hodin a 30 minut.

že není problém jenom v tobě. Říkáš, podívej, padaj hvězdy, já se dívám, jak padá burza. Vyčítám ti, kolik stály tvý brilianty, ale

0: Další pozvánka je do Prahy. Tam na letní scéně Vyšehrad vystoupí ve čtvrté kapela Razam, tvořená hudebníky z Česka, Běloruska a Ruska se zpěvačkou Ivou Marešovou. Ta místo koncertu nazvala magickým.
1: Zahrajeme písně, které možná už někteří znáte, posluchači Proglasu určitě některé znají, ale budeme hrát i úplně nové písně, takže bude to i taková premiéra. To místo je nádherný, budeme vidět na celou Prahu, věřím, že Vyšehrad bude rozkvetlý a že si společně užijeme nejenom hudbu, ale také, že si společně popovídáme a že naše world music se slovanskými kořeny vás právě na tom speciálním magickém místě chytí za srdce.
0: Pozvala zpěvačka Iva Marešová na svůj čtvrteční pražský koncert se skupinou Razam. Bude na letní scéně Vyšehrad od 19 hodin. A já posílám písničku v Toni a Simu Magušinovou.

To byla slovenská zpěvačka Sima Magušinová. A po ní bude následovat písnička Rozprávka o lásce a Mario Boa. A potom si dáme Daj si pozor, čemu uvěříš a skupina Corbin Dallas. Tolik pozvánky na tentokrát slovenské z kapely, které si pustíme, tak zůstaňte s námi.

Vítěz Zlaté palmy, hlavní ceny právě skončeného mezinárodního filmového festivalu v Cannes, získal zároveň cenu ekumenické poroty, vyslané křesťanskými oborovými organizacemi Cygnis a Interfilm. Drama Fjord natočil v Norsku rumunský režisér Christian Mungiu. Sedmičlená rumunsko-norská křesťanská rodina v palčivém snímku čelí úřadům, které jí odeberou děti kvůli domácímu násilí. Na produkci se vedle Norska a Rumunska podíleli Dánsko, Švédsko a Francie. Podrobnosti připravujeme. Aby těch zemí nebylo málo, tak posílám slovenskou kapelu Corbin Dallas.

zástavě poleknutí, pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

ženě prostřít, nanosí na cínové míso. Dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl.

Svět je vyfouknuté, malované vejce. Svět je krásná věc, svět je krásná věc. Svět je vyfouknuté, malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy, i slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí, viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece, viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech,

Právě teď je 16 hodin a to znamená, že začíná pořád Slyšte lidé Milana Tesaře s názvem Hudební knihovnička 2026. A v tuto chvíli se s vámi loučí Zdislava Horníková a předávám mikrofon Aleně Rubášové.

týdeníku Slyšte lidé si pravidelně představujeme nová hudební alba různých žánrů. Dnes nebudou hlavním tématem nahrávky, ale knihy. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař. V posledních měsících se na můj redakční stůl dostala řada nových zajímavých knih o hudbě, a tak jsem se rozhodl, že vám je souhrnně představím. O některých jsme už vysílali samostatné pořady, jiné ještě reflektovat budeme, ale zkusme následující hodinu brát třeba jako tip na čtení na prázdniny nebo k jakékoliv jiné příležitosti. Já mám právě teď zrovna rozečtenou knihu Pavla Klusáka Ženská práce, která vyšla u brněnského nakladatelství Host. Hudební publicista se v ní věnuje ženám, hudebnicím, autorkám, zpěvačkám. Jde o portréty konkrétních osobností, jejichž životní příběhy a tvorba ukazují různé podoby boje za svobodu, nezávislost a uznání. Jednou z autorek, na které se zaměřil, je Patti Smith, kterou si na úvod poslechneme.

Pořad Slyšte lidé zahájila Patti Smith, jedna z hrdinek knihy Pavla Klusáka Ženská práce. Klusák zdůrazňuje individuální zkušenost a osobní cenu, kterou ženy za svou pozici v hudbě často platily. Hudba je v knize chápána jako prostor společenského zápasu. Potkávají se zde témata genderu, moci, trhu, technologií i identity. Příběhy hudebnic autor vypráví v souvislosti s feminismem, kritikou průmyslu, otázkami nezávislosti i proměnou role autorství a produkce. Klusák odmítá pojem ženská hudba jako stylovou kategorii, zdůrazňuje však ženskou práci jako historicky podceňovanou a přehlíženou činnost. A o kom se tedy v knize Ženská práce píše? Vedle Patti Smith zde najdete například medailonky Susan Vega, Kate Bush, Laurie Anderson, Björk nebo Billie Holiday. Kniha obsahuje také QR kódy, které odkazují na playlisty na Spotify a Apple Music. Nám jako druhá zaspívá Susan Vega píseň Birthday.

Zpívala Susan Vega z alba Nine Objects of Desire. O této a dalších zajímavých autorkách se dočtete v knize hudebního publicisty Pavla Klusáka Ženská práce. Zápisky potulného lidopisce z ciziny je nová kniha biochemika, hudebníka, vydavatele, hudebního redaktora a publicisty Jiřího Plocka. Bývalý člen skupin Poutníci a Tigras pokračuje ve svých vzpomínkách a zápiscích a navazuje tak na své předchozí knihy Zápisky potulného lidopisce a Zápisky potulného lidopisce podruhé. Zatímco předchozí svazky obsahovaly soubory fejetonů, povídek, glos a básní z tuzemska, tentokrát jde o zápisky z cest za hudbou do zahraničí z let 1992 až 2012. Konkrétně Plocek cestoval do Itálie, Španělska, na Kypr, do Banátu, nad Tchaj-wan a do Albánie. Říkal jsem sice, že šlo o cesty za hudbou, ale autor v úvodu knihy podotýká, vždycky stejně byl ukořené mého zájmu člověk a jeho život a dodává, můj způsob cestování i moje finanční možnosti mě většinou vedly mimo hotely, blíže k lidem a jejich domovům. V podání Jiřího Plocka a jeho skupiny Tigras si poslechneme instrumentální skladbu Na slavnosti.

teď opravdu radikálně změníme žánr. Přižením se k prasatům, budu mít svůj chlívek, přestane mě zajímat ctihodný svět dívek, zpívala undergroundová skupina Národní třída v písni Klid. Právě této kapele, která se navzdory krátké existenci stala legendou, se věnuje kniha Katolický kobry, která vyšla u nakladatelství Revolver Revue. Mýtus vytvořený kolem Národní třídy tato publikace nepřijímá nekriticky, ale ukazuje kapelu také jako společenství přátel, improvizátorů a lidí pohybujících se na hraně chaosu. Výraznou roli v knize hraje její výtvarná a grafická podoba, kombinace různých typů písma, fotografií, barev a koláží, připomíná estetiku samizdatu a vytváří svébytnou výpověď o světě undergroundu, v němž se prolínaly text, obraz, vzpomínka i osobní zkušenost. Texty písní skupiny Národní třída používají drsný jazyk, vulgaritu i černý humor, ale nejde jen o provokaci. V kontextu undergroundu představují pokus mluvit autenticky o lidské zkušenosti, utrpení, bezmoci i odporu vůči oficiální realitě tehdejší společnosti. Poslechneme si píseň s textem Jáchyma Topola Nejsem temný.

To byla tedy undergroundová skupina Národní třída, jejíž krátkou historii mapuje kniha Katolický kobry. Textař, básník, spisovatel, esejista a antropolog Michal Horáček právě vydal básnickou sbírku Pozemský prach a boží dech s podtitulem Slova příštích písní, inspirovaná biblickými příběhy. Kniha je koncipována jako základ rozsáhlého hudebního projektu, do kterého se zapojují autoři z různých žánrů, od folku a rocku přes alternativu až po operu a artificiální hudbu. Na hudebním zpracování se podílejí například Ivo Viktorin, Michael Kocáb, Michal Novinsky, Lukáš Somr nebo Petra Šany Šanclova. Vedle písňových forem vznikají také operní árie a skladby inspirované big beatem, folkem nebo symfonickou hudbou. Celý projekt má podle Horáčka respektovat lineární biblické vyprávění od stvoření světa až po apokalyptické motivy. Tak je ostatně koncipovaná i samotná sbírka. Součástí knihy jsou fotografie Jana Šibíka, které netvoří ilustrace v doslovném smyslu, ale obrazový kontrapunkt textu. Horáček zdůrazňuje, že biblické příběhy chápe jako živé obrazy, vztahující se i k dnešnímu světu, k válkám, utrpení, návratům ztracených lidí i otázkám víry, smyslu a lidské odpovědnosti. Přímo od Michala Horáčka máme k dispozici píseň Ukázal na mě, příběh evangelisty Matouše, který zhudebnil a naspíval Ivo Viktorin.

Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali

Vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

Zpíval Ivo Viktorin, píseň je první vlaštovkou nového velkého projektu textaře a básníka Michala Horáčka Pozemský prach a boží dech. Právě vychází stejnojmenná básnická sbírka. Více se o ní dozvíte přímo z úst Michala Horáčka v našem pořadu Na stole je téma. Poslechněte si z našeho audioarchivu. Písně nevznikají samozřejmě, ale z dlouhého hledání, pochybností a práce se slovem. To je jedna z tezí velkého knižního rozhovoru se zpěvákem, hudebníkem, skladatelem, překladatelem a především vynikajícím textařem a básníkem Robertem Křesťanem. Rozhovor vede hudební publicista Tomáš Hrubý a kniha se jmenuje Psát texty mě bolí. Čtenář díky ní může znovu objevit známé Křesťanovy texty a slyšet v nich nové významy, souvislosti a osobní zkušenosti autora. Součástí knihy je 135 písňových textů a překladů, rozsáhlá diskografie, bibliografie a také vzpomínky přátel, spoluhráčů a spolupracovníků. Kniha tak funguje nejen jako portrét jedné osobnosti, ale i jako kronika českého folku, bluegrassu a country posledních desetiletí. Vlastní rozhovor sleduje Křesťanovu hudební i osobní dráhu od úplných počátků do roku 2018. V přílohách je pak příběh doveden až po alba díl první a díl druhý, na kterých Křesťanova skupina Druhá tráva udělala zatím největší odklon od bluegrassu a obecně akustické hudby. My si však poslechneme téměř 30 let starou píseň Až si jednou sundám klišé.

Posloucháte pořad Slyšte lidé dnes s podtitulem Hudební knihovnička 2026. Zpíval nám Robert Křesťan, jehož hudební dráhu i osobní vývoj sleduje hudební publicista Tomáš Hrubý v knize Psát texty mě bolí. Publikace ukazuje Roberta Křesťana jako mimořádného autora, který své texty nevnímá jako snadnou inspiraci, ale jako náročnou a bolestivou tvůrčí práci. Vystupuje zde jako přemýšlivý a civilní člověk s hlubokým vztahem k literatuře, americké hudbě i české písničkářské tradici. Jako překladatel, zejména písní Boba Dylana, pak Křesťan ukazuje, jak důležité je hledání přesného významu, rytmu a obraznosti a jak mohou překlady i původní texty překračovat hranice běžné písňové poetiky. Původně Bob Dylan a Series of Dreams zde v překladu Roberta Křesťana jako Řada snů a koncertní nahrávka Stelče z roku 2012.

které uvidíš, nebyly v tom žádné spojitosti, vůbec nic pro záři reflektorů. Odolal jsem svodům obraznosti.

prostě hořela číslo. Vinem jsem zas neměl co říct. V jednom jsem jen běžel a v dalším

sotva odešel, nezacházel jsem do extrémů, tuhle cestu jsem už dávno celou prošel, jen jsem si vzpomněl na řadu snů.

0: času jsem už dávno celou prošel, jen jsem si...
1: Knižní rozhovor s Robertem Křesťanem vyšel u nakladatelství Galén, podobně jako rozhovor hudebního publicisty Tomáše Polívky s písničkářem, textařem a skladatelem Petrem Linhartem. Významným tématem knihy je krajina českého pohraničí a Sudet, které Linhart vnímá jako prostor paměti, zmizelých příběhů a silných lidských osudů. V knize nazvané Autobus do Sudet autor vypráví o inspiraci opuštěnými místy, historií venkova i bezejmennými lidmi, jejichž příběhy proměňuje v písně. Rozhovor se dotýká nejen hudby, ale také poezie, spirituality, historie a vztahu člověka ke krajině. Linhart mluví o hledání víry, o promodlených místech, o stopách pravěku i moderních dějin a o tom, jak se minulost otiskuje do současné identity krajiny i člověka. Součástí knihy je bohatá fotografická příloha, diskografie a také CD s dosud nevydanými demosnímky a koncertními nahrávkami. Ty doplňují Linhartovu tvorbu o syrové a často velmi osobní verze písní, které umožňují nahlédnout do procesu jejich vzniku. My si právě jednou z těchto písní poslechneme. Demo nahrávku skladby Maria Štok, která se v jiné verzi objevila na Linhartově prvním sólovém albu Sudéta v roce 2007.

0: To byl tedy Petr Linhart, dříve známý jako kapelník skupiny Majerovy brzdové tabulky a tenkrát poprvé jako písničkář v roce 2006, z kterého pocházela tato nahrávka. Knižní rozhovor s Petrem Linhartem, nazvaný Autobus do Sudet, zachycuje také atmosféru české hudební scény před rokem 1989 a v 90. letech, dobu půjčování vinilů, kopírování magnetofonových pásků a objevování hudby mimo oficiální kulturní proud. Vedle osobních vzpomínek přináší kniha svědectví o vývoji českého folku a alternativní hudby. Celkově pak publikace sleduje Linhartův umělecký vývoj od členství v kapele ČP8 přes Majerovy brzdové tabulky až po současnou sólovou tvorbu. Posloucháme píseň Přísečnice.
1: Ráno září zebe, z azurových výšek, spouštějí se z nebe, padáky pampelišek, je ticho nad hladinou, raní hvězda v mlhách hledá dceru.

od hranic, krotké jak beránci, přiběhnou naproti. Krotké jak beránci, přiběhnou naproti. Pod vodou město spí a v lesích piloti. Ráno září zebe,

0: V pořadu Slyšte lidé listujeme knihami o hudbě nebo s hudebníky. Teď to byl Petr Linhart, se kterým v knize Autobus do Sudet rozmlouvá hudební publicista Tomáš Polívka. Kniha religionisty Pavla Hoška Jako anděl s polámanými křídly představuje první rozsáhlý pokus vyložit tvorbu a osobnost Karla Kryla z pohledu jeho křesťanské víry. Autor ukazuje, že duchovní rozměr nebyl v Krylově díle okrajový, ale tvořil jeden z klíčů k jeho poetice, životní orientaci i veřejnému vystupování. Významnou část knihy tvoří analýza biblických motivů v Krylových písních. Hošek ukazuje, že biblický jazyk u Kryla není pouhou stylizací, ale základním symbolickým rámcem jeho tvorby. Zvláštní pozornost věnuje velikonočním motivům, písním Žalm 71, Jidáš, Zapření Petrovo nebo Děkuji a také obrazu anděla s polámanými křídly jako symbolu zraněné lidské hledající smysl a naději. Kniha zároveň otevírá širší otázky vztahu poezie, víry a veřejného působení umělce v moderní české kultuře. Přestože Hoškův výklad někdy upozaďuje jiné interpretační roviny Krylovy tvorby, přináší důležitý pohled na jeho dílo jako na součást hlubšího duchovního a kulturního horizontu. Karel Kryl a Žalm 71.
1: Tři černí mravenci topí se v slze srny,

Pavel Hošek v knize Jako anděl s polámanými křídly sleduje duchovní kořeny Karla Kryla od rodinného zázemí spojeného s katolickou kulturou a osobností Josefa Floriana až po exilovou zkušenost a kontakty s prostředím Opus Bonum a opatem Anastázem Opaskem. Víra je zde představena nikoli jako ideologie, ale jako hluboce zakořeněná kulturní, jazyková a existenciální zkušenost. Hošek interpretuje Karla Kryla jako prorockou osobnost, která vnímá svou tvorbu jako službu pravdě a morální odpovědnosti. Krylovy protestní písně chápe nejen jako politickou kritiku, ale také jako duchovní výpověď o zápasu dobra a zla, lidské vině, svědomí a odpovědnosti za svět. Poslechneme si píseň Plaváček.

přeslazenou slinou v koutku rybích úst. Tiše léta plynou, slyšíš trávu růst. Zrazení se krčí v hrubém oděvu. Lidé, kteří mlčí,

Na závěr dnešního pořadu o knihách o hudbě jsem si nechal krásnou publikaci s názvem Nahlas. Antologie poezie osamělých písničkářů, tedy vyšlo

spiritualitou, každodenností, fantazií i absurdním humorem. Kniha ukazuje, že písňové texty mohou fungovat jako plnohodnotná literární forma se svou obrazností, rytmem a významovou hloubkou. Do volného sdružení osamělých písničkářů, které před lety založil Jan Burian, patří autoři jako Jiří Smrš, Dagmar Voňková, Martin Kišperský, Jan Jeřábek, Petr Nikl, Jiří Dědeček, Petr Váša, Kane, Martina Trchová, Michal Bystrov, Filip Pícha a další. Vedle knižní antologie osamělým písničkářům nedávno vyšlo také album 16 odstínů Dada, které se tematicky zaměřuje na dadaistickou a absurdní poezii v písních. A tak si právě z tohoto alba na závěr pustme třeba Marku Míkovou a píseň Ale. Kniha mi o hudbě listoval a na vaše reakce se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi.

Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

0: Rádia Proglas.
1: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
2: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
3: Ale zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
4: Je 17 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Premiér Babiš je přesvědčený, že jeho střet zájmů je vyřešený nad rámec českých i evropských zákonů. Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Ukrajinský prezident Zelenský podpořil Bělorusko nezávislé na Rusku. U zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmů vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server i rozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmů prověřili nedostatečně, požaduje tak další šetření. Třeba právní posudek na svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér vložil holding Agrofert. Babiš před pokládá, že až česká strana komisi odpoví, záležitost bude uzavřená. Dominik Feri opustil teplickou věznici, soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 tříletého trestu za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Feri argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
6: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
4: Soud stanovil zkušební dobu 3 roky, dohled a účast v resocializačním programu. Feri se musí neveřejně omluvit poškozeným.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjevě přijal vůdkyni běloruské opozice Světlanu Cichanouskou. Na sociální síti X napsal, že Ukrajina podporuje snahu Bělorusu vymanit se z ruského vlivu. Kromě toho taky doufá, že Kyjev a Minsk znovu navážou sousedské vztahy založené na skutečné nezávislosti obou zemí na Moskvě. Pro Cichanouskou jde o první návštěvu Ukrajiny od začátku ruské invaze v roce 2022. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun.
7: Škody se z 80% týkají úrody jabloní. Podle Šebestiána je to podobná situace jako v roce 2024, kdy Česko dostalo částečné odškodnění z Evropské krizové rezervy.
8: Doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
7: Evropská komise nyní posoudí žádost Česka i dalších členských států zasažených mrazy. Šebestián očekává, že to bude trvat několik měsíců a případné odškodnění by pak mohli zemědělci dostat koncem tohoto roku nebo začátkem příštího. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Čeští chirurgové a jejich týmy se budou učit roboticky asistovanou chirurgii v novém specializovaném centru. Fyziologický ústav první lékařské fakulty Univerzity Karlovy dnes otevřel nové experimentální pracoviště. Je vybavené roboty, které je možné využívat při zákrocích v gynekologii nebo třeba urologii. Nové školící robotické centrum je první svého druhu v Česku, potvrzuje předseda České chirurgické společnosti Jiří Moláček.
9: Ta důležitost vzniku takového robotického centra v České republice je obrovská. Naše generace a moje generace, když jsme se učili tu robotickou operativu, tak jsme jezdili většinou po celé Evropě do různých center. Já osobně jsem byl v Amsterdamu, v Hamburku, ve Štrasburku a teď vlastně moji žáci už mohou jezdit sem do Prahy.
4: Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křišťanově ulici v Praze 3. Tam se centrum přestěhovalo z nevyhovujících prostor. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Jen za první 4 měsíce letošního roku zařízení pomohlo 168 lidem, toho 94 dětem, říká vedoucí intervenčního centra Praha Jana Vašinová.
0: Máme tady určitě k dispozici vlastně konzultovny, které jsou základem naší práce. Zároveň máme bezpečnostně podpořený vlastně pracovníky, protože spoustakrát vlastně k nám přijde i osoba násilná, která se vlastně dává do role osoby ohrožený.
4: Magistrát za rekonstrukci nového sídla zaplatil 7 milionů korun. Teď pohled na dopravu. Na pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 za Ořech 20 minut. Ve směru na letiště je kolona od Lohkova z 15. kilometru na čtvrt hodiny za Ořech. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta na více než 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je kolona od sjezdu na Běchovice. Čekejte 10 minut navíc. A před ohradou jsou kolony ze všech směrů. Nejdéle se stojí v ulici pod Krejcárkem, a to zhruba 15. minut. Dobře, dojeďte. Zítra se na východě Moravy a na jihu Čech místy objeví přeháňky. Jinde jen výjimečně bude jasno až polojasno, od severu až oblačno s teplotami od 26 do 31, na jihu Moravy až do 33 stupňů, na severu Čech ale bude jen kolem 24. Tolik zprávy a teď už 20 minut.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: pojďte a shlédněte vyprávění z minulého věku, kdy prababy našich pradědů byly ještě dětmi. Vydejme se na cestu s lidmi, kteří křižovali Evropu, protože jejich osudem se stál cirkus. Nalezli v něm nejen obživu, ale i smysl života. Sledujme s nimi odvěkovou touhu člověka posunout hranice lidských možností. Touhu po kráse, dokonalosti a odvaze. A taky touhu po štěstí.
1: Posloucháte pořad Barvínek a výjimečně vás od mikrofonu vítá Josef Javůrek. Mým hostem je ředitel cirkusu Humberto Hynek Navrátil. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsem rád, že jste si udělal čas.
1: My se teď nacházíme přímo v cirkusu v brněnském Komárově. A já bych začal trochu historii tohoto cirkusu. Kdy vznikl?
2: Tak je to, v loni jsme slavili 75. výročí od vzniku, takže to je jako od založení státních cirkusů. A my jako teď, co to vedeme v té nové době historii, tak je to 36. sezóna v našem vlastnictví naší rodiny.
1: Je pravda, že cirkus dostal název podle románu?
2: Ano, je to tak. Je to tak. Hodilo se to, až se to nabízelo, že spisovatel Eduard Bass kočoval s cirkusama a je to dobře, že kočoval, protože aspoň věděl, o čem píše. Tak, ale je to velice vděčný téma a jsme za to rádi, že vůbec takový román napsal.
1: Pojďme teďka na chvíli k životu v cirkuse. Jak vypadá běžný den člověka, který v něm pracuje?
2: Tak není to zas až tak nějak jakoby náročný. Je to jakoby běžný život, jako dá se říct, v každé druhé práci. No, musí se, třeba začneme u zvířat, tam se začíná nejdřív ráno, okolo 17:30 hodiny, nakrmí se, poklidí se, pak si ty kluci dělají jakoby snídani a jde se na dopolední trénink se zvířatama, kde se prostě proběhávají ty zvířata a dá se tak jako zjišťuje, jakou se kondici, jestli nemá nějaké zdravotní problémy. No a potom, když skončí trénink, tak nastoupují artisti na trénink, manéži. Mezi tou dobou ty kluci, co se ovestájí, jenou se zase péči zvířatům, čištění a tohle. Artisti si pilujou to své vystoupení. No a takhle rychle to utíká a už je pak poledne, jedna, druhá hodina. A pak začíná příprava na vlastní představení, úklid cirkusového stanu, veškeré vlastně čištění toho interiéru. No a potom už vlastně samotný to představení, který trvá necelý 3 hodiny.
1: V kolik hodin končíte?
2: Záleží, jak začínáme. Když už je to, jak říkám, 3 hodiny, když začínáme ve 4, okolo 7. Ty všední dny začínáme od 6, tak je to okolo 9 hodiny. No, takže takhle potom zase artisti skončí, vlastně tam práce končí artistům tím výkonem toho představení a no, ošetřovatelé pokračují dál, zase krmení, klasika u zvířat, kdo má zvířata, tak ví, o čem mluvím.
1: Kolik měsíců v roce jste vlastně na cestách?
2: Tak začínáme tak půl února, končíme koncem listopadu, to je naše sezóna. Potom většinou máme zahraniční artisti, ty odjíždějí do zahraničí na vánoční programy, kde to má velkou tradici, třeba v Německu, Francii, Holandsko, kde to je do 3 králů. Pak se vracejí, třeba naši artisti taky. No a pak nějaká dovolená. No a jak jsem říkal, půl února zase vyrážíme na další sezonu.
1: Shrnul byste tu práci pro cirkus pro děti spíš jako dobrodružství nebo tvrdou práci?
2: Tak je to samozřejmě dobrodružství a poctivá dřina.
1: Vy jste byl jako dítě taky v cirkuse, vyrostl jste v cirkusovém prostředí, anebo jste se k tomu dostal až později?
2: Já jsem 4. generace jako cirkusáků, kluci moje, mám 2 syny, je 5. Takže já jsem od malička, od narození u cirkusu a vlastně otec, dědeček, pradědeček, všechny byli cirkusáci.
1: Pojďme teď trochu k zákulisí samotného představení. Co všechno se musí stát, než se večer rozesvítí manéž? Jaké jsou všechny ty přípravy?
2: Tak jak už jsem říkal na začátku toho rozhovoru, jsem to popisoval, no a když se třeba přemístujeme z města do města, tak je potřeba vlastně ten cirkus prvně zbourat v tom městě, kde jsme hostovali, přepravit vlastně celý ansábl, postavit, ještě předtím, než se vůbec tohle to začne dít, tak je potřeba vyjednat si nějaké hostování v nějakém konkrétním místě, zajistit přípojku vody, elektriku, zajistit, kde budeme brát krmení, kam se bude svážet odpad. Je to vlastně taková mozaika tisíc věcí a musí to všechno do sebe zapadat. Je to takový vlastně jako Rubikova kostka.
1: Vracíte se pravidelně na stálá místa nebo hledáte vždy nová?
2: Tak rádi bychom se vraceli na nějaké místa. Většinou jezdíme 2 nebo 3 roky jako s pauzou do těch měst. Výjimka je tady Brno, kde vlastně hostujeme zatím každoročně, a Praha. Jinak se snažíme vždycky aspoň nějakou pauzu, aby tam bylo minimálně 1-2 roky, než přijedeme znova, protože každý druhý rok měníme program, tak aby jsme nejezdili furt s tím stejným, tak je potřeba nějaká změna.
1: Kolik lidí se podílí na jednom představení?
2: Tak my jsme vlastně taková jedna velká rodina, neděláme nějaký velký rozdíl mezi technickým personálem a artistama. Tady každý musí dělat všechno, musíme umět spolupracovat, zaskakovat za sebe a celkově je nás okolo 25.
1: Stalo se během vystoupení někdy něco nečekaného nebo vtipného?
2: Tak každý představení de facto je originál, není to nahraný na pásku, takže chodí někdy třeba takový jako lidi, naši fandové, a vždycky říkají, že každý představení je vždycky něco jiného, jo. Po každý se vždycky něco stane, jo. To je, jsou maličkosti, ale kdo vlastně nás takhle sleduje, tak si toho všimne, jo. Prostě každý to představení je originál.
1: Zažil jste třeba někdy chvíle, kdy šlo opravdu o život během vystoupení?
2: No, tak samozřejmě jsou takové chvilky, jo. Třeba u zvířat i u těch artistických výkonů. Někdy se stane, že se něco pokazí na nějaké té rekvizitě nebo na nějaké pomůcce, něco praskne nebo to, takže se člověk u toho zapotí.
1: Vím, že asi jde trik od triku, ale jak dlouho se třeba jeden konkrétní trik učí akrobat, aby byl opravdu perfektní k vystoupení?
2: Kvalitní vystoupení, jak jsem říkal, tak už nějaký pátek jsem u toho. Kvalitní vystoupení, když to, aby to bylo na světové úrovni, trvá 2-3 roky.
1: Teď trochu osobní otázka. Musel jste někdy udělat nějaké rozhodnutí, které bylo třeba pro vás osobně bolestivé, ale bylo nutné pro cirkus?
2: To je jako v každém povolání. Někdy musíte udělat něco, co vlastně ani udělat nechcete, ale v zájmu toho cirkusu musíte udělat nějaký kompromis. Jsou takovýhle chvíle, jo. Prostě tomu se neubrání člověk.
1: Poslouchej nás děti, a ty by určitě zajímalo, jaká zvířata máte v tomto cirkuse, Humberto?
2: Tak to je jeden z mála cirkusů, který vlastně ještě má všechny tyhle ty zvířata, které bývaly dřív běžně v cirkuse, takže sloni, lvi, medvědi, zebry, velbloudi, lamy, poníci, psy, kozičky a koně samozřejmě, takže doufám, že jsem na nic nezapomněl.
1: Jsou opravdu nebezpečná třeba ty šelmy?
2: Šelma je šelma, prostě ta příroda a ten put, to je v nich, jo, a záleží, jak se k ním přistupuje. Já si myslím, že ale vždycky je potřeba u této zvířat být vlastně ve střehu, protože ten put je v nich, vlastně ta příroda a ta divokost, to nejde vzít, jo, tak je potřeba být ve střehu a sledovat vlastně to jejich chování. Ale myslím si, že když je to dobrý cvičitel a drezer, tak už jako když s nima je v kontaktu, tak už dá se říct, že už by měl předpokládat, co asi se stane. Jo. Ale nikdy nemůžete být 100% si jistý.
1: Máte konkrétně vy nějaké oblíbené zvíře?
2: Tak to je těžká otázka, to je jako kdyby jste se ptal rodičů, který dítě má radši, že jo. Takže máte tam nějaký mazlové, že jo, každý to dítě nebo každý to zvíře je jiný mazel, jo. tak jak říkám, nemůžete se úplně mazit ze lvem, jako třeba s bloudem nebo s poníkem, jo? Takže to je těžký rozlišovat tohle.
1: Jaké mají zvířata podmínky, co třeba pro ně děláte, aby měli opravdu komfort?
2: Tak proti té době, co vůbec byla, tak si myslím, že děláme pro ně maximum, co se dá dělat. Jedna z věcí je taky ta, že dřívá věc, ten cirkus kočoval 60 měst za sezónu, což jsme radikálně změnili a teď děláme, já nevím, 15 měst za sezónu, takže jsme upustili od těch dalších, vlastně těch dalších transportů. Takže to je minimum, dá se říct, to jsme minimalizovali. Pak jsme investovali nemalou částku do venkovních výběhů, do prostor, do komfortu, co se týče třeba přepravy transportérů, tak to taky. Takže všude se investuje, ale jelikož nejsme závislí na nějakých dotacích, tak jsme jenom schopni, jenom kolik vyděláme, tolik investovat, jo. Ale myslím si, že zvířata u nás je priorita. U nás jsou prvně zvířata a pak lidi. Tak každý to máme jinak nastavený.
1: To je moc hezky řečeno. Ještě se zeptám něco k tomu vystoupení. Opět je to taková trochu trefná otázka. Má cirkus nějaké svoje tajné triky nebo kouzla, která nikdy nevyzradíte, která diváci nepoznají?
2: Tak v každé profesi jsou nějaké triky, si myslím. Něco se dá, jako určitě to, ale správný profesionál nemůže všechny karty vyložit. To prostě ani nejde, to už by to kouzlo cirkuse ztratilo.
1: Teď zase trošku osobní otázky. Co vás na práci v cirkuse baví nejvíc?
2: Tak já od malička jsem pracoval se zvířatama, už od 5 let jsem se motal u zvířat, takže moje původní profese je jako drezér zvířat. U státních cirkusů jsem vyučený chovatelem cizokrajných zvířat. Takže já osobně, pak jsem dělal pozdější voltiž na koni, tam přišlo nějaké menší zranění, ale to nemá cenu teď nějak rozebírat, to je běžný u cirkusu. Pak jsem dělal vlastně drezéra u státních cirkusů, no a potom vlastně po tom té době, kdy skončili státní cirkusy, jelikož rodiče vlastnili cirkus, když dnešním ho znárodnili, tak jsme se s bratrem rozhodli, že vlastně si obnovíme ten cirkus a uděláme si svůj. To jedna věcí byla ta, aby právě jsme zajistili i ten komfort pro ty zvířata a všechno, aby to bylo v pohodě.
1: Vy jste teď mluvil o tom znárodnění. Bál jste se někdy, že cirkus zanikne, i ten váš po roce 89?
2: Tak jako cirkus, jako to je těžký chleba, protože, jak jsem říkal už na začátku, jsme bez jakýchkoliv dotací a bez jakýkoliv nějaký velký podpory od státu. Třeba, když řeknu jednu věc, dřív byly cirkusy vlastně pod ministerstvem kultury, aby náhodou, nedej bože, nedošlo k tomu a museli nám nějaký dotace dát, takže teď jsme vlastně, cirkusy patří pod ministerstvo zemědělství, to zajímavá situace, takže my jako, no, nevím, my nejsme asi nějak tady v republice jako kultura, jo, nevím, v celém světě cirkusy patří pod kulturu, ale my jsme pod ministerstvem zemědělství.
1: Jaký byl největší moment ve vaší kariéře, nebo jaký tak vnímáte?
2: No tak jsou samozřejmě těžké chvíle a příjemné. Mezi ty příjemné je třeba to, když dostanete nějaké ocenění, anebo se setkáte s nějakýma významnýma osobnostmi, jako třeba s knížetem Ranierem ve Francii, když jsme hostovali z Francii. Pak se setkáte s ve Vatikánu s Františkem papežem, jako to je taky příjemný, když tam slouží mši za cirkusáci. Pak třeba ještě v Sovětském svazu, když se setkáte ještě i s Gorbačovem. No, takže to jsou takové chvíle a všude vlastně reprezentujete Československo nebo Českou republiku a vnímají vás tam jako vlastně nějakého takového velvyslance té České republiky a pak vás trošičku zamrzí, když v některém tom městě u nás v republice s váma jednají nějak, tak já říkám vždycky tak nějak zajímavě, jo. Ale není to případ tady v Brně, jo, a my se sem právě rádi vracíme, je velice dobrý přístup, co se týče města a publikum taky. Nemůžu si stěžovat, fantastický publikum tady v Brně.
1: Náš rozhovor už je skoro ve své druhé polovině a já bych se vás rád zeptal na nějaký váš výhled. Myslíte si, že cirkus tady bude i za 50 let? Třeba?
2: Tak to nikdy neví člověk, jo. Cirkus se vyvíjí, prostě jde to dopředu. Vlastně se tam různí odbočky, dá se říct, že některé ty cirkusy jsou jakoby, tomu říkají novej cirkus, to znamená jakoby bazírují na tom, že bez zvířat, což jako já jim nezazlívám, je to taková jako to, ale já zase z druhé stránky říkám, že to není ani tak cirkus, to už mi připadá jakoby variete, jo, protože já jako cirkus beru clown, zvířata, artisti, skloubení, jako to je jeden celek. A když se to spojí dobře, tak to je ten správný cirkus. K nám jezdí ze zahraničí lidi, cirkusoví fanoušci a takoví odborníci a říkají, u vás je správný cirkus, jak má být. Jsou tady zvířata, jsou tady artisti, je tady výborný clown, tady se to skloubilo a je to ta atmosféra cirkusová, jak my si ji pamatujeme z dětských let.
1: Jistě vnímáte, že dnešní teenageři, mladí lidé, děti jsou trochu víc odkázaní na informační kanály, sociální sítě. Tak co musí cirkus dělat dnes třeba jinak, aby je zaujal? Jestli to třeba vnímáte, že je tam ta pozornost trošku jinačí, než to bylo dřív?
2: Tak tohle to je pravda, ale zase teď v poslední době sleduju ten odklon, že už vlastně jsou v těch sociálních sítích a tohle trošičku jakoby přesycený a vracej se spíš tady k tomu živému umění. Samozřejmě ty mladí mají jiný zájmy, ale zase, když to vemu, tak nám chodí hodně mladých lidí. Právě, že tady máme ten program nastavený, takže to je jak pro mladý, tak pro starší, takže z každej si v tom programu něco najde a chodí sem lidi, dá se říct dobrovolně, nikdo je sem nenutí, jo? Takže to je příjemný, když ten cirkusový stan se naplní nějak. A hlavně, že se to lidem líbí, jo. Možná se to třeba nelíbí všem, ale což je taky dobře, jo, protože to by bylo hloupý, kdyby prostě jsme si mysleli, že se to líbí všem. Musí tam být právě i nějaký to procento takových těch kritiků a to vás vyburcuje k nějakému lepšímu výkonu. A aby jsme se i taky nad tím zamysleli.
1: Mým dnešním hostem je ředitel cirkusu Humberto Hynek Navrátil a já bych na závěr našeho rozhovoru byl rád, kdybyste pozval na vystoupení jak tady v Brně, tak třeba na vaše další.
2: Budeme rádi, když přijdou, jak jsem říkal, každý rok tady hostujeme v Brně, už další dobu. Pokaždý se snažíme dovést něco nového. I v letošní sezóně jsme přivezli pár novinek, takže ten, kdo zavítá do našeho stanu, určitě uvidí, že vždycky nějaká změna je a i letos máme změny. Přijďte, pobavíte se a budeme tady mít turné ještě v okolních městech, jako je třeba Hodonín, Znojmo, Břeclav, co se týče tady Jihomoravského kraje. A pak se přesuneme zase o kousíček dál, tak kdo bude tady poblíž, přijďte a myslím si, že nebudete zklamaný.

0: Jak se těšíte do cirkusu?
1: Těšíte se, kluci? Pojďte vy odpovědět.
2: Moc se jo.
3: Těšíte. Jo.
2: Jo.
0: Jdete poprvý nebo už jste někdy v cirkusu byli?
3: Poprvý.
2: Poprvý, to ví každý.
1: To neví každý.
0: No a na co tak nejvíce těšíte?
3: Nevím.
2: Na zvířata.
0: A jaký zvířata?
2: To je lev.
3: Nebo...
1: Počkej, a medvěd?
3: Medvěd.
2: Medvěd nebo lev. Nebo
1: bude tady lev?
2: Krokant, jestli tam bude.
1: No, to nebude asi.
0: A nebo třeba nějací klauni?
3: No, jo, šašek.
2: Sasek. Tam bude každý sasek.
1: Vy jste tak jo. Šašci.
0: Děkuju.
1: Mám malý.
0: Po jak dlouhé době jste se vypravili do cirkusu?
4: My chodíme každý rok, cirkus Humberto podporujeme, milujeme to, máme to hrozně moc rádi, máme rádi, jak se starají o zvířátka a každý rok je to představení prostě jiný a teď jsem říkala zrovna synovi, že je to to starý řemeslo, který by mělo zůstat prostě zachovaný, jako, že to je něco hrozně hezkýho. Jo, když jdete do kina, tak tam máte nějaký film, jo, super, ale ty představení jsou prostě skvělý, oni jsou profesionálové, jde vidět, že ty zvířata jsou úplně v totální ultimátní péči, mají krásnou srst, nejsou prostě podvyživený, jsou spokojený.
0: Tak jo, děkuju. Po jak dlouhé době jste se vypravil do cirkusu?
5: No to už je hodně dlouho, to už je minimálně asi, no, možná 20 let.
0: A co vás k tomu vedlo?
5: Vnučka.
0: A cirkus Humberto seriál jste viděl?
5: Ne, neviděl. Neviděl.
0: Na co se tak nejvíc těšíte?
5: No, já myslím, že se nejvíc těší ta vnučka, ale tak určitě na ty zvířátka nějaký, jo.
0: Tak jo, děkuju.
6: Vítám vás po čapito nejslavnějšího československého cirkusu Humberto a přeji vám příjemnou zábavu. Cirkus Humberto si pro vás letos opět připravil pestrý mezinárodní program zastoupený ve všech žánrech cirkusového umění. A dost bylo řečí, náš program pomalu začíná.
7: Vážení diváci, rádi bychom vás informovali, že náš cirkus Humberto byl jako jeden z mála cirkusů v Evropě a jako jediný cirkus v Česku oceněn známkou 1A za příkladný chov, ustájení a práci se zvířaty. Ostatně o tom se můžete přesvědčit v naší cirkusové zoo, ve které jsme do vašeho města přivezli směs známých i méně známých exotických zvířat. I vy, jako publikum, máte možnost podílet se na udržení standardu a vysoké úrovně i na pohodlí našich zvířátek uhrazením vstupného 50 Kč za osobu. Děkujeme za pozornost. Následuje 15-minutová přestávka.
0: Jak se ti tady zatím líbí?
8: Příjemně mě to překvapilo. Líbily se mi hodně jak ty akrobatické prvky, tak zejména ta práce se zvířaty. Zejména teda ty velbloudi. To teda... To jsem valil auga.
0: Fakt, jo?
8: Jo, překvapilo mě, jak jsou poslušní a zároveň i jak se vůči sobě spolu ty velbloudi komunikují a provádí společně ty triky. No.
0: A po jak dlouhé době jsi s cirkusem?
8: Já si myslím, že už to může být 20 let.
0: Dostal jsi to tehdy jako zárek za vysvědčení?
8: Já si myslím, že je to možný, že to bylo... No, někdy asi na základní škole možná ještě, no. Na sídliště přijel nějaký cirkus, tuším Berousek.
0: No, tak u nás taky když si dávno byl nějaký cirkus v Bytýšce. Už je to leta. A co si ještě myslíš, že tak uvidíme pěknýho?
8: Já bych čekal ještě nějakou, podle toho, co se tu děje, nějakýho tygra nebo lva. Protože teď tu staví klec, takže... To jsou zvědavý. Z těch zvířat je samozřejmě velký respekt, tak snad vše proběhne v pořádku.
0: Tak jo, děkuju. Dobrý den, můžem poprosit pár slov pro Rádio Proglas?
9: Co by vás zajímalo?
0: Jak to zatím hodnotíte ten program?
9: No, tak mně se to líbí a myslím, že vnukovi taky.
0: A co zatím nejvíc?
9: Tak asi ty exotická zvířata, to je takové netradiční. Co tebe, Rady?
10: No taky sloni,
9: jo. Ty sloni, velbloudi, že?
10: Jo.
0: A po jak dlouhé době jste vyrazili do cirkusu, nebo poprvé?
10: Já asi po 6 letech, po 5.
9: No já asi po 25.
0: Pěkné. Tak jo, děkuju.
9: Není tak.
0: Jak se vám to zatím líbí?
4: No líbí se nám to moc. Jsme tady s vnučkama a vnučky jsou nadšený, že holky?
0: Já. Poprvé v cirkusu?
4: Poprvé v cirkusu jsme, ano. Já teda ne samozřejmě, no, ale jasný. Oni určitě.
0: A co se vám zatím nejvíc líbí?
4: No nejvíc se mně líbily sloni. Pak se mně líbila teda ta akrobacie. I na té houpačce, i vlastně ta silová. Ta byla úžasná. To je úžasný akrobat. Nebo jak se to řekne.
0: Jasně, no. A co myslíte, že nás ještě tak čeká?
4: No nějaký šelmy si myslím. Je to pravda? No. Podle klecí, teda u Suzoru.
0: Jasně. Těšíte se ještě na šelmy? Nemáte strach?
4: Radši sedíme daleko, takže nemáme strach.
0: Tak jo, děkuju.

0: perfektní odvedená práce. Ale mistr Čap, za takovej na výkon by to chtělo nějakou odměnu. Ale my jsme připraveni.
1: Můžu poprosit pozdrav do Rádia Proglas?
2: Rádio Proglas?
1: Rádio Proglas.
2: Zdravím z Humberto Rádio Proglas.
1: Proglas. Děkuju. Mějte se.
0: Našou programu se představili Ludvík, Česká republika. Madrid, Austrálie. Amedeo Pouco, Itálie. Alexandra, Rusko. Česká republika. Mistrta, Polsko. Michael, Litva. Anastasie,

0: Vážení diváci, a ten záběr dnešního představení. Děkujeme vám za vaši návštěvu a za to, že jste nám vytvořili tak skvělou cirkusovou atmosféru. Tady v Brně jste fantastické publikum. Děkujeme. Přejeme vám příjemnou cestu domů a někdy nashledanou pro Čapitova nejslavnějšího československého cirkusu Huberto.
1: Jak hodnotíte dnešní představení?
2: Bylo to geniální, jako vždycky chodíme každý rok.
3: Bylo to super.
1: A v čem třeba nejvíce to líbilo?
3: Ty kruhy.
2: Kruhy se ti líbily? Mně se vždycky líbí nejvíc sloni.
1: A po jak dlouhé době jste byli?
2: Po roce chodíme, pravidelně každý rok chodíme na Humberto.
1: Tak jo, děkuju.
2: Taky děkuji.
1: Jak hodnotíte představení?
4: Líbilo se mně moc.
1: Co nejvíc?
4: Emilko, co se nám nelíbilo nejvíc? Tady ti poslední akrobati. Akrobati a sloni, že? A to asi nejvíc.
1: A svezli jste se na Wobloudovi na Paninkovi?
4: Je tam velká fronta.
1: Jo, děkuju.
4: Taky.
5: Dobrý den.
1: Můžu se ptat, jak se líbilo dnešnímu představení?
5: Velice se líbilo.
1: Co nejvíc?
6: Mně se líbilo nejvíc Wobloud.
1: Wobloud? A svezla se s něm?
6: Jo.
1: Zážitek na celý život, viď?
6: Jo.
1: A chodíte do cirkusu nějak častěji?
6: Jo.
1: Tak jo, děkuju. Jak se líbilo dnešní představení?
7: Moc dobře.
1: Co nejvíc?
7: Nejvíc se mě líbily lvy.
1: V čem?
7: V tom, že pěkně skákali a řvali.
1: A svezl ses na Wobloudovi nebo na Paninkovi?
7: Ano, na Wobloudovi.
1: A vyfotili jste se se slonama?
7: Se slonama jsme se nevyfotili.
1: Tak jo, díky, ahoj.
8: Bylo to tady úžasný, děkujeme.
1: Jaký byl zážitek vyfotit se slonama?
8: No, pěkný to bylo, já jsem to úplně neschtěla vnímat při té rychlosti, takže, ale jinak to byl hezký zážitek.
1: Kde fotku vystavíte?
8: No, nevíme ještě, jak se to rozgrime, protože jsme tady, babička bydlí jinde a my jinde, takže někdy si vystavíme, kde na to budeme dobře vidět určitě.
1: A co se nejvíc líbilo v cirkusu?
8: No, my jsme teda byli unešení hrozně z těch akrobatů, teda, z těch čísel akrobatických. Holky trénují gymnastiku, začínají, takže jsme z toho byli se unešení. A ty zvířata teda taky, úžasný výkony teda.
1: Tak jo, děkuju, nashledanou.
9: Redaktoři Josef Javůrek
10: a Ladislav Pol
9: navštívili cirkus Humberto na konci března 2026 během jeho zastávky v Brně.
10: Touto cestou se vám snažili zprostředkovat alespoň střípek ze zážitků, které cirkusové představení bezesporu nabízí.
9: Třeba vás tento díl Barvínku podnítí k přečtení románu Eduarda Basse Cirkus Humberto, nebo alespoň zhlédnutí stejnojmenného seriálu.

po chodbách přechází divoká Maria, šelma, co zavřeli.

na poli za městem čeká jí šapito, groteskním kuželem světla je zalito. Artisti čekají, žonglují stalíři, když jeden upadne, piliny zavíjí.

Maria nosila plnovou zroje včel, medvědů krotitel Marii obrečel. Šílená tančila uprostřed hadích těl, celá se zbláznila, když jí roj uletěl.

17 hodin 56 minut. Myšlenka na den je z promluvy papeže Lva před modlitbou Regina Coeli na svatopetrském náměstí o hodu božím svatodušním. Čte Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. O slavnosti letnic jsme vybízeni, abychom rozjímali nad darem Ducha Svatého, který byl hojně vylit na rodící se církev a který je dnes znovu udělován jejím členům jako světlo a síla, provázející je v každé životní situaci. Můžeme se zamyslet nad obrazem Ducha Svatého, který nám liturgie představuje. Duch otevírá dveře. Evangelium nám totiž říká, že tam, kde byli učedníci, byly dveře ze strachu před židy zavřené. A zároveň nám skutky apoštolů vyprávějí, že duch sestoupil jako silný vítr, který tyto dveře otevřel, přiměl učedníky, aby vyšli ven a hlásali radostnou zprávu o vzkříšeném Kristu. Také dnes si můžeme položit otázku, jaké dveře otevírá Duch Svatý? První dveře vedou k Bohu samému, protože nám otevírají přístup k jeho tajemství, zjevenému v Ježíši Kristu. Skrze dar svého ducha nás Bůh obdarovává pravou vírou, umožňuje nám chápat smysl písma svatého, dává se poznat jako blízký a umožňuje nám účast na svém vlastním životě. Duch Svatý nám pomáhá osobně zakoušet Boha, setkávat se s ním v Ježíši a nejen v dodržování zákona, ale rozpoznávat jej i v sobě samých a objevovat znamení jeho přítomnosti v každodenním životě. Druhé dveře jsou dveře večeřadla, tedy církve. Bez ohně Ducha Svatého zůstává církev vězněm strachu, bojí se výzev světa, je uzavřená do sebe a proto také neschopná navázat dialog s měnícími se časy. Duch otevírá dveře církve, aby byla přijímající a vstřícná ke všem, i k těm, kteří zavřeli dveře před Bohem, před druhým člověkem, před nadějí, před radostí života. Jak připomínal papež František, jsme povoláni být církví, která žehná a dodává odvahu, církví s otevřenými dveřmi pro všechny. A konečně Duch Svatý otevírá dveře našich srdcí, pomáhá nám překonávat odpor, egoismus, nedůvěru a předsudky a činí nás schopnými žít jako Boží děti a jako bratři a sestry mezi sebou. Kde je Duch Páně, tam se rodí bratrství mezi lidmi, skupinami a národy země a všichni mluví jedním jazykem lásky, jež sjednocuje a harmonizuje rozmanitost. Bratři a sestry, i v naší době a zejména o letnicích musíme vzývat Ducha Svatého, aby otevřel všechny dveře, které stále zůstávají zavřené. Potřebujeme znovu objevit Boha jako Otce, který nás miluje, budovat církev, v níž se všichni cítí být doma a vytvářet bratrský svět, v němž mezi všemi národy vládne pokoj. Stejně jako první učedníci, svěřme se přímluvě Panny Marie, která je příbytkem Ducha Svatého a matkou církve.

Nyní následuje přenos mše svaté z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně. Bude sloužena za porozumění mezi národy. Celebruje pater Zdeněk Drštka, na varhany zahraje Dominik Laudát. Zpívat budeme píseň číslo 840, Všichni boží vyvolení. Číslo 840.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen. Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Vítám vás, vážení a milí, vás zde v kapli svatého Ducha, vás sjednocené Duchem Svatým při poslouchání přenosu tohoto slavení této mše svaté dnes ve vzácné společnosti, společnosti svatého Filipa Neriho. Svědce s obrovským smyslem pro humor, svědce, který se dokázal na prvním místě zasmát sám sobě. A jak říká jedno apokryfní blahoslavenství, blahoslavení ti, kteří se dovedou zasmát sami sobě, nebo nikdy nepřestanou být i veselými. Přiznejme před pánem, že jsme se někdy brali příliš vážně. Tak vážně, že jsme sebe kladli do centra všeho dění. A rozhodovali jsme se jen pro vlastní prospěch a ve jménu soukromého dobra se na druhý dopouštěl něčeho zlého. Prosme pána o odpuštění. Smiluj se nad námi, pane.
2: Zhřešili jsme proti tobě.
0: Ukaž nám, pane, své milosrdenství.
2: A dej nám svou spásu.
0: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.
2: Amen.

0: Modleme se. Bože, ty v každé době posíláš svým služebníkům svého svatého ducha, aby je naplňoval láskou a vedl ke svatosti. Naplň i naše srdce radostnou zbožností, jaká vyzařovala ze svatého Filipa. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
2: Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní, jak se uskuteční spása, to se snažili poznat a to zkoumali už proroci. Předpovídali o těch dobrodiních, kterých se mělo dostat vám. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Kristův duch, který v nich působil, protože on už předem potvrzoval, že Kristus musí trpět, pak být oslaven. Dostalo se jim zjevení, že tuto službu konají ne pro sebe, ale pro vás. A teď jsou vám ty pravdy zvěstovány od hlasatelů evangelia skrze Ducha Svatého poslaného z nebe. Jsou to pravdy, do kterých i andělé touží důkladněji nahlédnout. Mějte proto ochotnou mysl, na věci se dívejte střízlivě a celou svoji naději upněte k tomu božímu daru, kterého se vám dostane, až se zjeví Ježíš Kristus. Jste-li poslušné děti, nepřizpůsobujte se špatným vášním z minulého života, který jste ještě neměli, když jste ještě neměli poznání. Ale v celém svém chování buďte svatí, jako je svatý ten, který vás povolal. Stojí přece v písmu. Buďte svatí, neboť já jsem svatý. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu.

Zpívejte Hospodinu novou píseň, neboť učinil podivuhodné věci.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Marka.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Petr řekl Ježíšovi, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Ježíš odpověděl, amen, pravím vám. Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase. Domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování. A v budoucím věku život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: Svatý Filip Neri je sympatický a výjimečný světec. Je to jediný světec, o kterém jsem se doslechl, že měl také mimo jiné zvláštní vztah ke kočkám, neboť si brával ke slavením mše svaté v košíku koťátko, živé koťátko, protože byl to člověk také tak intenzivního duchovního života, že pro něj každá mše byla natolik jedinečným zážitkem, že při ní často upadlo vytržení a ztratil pojem o prostoru a čase a byl jenom se svým Bohem. To byla doba, kdy se ještě neroztylovali ničím jiným, ještě neexistovaly fotoaparáty a ta hanebnost, ta ošklivost fotografování při mších. To byla doba, kdy si Filip Neri přinesl koťátko, aby si s ním mohl začít hrát a tak si rozptýlit od přílišné zbožnosti. My většinou máme problém opačně, jak se více soustředit. A možná to bylo koťátko od té kočky, které věnoval svůj kardinálský klobouk. Byl totiž proti své vůli jmenován kardinálem a dostal honosný, červený, zdobný, sametový, nebo z čeho to dělali, kardinálský klobouk a dal ho kočce za pelíšek, aby se v něm mohla kotit. A kladu si otázku, ty kardinálské klobouky mají takové kulaté dýnko, tak jestli se kočka při kocení v tom klobouku nemůže překotit, zvláště když se kotí o překot neboli překotně. Ale tuto otázku teď nevyřešíme. Zhruba tak před týdnem, touhle dobou jsem šel kolem kostela v Římě, doprováze je jednu farní pouť, kostela, kde působil svatý Filip Neri, takzvaný nový kostel Chiesa Nuova, no zhruba tak z toho 16. století, to abychom tak měli představu, čem se v Římě říká nový kostel. Byl zrovna obšancovaný unimobuňkami a vlnitým plechem, neboť tam stavěli, budovali třetí římskou linku metra. A jak říká anglické přísloví, Řím nebyl postaven za den, ani římské metro není postaveno za den, nebo za rok, nebo možná za desetiletí, ale třeba se toho naše děti dočkají. No taky v Římě, kam kopnete, tam najdete vykopávky. Takže ono je těžké něco budovat do hloubky ve městě, které má 27 století historie za sebou. Se také už na ty vykopávky dívá s určitou lehkostí větší, než jak to děláme u nás. Nedělají si příliš velkou hlavu z vykopávek Římané, a to je úžasné. Někdy si my z těch vykopávek děláme příliš velké starosti, někdy se možná i sami stáváme vykopávkami. A to ani ne tak, protože bychom byli vyššího věku, jako spíš, že nám předčasně zestárne srdce. A nebo jak o tom píše apoštol Petr, z jehož listu jsme četli, jak to říká přesně, nepřizpůsobujte se špatným vášním z minulého života, starým špatnostem. A to mi připomíná taky zkušenost několik dnů mladou, když jsem se šel zapojit do průvodu smíření, do pouti smíření, který šel proti směru vyhnání německojazyčných Brňanů. Tuto sobotu zapojil jsem se na poslední kilometříček od gymnáziu na Vídeňské na Staré Brno. Šli jsme tak průvodem, šel jsem s kolárkovou košilí. Přidal se ke mně nějaký sympatický německý kněz, rád, že vidí spolubratra. Představil se mi, řekl mi, z které je diecéze, představil jsem se já, řekl jsem, že jsem z diecéze Brno, neboli Brno, čímž jsem tak asi vyčerpal svou německou slovní zásobu, ale byli jsme rádi, že jsme spolu, že si rozumíme, že nás spojuje něco víc než přehrada mezi národy. A cestou tam stáli pak ještě různí odpůrci tohoto putování, této pouti smíření, pro které smíření je asi jen prázdné slovo, čemuž já se jako křesťan připojit nemohu, protože můj život stojí na skutečnosti, že Bůh dává smíření dokonce zdarma. A přišlo mi, že ti lidé nemají vůbec smysl pro humor. Aspoň podle výrazu tváře. Brali extrémně vážně své protestování a bylo na nich vidět, jak jim pokoralo a zestárlo srdce bez ohledu na věk. No, stejně nikdo z tam těch stojících druhou světovou válku nezažil. Tak se ptejme, kdo má ještě právo protestovat. A tak jsem prosil v duchu Bože, dej, ať se nestanu ideologem, dej, ať nezapomínám, že jsem vykoupen, spasen, protože Bůh se chtěl se mnou smířit všem mým zlobám a starým vášním navzdory. Dej, ať dokážu se brát s lehkostí, jako to dokázal konečně i svatý Filip Néry, který se někdy bral tak s lehkostí, že i při modlitbě dokonce, říkají jeho současníci, se vznesl nad zemí, levitoval, či jak tomu chceme říkat. Zvláštní zjev, zvláštní fenomén u některých velkých svědců. Není to otázka vlastní dokonalosti, to otázka božího obdarování. A zdá se, že jeho současníci na to už byli zvyklí, protože když jednou náhodný návštěvník onoho kjeza Nuova, nového kostela, viděl svatého Filipa kousek nad zemí v modlitbě, byl z toho úplně stife, neboli štajf, vyděšen, co se to tam děje, a místní kostelník řekl, a to nic, to jenom náš Don Filippo je zase v extázi. A klidně pod ním zametal.

0: Pro svatého Filipa Néryho byla dobrota příznačnou vlastností celého života. Byl nazýván šťastným, zpívajícím a dobrým Filipem. Ve snaze připodobnit se jeho životu prosme.
1: Bože, dárce všeho dobra, za kněze prosíme, aby dovedli mezi sebou vytvářet radostné bratrské společenství.
2: Prosíme,
1: za svět prosíme, aby nenabízel zábavu, která ohrožuje mravnost.
2: Prosíme tě, slyši nás.
1: Za rodiče a vychovatele prosíme, aby dovedli v pravý čas povzbudit nebo napomenout.
2: Prosíme tě, slyši nás.
1: Sami za sebe prosíme, abychom do každého prostředí vnášeli křesťanskou radost a milosrdenství.
2: Prosíme tě, slyši nás.
0: A prosme také za porozumění, svornost a smíření mezi národy. Pána prosme.
2: Prosíme tě, slyši nás.
0: A za to, abychom se nebrali příliš vážně, abychom nebyli těžká váha. Pána prosme.
2: Prosíme tě, slyši nás.
0: Bože, zdrojem radosti svatého Filipa byla pevná víra. Dej, ať naše víra už nyní přerůstá ve věčnou radost, která vyvrcholí v setkání s Ježíšem, naším pánem.
3: Amen. Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: A tím přijme ke své slávě a k spáse světa.
0: Přinášíme ti, Bože, oběť chvály a prosíme, nauč nás radovat se z toho, že můžeme dávat. Ať po příkladu svatého Filipa celým svým životem hledáme tvou slávu a sloužíme bližním. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Vzhůru srdce.
1: Máme je u Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: Děkujeme ti, Bože, všemohoucí Otče, a chválíme tě za to, že jsi skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, vykoupil svět. Vyznáváme tvou otcovskou lásku, která v lidstvu rozděleném nesváry stále působí a probouzí ochotu ke smíření. Mocí svého ducha přetváříš srdce lidí, aby dokázali naslouchat jeden druhému, vzájemně si podat ruce a hledat cestu ke svornosti a jednotě. Tobě, Otče, vděčíme za to, že upřímná touha po dorozumění ukončuje spory, láska přemáhá nenávist, odpuštění vítězí nad pomstou. A proto ti bez ustání děkujeme, s anděli a svatými ti zpíváme píseň chvály a radostně voláme.

Požehnaný jsi Bože všemohoucí Otče, Pane nebe a země. Vzdáváme ti chválu skrze tvého syna Ježíše Krista. On přišel ve tvém jménu. On je tvé slovo záchrany. V něm si podal ruku hříšníkům, v něm si nám ukázal cestu pokoje. Bože, náš Otče, my jsme se od tebe vzdálili, ty nás však nikdy neopouštíš. Tvůj syn pro nás zemřel na kříži. Jeho obětí si nás opět přivedl k sobě a chceš, abychom se i my darovali tobě a bližní. Proto s vděčností slavíme tajemství smíření a prosíme tě, posvěť mocí svého ducha dary, které ti církev přináší, aby naplnila příkaz tvého syna. Když přišla hodina, kdy on vydá svůj život pro naše vykoupení, vzal při večeři do svých rukou chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

0: Tehdy vzal také kalich, velebil tvé milosrdenství, dal jej svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry.
1: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
0: Otče, nyní konáme, co nám tvůj syn v lásce odkázal. Připomínáme si jeho smrt a zmrtvých vstání a přinášíme ti oběť smíření, kterou si svěřil své církvi. Prosíme tě, Otče svatý, přijmi s touto obětí i nás, vždyť máme účast na této hostině. Daruj nám svého svatého ducha, ať odstraňuje, co nás dělí a vede nás cestou svornosti, ať činí tvou církev znamením jednoty a nástrojem pokoje. Duch svatý, který je poutem lásky, ať nás zachová ve společenství s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a všemi biskupy, kněžími a jáhny a celým křesťanským lidem. Přijmi do svého království naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristu, i všechny zemřelé, neboť ty znáš jejich víru. Jako si nás zhromáždil kolem stolu svého syna, tak přiveď lidi všech národů a jazyků k hostině trvalého smíření v Novém Jeruzalémě. Tam se budeme spolu s panou Marií, s jejím snoubencem, svatým Josefem, s tvými apoštoly a svatými radovat v plnosti pokoje našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno jakýmkoliv jazykem, pomodleme se tu modlitbu, kterou nám on sám odkázal.
3: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
3: Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věky.
2: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
3: I s tebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. Amen.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkovi.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

0: Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ.
1: Amen.
0: Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Bože, ty jsi nám připravil pokrm, který je příslibem nebeské radosti a pravým zdrojem života. Dej, ať podle příkladu svatého Filipa po tomto pokrmu nikdy nepřestáváme toužit. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Díky vám všem za společné slavení, ať už zde v kapli svatého Ducha přímo v Proglasu, kam zveme i vás, kteří třeba budete mít zase někdy cestu do Brna, ať už s vámi, kteří, se kterými jsme se spojili díky rádiovému vysílání. Přeji vám všem pěkný zbytek dnešního dne, šťastné, veselé liturgické mezidobí, do kterého jsme včera opět vstoupili. A jestli mohu ještě jednu minutku využít, on tu dnes otec Martin Holík není, ale já si myslím, že nás možná poslouchá. A já vím, že v uplynulých dnech, někdy tehdy, když jsem se já toulal Římem, on slavil narození. Neříkám kolikáté, ale není tajemstvím, že se narodil v minulém století. Tak ti, otče Martine, aspoň takto na dálku přeji Boží milost, pokoj a požehnání, radost a naději s poděkováním za to, že konec konců před 20 lety si mě otče Martin zaměstnal tady v Proglase. Kolikrát jsem měl z toho chutí odejít s hlasitým bouchnutím dveří, neudělal jsem to, Bohu díky za to, možná protože jsem se přestal brát tolik vážně. Byla to pro mě velká a důležitá škola, za kterou jsem pořád vděčný, a po všech těch letech, co jsme se v těch uplynulých dvou desetiletích potkávali, to byla setkání radostná a požehnaná. Díky i za to, co jsi pro mě udělal před rokem, když jsi mi také hodně pomohl. Tak kéž ti dobrý Bůh dá síly pomáhat druhým a ochotu pomoc přijmout, až ti budeš mít zapotřebí, aby ses nestal příliš velkým workoholíkem. Pán s vámi.
1: I se mnou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.
1: Bohu dík.

Mši svatou jsme dnes přinášeli z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně, celebroval pater Zdeněk Drštka. Ve čtvrtek 28. května od 18 hodin budeme mši svatou přinášet z kostela Panny Marie Sněžné v Praze a v pátek rovněž od 18 hodin z kaple Ducha svatého v Proglasu při příležitosti Noci kostelů. Nyní už se ale zaposlouchejme do hudebního zastavení s kantátou Johanna Sebastiana Bacha Ruffet seinen Schafen umit Namen, volá své ovce jménem. Sbor Gehinka Kantorei Stuttgart doprovází Bach Collegium Stuttgart a provedení řídí Helmut Rieling. Sola zpívají Carolyn Watkinson, alt, Peter Schreier, tenor a Philipp Huttenlocher, bass.

Dozněla kantáta Johanna Sebastiana Bacha Errufet seinen Schafen mit Namen, volá své ovce jménem. Sbor Gechinka Kantorei Stuttgart doprovázelo Bach Collegium Stuttgart a provedení řídil Helmut Rieling. V sólech jsme slyšeli Kerlin Watkinson, Petera Schreiera a Filipa Huttenlochera. Jako další uslyšíme chorál Schmücke dich, o liebe Seele, ozdob se duše milá. Na varhany zahraje Ton Koopman.

Choral Schmücke dich, o liebe Seele, Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany hrál Ton Koopman. Minutu po 19. hodině už je nejvyšší čas na Proglasu otevřít večerní zíváček.

I když už je večer, děti, půjdeme teď spolu do školy. Ale ne do té obyčejné, do školy pohádkového kouzlení. Už po třetí uslyšíme, jak to tu vypadá a kdo se tu učí. I když pravda, s tím učením to dneska asi moc slavné nebude. Prý budou hlavně obědvat. Dnešní díl se jmenuje Nudlové překvapení.

Děti z rodin pohádkových bytostí, jako jsou Hejkalovi, Vodníkovi, Peciválovi nebo Perníkovi, začaly chodit do školy. V první hodině vyčarovali z pastelek kočky a koťata. Během přestávky se proměnili v žáby a pak soutěžili ve skákání. Plavali i zpívali s panem učitelem Čápem. Teď už se opravdu, ale opravdu musí posilnit. Jenže ve škole pohádkového kouzlení se nedá čekat obyčejný oběd. Pojďme se tam podívat.

0: bring, bring, boug, bring, bring, bring, boug. Ozvalo se na chodbě školy. Zároveň zazněl zpěvavý dívčí hlas.
1: Oběd! Opět je tu oběd!
0: A zase bring, bring, bring, bouch. Dveře třídy se prudce otevřely a v nich se objevila kouzelnice školnice Úsměva Smíšková a v ruce držela poklice od hrnců. Kouzelnice školnice je ještě slečna. Jsou to sotva tři ptačí noty, co sama chodila do školy, takže si pamatuje, jak důležité je se na nové žáčky usmívat. Školnice Úsměva nosí pestrobarevnou sukni plnou kapes. To je prosím její vynález. V každé kapse má vele důležité pomůcky, bez kterých se žádná školnice neobejde. V jedné kapse obvazy a náplasti na rozbitá kolena, v další knoflíky a nitě na potrhané gatě, v jiné jsou ukryté přesýpací hodiny, které ukazují přesný čas vyučovacích hodin. Přijdou-li žáčci za Úsměvou s prosíkem, Úsměva odsype pár zrnek písku a hned je vyučování kratší. Samozřejmě, jedna kapsa ukrývá i metličky, poslouchalku a zametalku. Školnice nemá ráda, když se jí kouzelnická drobotina na chodbě pere nebo když je chodba zaneřáděná nějakou kouzelnickou špínou. Úsměva Smíšková vstoupila do třídy.
1: Pane učiteli, už toho učení nechte.
0: Pan učitel pokýval hlavou a třikrát klapl zobákem. Z čápa se stal zase pan učitel a z žabek děti.
2: Děti, uklidíte si stoly, za chvíli nám kuchař Hamí to přiveze nudlové překvapení.
0: Rozkázal pan učitel čáry rád. Nikdo si nevšiml, ze které kapsy vytáhla školnice Úsměva talíře a příbory. V okamžiku je měly děti na stolech. Jenomže Vodomila se začala ošívat.
3: Blé, nudle, ty já nejím. U nás doma je házíme do rybníka kaprům, aby byly macatější.
0: Školnice Úsměva zase hmátla do kapsy, vytáhla z ní zip a tím zipem zavřela Vodomile pusu.
1: Když nejíš, tak nejíš, ale hloupými řečmi nám chuť k jídlu kazit nebudeš. A vy ostatní si pamatujte, že jídlo kuchaře Hamita se nehaní.
0: Kuchař Hamito do třídy vjel na kolečkových bruslích. V obou rukách držel talíře plné nudlí. Ale jakých nudlí? Nudlí poskládaných do nejkrásnějších staveb světa.
4: Je, jak s Eiffelovou věž, tatínek byl v Paříži, vyprávěl mi o ní.
0: Davaj jsem dostal nudlovou Eiffelovku a s chutí jí ukousl špičku.
5: Já ji chci taky.
0: Závistivě halekal Tónin. Kuchař Hamito se usmál pod své dva nudličkové vousky a před Tónina položil talíř se šikmou věží.
6: Tabit smá rodna Itália. Šikma věž v píse. Nechala si chutnat.
0: I ostatní děti zvědavě natahovali krky, cože se na ně dostane. Sourozenci Perníkovi mohli své vidličky zabořit do egyptských pamětihodností. Marlenka do Velké sfingy, medovník do Cheopsovy pyramidy. Honzička měla na talíři stavbu, které moc nerozuměla.
7: Ono to vypadá jako rozepětá ptačí křídla. To přece nic není.
6: Holala je.
0: Podivoval se kuchař Hamito.
6: Ty nepoznat operu v Sydney? Holala, pápala, pápala, ty pak poznala.
0: Na Karolínku zbyl londýnský Tower Bridge. Krásný most se dvěma věžičkami. Děti baštily nudlové stavby světa. Jen Vodomila nebaštila. Její talířek zůstal prázdný a pusa zapnutá na zip. Smutně koulela očima. Karolínce bylo Vodomily líto. Vzala jednu ze svých věží a dala ji Vodomile na talířek. Teď byl Tower Bridge opravdový most. Spojoval dva talíře. O Zip se postarala školnice úsměva. Tleskla a Zip jí skočil zpátky do kapsy.
1: Příště si dej na pusu větší pozor, jinak ti ji zamknu na zámek, od kterého nemám klíč.
0: Vodomila kývla hlavou. Karolínce tiše poděkovala a pak se i ona s chutí pustila do nudlové dobroty. Bude si to pamatovat.

Slyšeli jsme třetí část z knížky Lenky Rožnovské Škola pohádkového kouzlení, kterou vydala v roce 2013 Grada. Režijně a technicky spolupracovali Adriana Růžičková, Pavel Kunčar, Irena a Viola Kintrovi. Zítra na nás bude čekat popletené kouzlení dcery pana učitele Čáry Ráda, Karolínky. A teď už si dáme dvě písničky. Hledá se pes a zahrádka.

měl dost. Vždyť zprcem ho za každou pitomost. A on jenom smutně stáhnul chvost. Tak pochopte, že mám na sebe zlost. Třeba naskočil k Family Frost. A teď se v boxu

tak snad i u vás je hezky, děti, ale momentálně už je čas, nejvyšší čas se společně pomodlit. Tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Bože, chci ti poděkovat za to, že jsi se mnou, za to, že můžu vědět, že mě máš moc rád. Děkuji za pokojné slunné dny. A prosím, dej, ať mohou klid a pokoj zažívat všichni lidé na zemi. Amen. Holky a kluci, dnešní zíváček končí. Dávejte na sebe pozor a dobrou noc.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad, jak se vám líbí. A dnes speciálně koncert ze studia Proglasu, a to tak, že přijela za námi kapela, která se jmenuje Sila. Ahoj, pánové, vás zdravím, ahoj.
3: Ahoj.
4: Ahoj. Ahoj.
2: To Sila mě, je pro mě jako pro Čecha strašně zvláštní říct takhle krátce, protože my to protahujeme, jo. Ale vy jste kapela odkud, řekněte?
4: My jsme ze Slovenska, z Bratislavy.
2: Je to strašně blízko do Bratislavy, ale mám pocit, že moje vědomosti o tom, jaké kapely tam momentálně jsou, jsou fakt žalostné. Takže jsem strašně rád, že vás dneska uslyším. Pánové, pojďte mi jenom říct, proč se jmenujete Sila. Asi se vás na to hodně lidí ptá, tak jenom stačí stručně.
4: Tak byl to... Nebol to náš výmysel sa tak pomenovať, ale my máme takú spriateľenú ženskú vokálnu kapelu v Bratislave, ktorá sa volá Neha. A oni si robili srandu z toho, že nemajú konkurenciu jednak a že by chceli, aby bola taká mužská podobná kapela, ktorá by spievala vokálne pesničky a že tá by sa menovala Sila. Tak ja som sa toho príbehu chopil a založil som mužskú vokálnu kapelu s názvom Sila.
2: To je skvelý príbeh. Teda doufám, že budete mít společný turné. Ty plakáty by vypadaly skvěle. Pojďme si dát dnešní prvou píseň, prvou živou píseň tohoto pořadu. Jaká to bude?
4: Volá se Luka.

0: Krásné, dozněla první píseň. Já jsem nadšen tím, že nikdo ani nevaroval, že bude tak krásně zpívající kapela. Pojďme se představit tedy, kolik členů má tento soubor tvořený teda výhradně muži. Pojďme si říct, kdo, jak se, jak jmenuje a jakou má v kapele úlohu.
1: Tak já bych začal. Síla má momentálně 5 členů. Já se volám Robert, já jsem to založil a za začátku jsem nosil pesničky a teraz už zpěváme alebo tvoríme hudbu společně, čiže už viacerí členovia nosí pesničky a texty a tak zastrešujem asi nějakou tu hlavnou stránku tejto kapely, nějakou víziu, ale už mám pocit, že jsme v tom úplně všetci společně namočení a že už to není jako z začátku iba tak, že já jsem přišel a že chcel jsem něco robiť, ale už se na tom všetci podíláme skoro rovnakým dielom. Mm-hmm.
2: Tak já jsem Ronald, já jsem se přidal do kapely jako posledný a okrem toho, že teda zpívám a podělám se na společných aranžoch, tak vlastně u mě doma se aj nahrává nahrávajú piesne, ktoré doteraz aj máme zverejnené, takže pokrývam túto stránku nejakého zvukového producenta amatérskeho zatiaľ.
3: Ja som Peter Fabián a pridal som sa asi 5. Bolo nás 6, momentálne sme na takom rozcestí, že uvidíme, koľko nás bude, že či nás bude 6 alebo 5. Čo tu ja robím? Spievam, hrám na tento Shruti Box, na ktorý sa vždy pýtajú ľudia po koncerte, že čo to je za krabičku. Veľmi ma baví robiť texty a upravovať ich, šperkovať ich. Posledná pieseň, tu sme s Robom nejako odvodili od jednej mojej starej poézie. Tam mám ako keby zásadný asi podiel na tom texte, ale vždy to proste finálne upravujeme spolu. Uh-huh. Že si k tomu sadneme, pozeráme a komu čo vadí, alebo komu sa čo nepozdáva, tak to prerábame a je to fajn, ten tvorivý proces, tak to spolu robiť.
4: Moje meno je Martin Hinca a v kapele som asi najhlbším hlasom. A rád fušujem do harmonii, to znamená, často sadím za klavír a vymýšlám, čo spolu dobre znie. A okrem toho takisto pomáham chálom šperkovať tie pesničky a doťahovať ich do konca.
3: Martin je dobrý na klavíri.
5: Ja som Petr Vašák. Ja som vlastne z kapelu od začátku úplne a som jediný Čech, jediný člen, ktorý je Čech. Což je pro mňa trošku i výzva v tom zpěvu. Protože přece jenom to má trošku jinou intonaci a s některýma polohama je to trošku výzva. Ale jinak kromě zpěvu se věnuju ještě perkusím a v některých písničkách i didgeridu a další drobní nástroje.
0: Jak dlouho kapela Sila existuje? Abych se to uměl představit.
1: No my jsme mali 15. května, jsme mali trojročné výročí.
0: No tak jo. Pojďme se dát druhou písničku a pak se vás musím zeptat na to, jak se takováhle kapela dává dohromady, protože jako, jak se potkají kapely, když hrajou ve sklepech Big Beat, to si umím představit, ale tohle je vlastně jiný žánr. Tak co to bude teď za song?
1: Druhá pěseň má názov Domov. Já jsem ji napísal už, je to nějaký čas dozadu, viac jako 3 roky, keď Rusko napadlo Ukrajinu. A je to o tom, že nikdo nemá právo vstúpiť do suvereného štátu, ktorý ho tam nechce. A je to vlastne pieseň na podporu ukrajinského ľudu, lebo vojna je blízko od nás, za našimi hranicami slovenskými, myslím. A nemali by sme zabúdať, že sa tá vojna deje a že ľudia trpia každým dňom. Tak to je pieseň pre nich a volá sa Domov.

0: Tak si ještě uvedeme poslední píseň, jak pak se jmenuje.
1: Posledná pieseň sa volá Korene.
0: Dobře. Dneska k mé a vaší radosti hrála na rádiu Proglas kapela Sila. A nyní ještě zazní poslední píseň, ale kapela se s vámi loučí. Loučí se s vámi i Martin od mikrofonu, i Šimon od Mixpultu. A přejeme vám všichni společně, abyste se měli hezky a měli radost z hudby i ze života. Tak, naschledanou.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Izraelský útok v centru pásma Gazy zabil 5 lidí. Podle Hamásu šlo o civilisty. Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli na úvod baráže o šance ligu nad Táborskem 3-0. A zítra bude skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Dominik Feri opustil teplickou věznici. Soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 tříletého trestu za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Feri argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
3: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
2: Soud stanovil zkušební dobu 3 roky, Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným. Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz. Je protizákonný, přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za nabídky prodeje alkoholu hrozí, upřesňuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
4: V případě, že konkrétní osoba

0: nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
1: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička řekl, že se snaží inzeráty aktivně blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít pořád. Při izraelském vzdušném útoku v oblasti uprchlického tábora v centrálním pásmu Gazy zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedly to zdravotnické zdroje spadající pod radikální hnutí Hamás. Podle svědků izraelský dron zasáhl skupinu lidí, kteří se postavili v pádu palestinských milic podporovaných Izraelem. Civilní obrana spadající pod Hamás tvrdí, že úder mířil na civilisty. Izraelská armáda informace o útoku prověřuje. Velké parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova mlýna v Krkonoších je pro běžný provoz teď zavřené. V jeho blízkosti se staví nový most Alanovka, které propojí lyžařské areály Svatý Petr a Petr a Medvědín. Další dopravní omezení budou ještě do začátku letních prázdnin, říká ředitel ski areálu René Hroneš.
2: Vidíme už tady na silnici takovou odbočku, která zatím nepovede k omezení dopravy, jenom takový výhybce, aby jsme mohli vybudovat základy a patky toho mostu. V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu právě kvůli ukládání té mostovky, toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
3: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa zhruba za čtvrt hodiny proti Kanadě. Pokud národní tým zvítězí v základní hrací době, zajistí si druhé místo ve skupině. Čtvrtfinále má nehledě na výsledek jisté. V bráně českého týmu bude znovu Dominik Pavlát. Přímý přenos odvysílají z Friburgu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava se přiblížili záchraně v šancelize. Na úvod baráže porazili Táborsko 3-0. A tenista Vít Kopřiva je ve druhém kole Roland Garros. Za zhruba 4,5 hodiny porazil Francouze Muteta 3-2 na sety. Linda Nosková a Linda Fruhvirtová naopak v Paříži končí.
4: Odstavená vozidla na D1 a nebezpečí na D7 u Žatce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně kolem Velkého Meziříčí. Na kilometru 145,5 stojí nákladní auto, má defekt na pneumatice a blokuje část připojovacího pruhu od čerpací stanice. Na D1 z Brna do Prahy stále čekejte překážku také za Jihlavou. Ve stoupání před Větrným Jeníkovem na kilometru 105,5 stojí po požáru dodávky dopravní značení v pruhu pro pomalá vozidla. Vybočuje se tam doleva za zatáčkou, tak projíždějte opatrně. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova pozor před sjezdem na Žatec. Na 65. kilometru se pohybuje řidič kolem odstaveného osobního auta. Podle informací od policie nemá zatím vestu, tak zpomalte. Další zelená vlna v přestávce hokejového přenosu.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně objeví přehánky. A zítra bude taky horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy to bude i kolem 33 stupňů. Na horách většinou 20, na Šumavě bude i 24 stupňů. Tolik zprávy.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.

se ti zdaj. Pokoj ovládne vůně heřmánku, to jak pokládám na noční stolek horký čaj.

0: rodiče, spi, dobrou noc. Tak už spi, tiše spi, dobrou noc.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Milí posluchači, začíná Rudl na Proglasu, pořad, ve kterém společně nahlížíme do naší nejenom redakční kuchyně. Dnes vás vítají
1: Jaroslav Vojtěch
0: a Milan Tesař. Pěkný den.
1: Dobrý den.
0: Tak my začneme, než se začneme ohlížet za dny, které uplynuly, za tím, co se podařilo, taky třeba nepodařilo, tak máme tady několik tradičních narozeninových gratulací. Nejprve tedy našim kaprům, kamarádům Proglasu, našim dobrovolným spolupracovníkům, kteří mají v těchto dnech kulaté nebo půl kulaté narozeniny. Takže gratulace letí k těmto z vás. Jsou to Jiřina Špetíková z Petřvaldu u Nového Jičína, Anna Vítková ze Štáblovic,
1: Jiří Hofer z Prahy, Marta Prachařová ze Střílek,
0: Rostislav Ševčík z Jedovnic a Václav Slavíček z Kladna. Tak a pak tady máme další, to jsou naši dárci, štědří dárci, kteří mají určitý věk, opět narozeniny v následujících dnech, v tomto případě už to nemusí být nutně kulaté a v uplynulém roce nám darovali tedy nějaký vyšší finanční obnos. My samozřejmě za ty dary děkujeme průběžně, děkujeme vždy i s tou účetní uzávěrkou, tehdy, když třeba si to zájemci mohou odpočítat od daní, ale teď jsou to speciální poděkování i v souvislosti právě s přáním k narozeninám.
1: Takže děkujeme a přejeme Květě Marvanové z Prahy, Petru Kubenkovi z Frenštátu pod Radhoštěm.
0: Dále je to Jaroslava Navláčilová ze Zlína, Eva Sochorová z Prahy,
1: Ludmila Kubátová z Malé Losenice, Marie Majkusová z Hustopečí nad Bečovou a Ladislav Kohout z Rožnova pod Radhoštěm.
0: Tak vidím, že teď skoro převažují, no možná i převažují Valaši tady v tom seznamu. Je tady Frenštát, Rožnov, Hustopeče nad Bečvou a Zlín je vlastně taky kousíček, takže tak. Ale zase měli jsme tam posluchače z Prahy a předtím mezi těmi kapry z Kladna.
1: Ano, je to tak namíchané celorepublikově, tak jak máme. Tak
0: ale opravdu máme Valašsko tentokrát tedy výrazně zastoupené. Tak Jardo, ty jsi v uplynulých, my jsme se vlastně minulý týden spolu moc neviděli, protože jsi byl několik dnů nepřítomen, ale nebyla to dovolená, ale byly to vlastně kombinace několika takových služebních cest.
1: Ano, je to pravda. My jsme se viděli jenom v pondělí a v úterý. Ve středu jsem odjížděl do Prahy, protože jsme měli rodinný pohřeb ve středu. Nicméně tak to není pracovní cesta, to je prostě takové skloubení toho té pracovní cesty, které zrovna vyšlo tak, že to vyšlo tedy. No ale ve čtvrtek jsem měl některé pracovní úkoly právě v našem pražském studiu. Já jsem vlastně chtěl zmínit i posluchačům našim, já tím, že podpisu některé třeba pracovně právní vztahy, podílím se na přijímání a na odchodech lidí tady do Proglasu, tak samozřejmě i tyto cesty musím takto jako využívat nebo musím za nima takhle dojíždět, čili byla to právě, jak jsi zmínil, už nějaká kombinace těchto věcí. Ve čtvrtek jsem se potom připojoval vzdáleně přes vzdálenou plochu na naše celkové setkání, které míváme ve čtvrtek. No a měl jsem velmi výraznou a řekl bych velmi úspěšnou misi do Dalméru České republiky, kde s generálním ředitelem René Sionem nacházíme postupně cestu takové vzájemné spolupráce, takové barterové dohody, kdy vlastně teď se mi už podařilo skutečně získat souhlas s tím, že vlastně Dalmer Česká republika nás celkově zabezpečí z hlediska naší spotřeby kávy, možná se to protne i do čajů, což jsou oba produkty, které Dalmer Česká republika má velmi dobré. No a je to vlastně i takové návodné téma k ostatním firmám nebo společnostem, my se o to už nějakou dobu snažíme, nicméně moc to nevychází, ale jsou to takzvané sponzorské vzkazy, kdy my vlastně upozorníme na to, čím se ta společnost vlastně zabývá a oni nám dávají nějakou protislužbu právě v hodnotě a musím zmínit, že to šetření těch nákladů tady znova pokračuje, protože naše spotřeba kávy, jenom kávy, nepočítám-li mléko a podobné jako věci. My máme vlastně od Dalmeru i zapůjčený kávovar, to jsou jako další náklady, ale jsou to vyšší desítky tisíc ročně, takže ne-li víc, ne-li jako větší částka. Takže tyto společnosti, my jsme rádi, že můžeme oslovit a jsme rádi, že oni slyší na to, že nějaký ten sponzorský vzkaz jim tady uveřejníme. Jsou to i taková mediální partnerství, která teď rozbíháme ve větší míře. A je to právě potom na té, člověk si to může představit jak na té příjmové, tak na té výdajové straně, protože na jednu stranu my nemusíme uskutečnit ten výdaj a naopak oni nám to je základ takové té barterové dohody, například teda se společností Dalmer Česká republika.
0: Tak je to tak, že Proglas, jak víte, nevysílá reklamy. My je z naší licence ani nesmíme vysílat. Na druhou stranu právě ty sponzorské vzkazy je něco, čím je možné se domluvit na spolupráci a čímž vlastně nepřekračujeme žádné naše možnosti, licenční podmínky a podobně. To znamená, je opravdu možné s firmou, která jejíž činnost je nám nějak je s námi v souladu, konvenuje nám, může být pro nás i užitečná, tak je možné se vždy domluvit právě na nějaké takovéto spolupráci. Nemusí to být ani barterově, to znamená, když je to společnost, která ani nemá možnost nám něco takhle poskytnout, tak je to možné i za finanční plnění samozřejmě a je to jedna z možností, jak vlastně spolupracovat a jak zároveň nenarušit vysílání takovým těmi agresivními reklamními spoty, které opravdu můžou vadit, protože ta jedna věta sponzorského vzkazu, tak to si myslím, že snad posluchačům nevadí. A
1: já si myslím, Milane, to stejné a ještě my máme tu možnost i nasvětlovat různá témata. Ono, když člověk pátrá a trošku přemýšlí, tak mnoho společností lze oslovit třeba i možností zrealizovat krátký nebo delší rozhovor v cykle třeba Na stole je téma a podobně, protože pokud, já teď malinko odbočím, ale byli jsme s manželkou před několika dny nebo několika týdny v Sušici, kde jsme se ubytovali ve starém mlýně a ten starý mlýn byl datovaný někdy k roku 1670, 1680 a byl velmi pečlivě zrekonstruovaný. Já tím, že mám nějaké stavařské základy, tak samozřejmě k té architektuře tíhnu a velmi mne napadlo vlastně realizovat i třeba některé zajímavé rozhovory tady na to téma, protože napadl mě takový cyklus stavby, které měly štěstí, protože samozřejmě, když tady nějakou stavbu ochráníme na 300 let nebo na 400 let a znovu jsme jí dali ten dech života na dalších třeba 150 let, což přesně ten mlýn byl, tak si myslím, že si to zaslouží. Je to prostě téma, takže ty témata lze nalézat mnohdy.
0: Což je i výzva třeba pro vás, pokud máte nějaké zajímavé téma, ať už se vás týká osobně, nebo k němu máte z jakéhokoliv důvodu blízko, klidně nám navrhněte. Samozřejmě neslíbíme, že zpracujeme všechno, ale můžeme se někde potkat v těch tématech. Takže to byla
1: čtvrtek, no a v pátek mě čekalo další kolo té pražské pracovní cesty. A to byla účast v Senátu, kdy byly vyhlášeny výsledky soutěže Charitní sestra roku 2026, kdy jsme právě pro Charitu České republiky byli mediálními partnery. Byli jsme tam také zmíněni, záštitu převzala manželka prezidenta Petra Pavla, byl tam přítomen pražský arcibiskup Stanislav Přebyl, takže opět to bylo velmi výrazné setkání, kdy jsem se potkal s několika senátory. No a opět Proglas byl vidět, měl teda záštitu, měl tam to mediální partnerství, myslím si, že je to velmi věc důležitá. Takže to tak, jak jste vlastně v tom minulém rodlu uváděli třeba tu soutěž ZUŠ Open, kde jsme byli také na Pražském hradě, tak je to teď jedna věc za druhou, kde se ukazujeme a myslím si, že to je prostě je to věc strategická a je to věc velmi důležitá. Já bych vlastně zároveň přeskočil, pokud můžu, Milane, už rovnou na sobotu, když jsem se teda vrátil. A tady jsme opět byli, vy jistě víte, co se teď, že byl pochod smíření. Tady jsme měli zase záštitu nebo mediální partnerství k akci Meeting Brno. Možná to bys mohl, Milane, říct trošku lépe.
0: Tak je to vlastně to partnerství je každý rok s celým festivalem Meeting Brno. Jehož součástí je tedy sobotní pochod smíření z Pohořelic do Brna. Je to vlastně na památku toho neblahého pochodu sudeckých Němců, kteří byli vysídleni z Brna. A bylo to ještě v takové té první opravdu divoké fázi toho vysídlení, kdy bohužel bylo celkem dost obětí na životech, ať už z různých důvodů, ať už z důvodu agrese nebo z důvodu vyčerpání a podobně. Takže na památku tady toho se vlastně teď ten pochod, on se chodí vlastně naopak, čili z těch Pohořelic do Brna, jako tedy symbol smíření. A letos, jak samozřejmě víte, tak součástí Meeting Brno byl ten sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně na výstavišti. Takže s tím mimochodem ten program byl samozřejmě velmi pestrý. Některé ty akce byly víc interní, některé byly otevřené, ale, a to bych možná zdůraznil, na začátku i na konci byly připomínky těch hrůz druhé světové války, čili ještě vlastně dnes v pondělí pietní akt na Kounicových kolejích, kde opravdu tedy umírali lidé právě z důvodu hrůz toho nacistického německého režimu. Takže v žádném případě ten sjezd není nějaké obhajování Německa z téhleté doby, ale naopak je to prostě ukázka toho, že ty nepravosti se děly na obou stranách, samozřejmě více obětí bylo způsobeno tím nacistickým režimem, ale to neznamená, že by ty oběti z druhé strany byly méně důležité nebo nestály za připomínku a hlavně ti lidé, kteří teď do Brna přijeli, tak to byli už potomci těch, kteří tady žili, byli to jejich vnuci a podobně a jedním z těch vlastně důrazů je, že není možné mluvit o kolektivní a hlavně o dědičné vině, protože těžko může vnuk za to, jaký názor měl jeho pradědeček.
1: Já se potom ještě, Milane, k té sobotě a k tomu pochodu smíření lehce vrátím, nicméně přeskočím do neděle, kdy se nám také něco nepovedlo.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, že něco se nepovedlo, byl to tedy ten přenos mše svaté z brněnského výstaviště. Ty příčiny vlastně budeme teprve hledat, ale opravdu on proběhl. To jako ne, že by neproběhl, ale zvukově bohužel byl velmi špatný a jedna z těch chyb je, že i my ve vedení jsme to zjistili vlastně až zpětně, takže i to budeme analyzovat, vlastně nic víc asi teď nemůžeme dělat, než se z chyb poučit pro příště. Je to i to, že v těchto dnech těch mimořádných přenosů je větší množství, nevždy je úplně jednoduché to domluvit. Zrovna v tomto případě ta domluva byla velmi zdlouhavá, muselo se komunikovat i s tou německou stranou a do poslední chvíle vůbec nebylo jisté, zda to bude možné, jo, zatímco některé ty přenosy jsou jako mnohem jasnější a opravdu tedy zvukově to nevyšlo, tak se moc omlouváme za to a věříme, že třeba příště už zase to bude lepší.
1: Dobře. Já teď přeskočím zpátky na tu sobotu, ale výhradně jenom k tomu pochodu smíření a chci říct, že tak, jak v ten pátek jsem vlastně mluvil s několika senátory, tak bylo zajímavé, že i v tu sobotu tady byly velmi významné osobnosti na tom pochodu smíření, takže se mi krátce povedlo s některými opakovaně mluvit, tak to bylo legrační, že v pátek v senátu a v sobotu potom tady v Brně jedním z nich byl i předseda senátu Miloš Vystrčil, takže jsem rád, že jsem s ním krátce promluvil, ne snad za sebe, ale za Proglas a sdělil jsem mu, že máme právě s Meetingem Brno mediální partnerství, takže to jsou ta důležitá témata.
0: Tak to bylo malé ohlednutí za minulými dny. Já teď zmíním několik aktuálních programových bodů. Jednak zabrousím malinko do hudební oblasti. Vím, že to vůbec nesouvisí s tím, o čem se tady dnes bavíme, ale i právě ta pestrost našeho vysílání je důležitá. Tento týden si myslím dost užijí příznivci jazzu a konkrétně asi největšího, jednoho z největších velikánů jazzu 20. století trumpetisty Milese Davise, protože letos tento týden v úterý si připomínáme 100 let od jeho narození. Jsou tomu věnovány hned dva pořady, Helena Bradfieldová Čaj do páté v pondělí, ten si už můžete pustit z audioarchivu, a potom ve čtvrtek rozhovor s kytaristou Liborem Šmoldasem, který své nové album věnoval Milesu Davisovi, je takovým zvláštním detektivním způsobem, že třeba pátrá po skladbách, které jsou mu připisovány, ale ve skutečnosti je nesložil, anebo naopak. Takže myslím si, příznivci jazzu si tento týden užijí. Z dalších mimořádností tohoto týdne zmíním, že v sobotu 30. května budeme přenášet v 10 hodin dopoledne mši svatou ze Salesiánského střediska mládeže v Praze Kobylisích, a je to ke 150 rokům od založení sdružení Salesiánů spolupracovníků. No a já jsem říkal, že těch mimořádných přenosů je teď víc, tak příští týden to bude samozřejmě v sobotu slavnost blahořečení kněží Buly a Drboli. Tam budeme přenášet z brněnského výstaviště několika hodinový blok, takže můžete, pokud se nachystáte být účastní osobně, tak můžete tyto hodiny tento den strávit s námi. Hned potom ještě v neděli 7. června bychom měli přenášet mši svatou z Lukova u Moravských Budějovic. To bude jedna z těch myší na poděkování za blahořečení. A ještě předtím, už v pátek 5. června, to bude mše svatá z brněnské katedrály, nepletuli se, hledám ten, ano, a ten čas je v 17.30, čili to je předvečer toho blahořečení, takže opravdu tady té události se budeme věnovat, řekněme, ze všech stran dokonale, a chystáme potom ještě další přenosy. Možná ještě jeden zmíním, taky důležitý. Ten vlastně malinko souvisí s tím meetingem Brno, protože to smíření je téma, které akcentují nejenom tedy pořadatelé brněnského festivalu, akcentuje jej také biskup Stanislav Přibyl, v tomto případě jako administrátor litoměřické diecéze, jimž je tedy déle než pražským arcibiskupem, a právě v rámci jim vyhlášeného nebo toho roku smíření budeme přenášet mši svatou z kostela Korunování Panny Marie v Žatci, a bude to tedy ve středu 3. června v 17 hodin. Takže to je z chystaných mimořádností ve vysílání, a jinak platí, že se můžete zastavit tady u nás v rádiu.
1: Je to tak, my chystáme na tento týden na pátek Noc kostelů. K tomu možná se Milana zase zpátky vrátíš ty, ale pravdou je, že pravidelně můžete se zastavit na úterní mši svatou, kterou máme v 6 hodin. Ještě se vlastně vrátím, já jsem i některé posluchače vlastně viděl, kteří sem chodí v to úterý právě na mše svaté, na tom pochodu smíření. Čili ano, pravidelně tam mše v úterý, a nyní vás zveme na Noc kostelů v pátek.
0: Tak je to tak, že v pátek, tak jako budete, můžete chodit po centru Brna i po okolních částech města, navštěvovat různé kostely, modlitebny i různých církví, tak dneska vlastně do Proglasu je to opravdu z centra Brna 5 minut pěšky, třeba ze Zeleného trhu, takže opravdu můžete se přijít podívat. Pelikova 2C, to je ta adresa. Budeme na vás čekat zhruba od 17 hodin a můžete se opět zúčastnit mše svaté v 18, můžete se potom v 9 večer zúčastnit modlitby večerních chvál, a kdykoliv mezi tím si můžete prohlédnout naše studia, potkat se s kolegy, třeba si i vyzkoušet nějaké rozhlasové věci.
1: Rozhodně nás nepřehlédnete, protože my náš výrazný modrý stan s našimi logy budeme mít postavený na parkovišti, bude otevřená brána k nám, takže v rámci celé zahrady máme teďka hezky posekáno, připraveno, budeme mít tady více stanů, budeme mít nějaké programy pro děti a podobně. Myslím, že to máme velmi pěkně připravené a moc se těšíme.
0: Takže ještě jednou pátek 29. května, Noc kostelů. A samozřejmě pokud vám čas nevyjde nebo nebudete v Brně, tak se nám ozvěte kdykoliv jindy a my vám rádi naše prostory ukážeme.
1: Přesně tak. Nebyl by Rudl Rudlem, v kterém jsem účasten, kdybych nevyjádřil žádost nebo prosbu o finanční dary a příspěvky nad rámec běžných možností. My skutečně teď zažíváme takové období, kdy po tom stěhování vlastně ještě nějakou tu fakturu dlužíme. Není to úplně dobrý čas a každou korunu v ruce převracíme třikrát, než ji uhradíme, takže pokud byste ještě mohli, buďte tak laskavi a pošlete nám nějaké finanční ohodnocení toho všeho, co my děláme. Budeme rádi.
0: Tak já se připojuji a zdůrazňuji to nad běžný rámec, protože není to tak, že teď bychom žádali, protože jsme se stěhovali a pak už to nebude třeba. Proglas tak to funguje víc než 30 let, že žijeme z vašich darů, jsme za to moc vděční a tím, že ano, říkáme tady, že ty časy nejsou dobré, že já jsem to říkal i na té pouti médií na Hostýně, jsou prostě momenty, kdy opravdu se počítá, jestli vůbec bude na mzdy pro zaměstnance, ale na druhou stranu zase to, že těch 30 a půl roku fungujeme tímto systémem, tak pořád to můžeme brát jako takový zázrak a vlastně i ukázku toho, že asi má smysl pořád to dělat, protože jakkoliv těch peněz nikdy není nadbytek, tak zase vždycky byly na to, aby se dalo vysílat. Takže za to vám moc děkujeme.
1: Je to tak. Tak asi ukončíme, Milane.
0: Tak Rudl dnes tedy s Milanem Tesařem
1: a Jaroslavem Vojtěchem.
0: Budeme se těšit na příště, mějte se pěkně a budeme rádi, když nám třeba dáte vědět, co vás v našem vysílání zaujalo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Dobrý večer, milí posluchači Proglasu. Je 21 hodin a nyní se tedy společně pomodlíme večerní chvály a po nich živý růženec bolestný.

0: Připomínáme si dnes památku svatého Filipa Neriho, kněze. Nalistujeme si tedy v breviáři společné texty o duchovních pastýřích. Ve starším vydání breviáře je to od strany 1727, v novějším od strany 1946. Pouze antifony a žalmy budeme brát ze čtvrtého týdne žaltáře, ve starším vydání breviáře od strany 1177 a v novějším od strany 1307. Závěrečnou modlitbu pak nalistujeme na straně 1375 ve starším vydání breviáře a na straně 1539 v novějším vydání 1539. Modlit se dnes s vámi bude Alena
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Nejvyšší kníže pastýřů, budiš od nás veleben. Buď, Pane svých služebníků, mezi námi vyvýšen. Tobě je Otec darem dal, ty si je v své účastenství vzal,

0: tak otce oslavoval.
1: Oblékal si je v spravedlnost zákona duchovního, ve všelikou dokonalost svou také otce svého. Byli důvěrně sloužili, vůli otcovu plnili, tvým vzorem se řídili.
0: Naplnil si je statečností, by se mocných nebáli, moudrostí, bohu věrností, by horlivě kázali, zlého se vyvarovali, tebe vždy následovali, v tebe pevně doufali.
1: Modlitbou si je posvětil i všechno dílo jejich. Všej si krví svou spečetil, když umřel za jejich hřích. V smlouvě nové je postavil, věrnost Boží jim osvědčil, odplatu zabezpečil.
0: Tam jsou šťastní tvoji věrní, kde takové sluhy máš, že tebe v nich vždycky vidí a ty se jim v nich dáváš. Přešťastní ti služebníci, lidu v dobrém pomocníci, vůdcové nebloudící.
1: Budiš tobě chvála, Kriste, že s námi vždy zůstáváš a jako dříve sluhy své, tak i nyní nám dáváš. Tobě za to děkujeme, v nich my tebe přijímáme, to vše k tvé cti a slávě. Kdo nás sužovali, žádali od nás radost.
0: U babylonských řek, tam jsme sedali a plakali, když jsme vzpomínali na Sion.
1: Na vrby toho kraje jsme zavěsili své citery.
0: Neboť tam od nás žádali písně ti, kdo nás odvlekli, kdo nás sužovali, od nás žádali, abychom se radovali. Zpívejte nám ze sionských písní.
1: Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň v cizí zemi?
0: Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme, ať mi schromne pravice.
1: Ať se mi jazyk přilepí k patru, když na tebe nevzpomenu, když nedám přednost Jeruzalému před každou svou radostí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdo nás sužovali, žádali od nás radost.
1: Budu ti hrát, Hospodine, před anděli.
0: Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, že jsi vyslyšel slova mých úst.
1: Budu ti hrát před anděli. Vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
0: A slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a tvou věrnost.
1: Neboť nade vše jsi zvelebil své jméno a své zaslíbení.
0: Když jsem volal, vyslyšel jsi mě. V mé duši si rozhojnil sílu.
1: Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země, až uslyší slova tvých úst.
0: Budou opěvovat Hospodinovi cesty. Věrou veliká je Hospodinova sláva.
1: Jistě vznešený je Hospodin a přece zhlíží na pokorného. Pyšného však zdaleka pozná.
0: Když procházím soužením, zachováváš mi život. Proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku. Zachraňuje mě tvá pravice.
1: Hospodin pro mě dokončí, co začal. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky. Dílo svých rukou neopouštěj.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Budu ti hrát, Hospodine, před anděli.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest.
0: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc?
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi, z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil si z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest.
0: Krátké čtení je z prvního listu Petrova. Vaše duchovní představené vybízím. Já, sám duchovní představený jako oni, svědek utrpení Kristových a účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit. Pasťte Boží státce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled. Ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh. Ne pro špinavý zisk, ale ochotně. Ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte svému státci vzorem. Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy.

0: Dobrý pastýř dává život za své ovce a modlí se za ně.
1: Dobrý pastýř dává život za své ovce a modlí se za ně.
0: Miluje své bratry
1: a modlí se za ně.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Dobrý pastýř dává život za své ovce a modlí se za ně. Svatý Filip je ten věrný a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim rozdával pokrm života.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatý Filip je ten věrný a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim rozdával pokrm života. Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho prosme.
1: Pane, dej spásu svému lidu. Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své církvi svaté a moudré učitele.
0: Dávej všem, kdo učí tvůj lid, svou svatost a moudrost.
1: Ty jsi odpouštěl hříchy lidu, kdykoliv tě svatí o to prosili, jako kdysi Mojžíš.
0: Na jejich přímluvu stále očišťuj a posvěcuj svou církev.
1: Ty dáváš sílu Ducha Svatého těm, které jsi vyvolil, aby řídili tvou církev.
0: Naplně svatým duchem všechny, kdo vedou tvůj lid.
1: Ty sám jsi dědičným podílem těch, kdo se zasvětili tvé službě.
0: Nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, co jsi pro ně získal prolitím své krve.
1: Ty svěřuješ pastýřům své církve službu smíření s Bohem, aby se nestratil nikdo z těch, které ti Otec dal ze světa.
0: Zhromáždi zemřelé pastýře i jim svěřený lid, aby byli s tebou tam, kde jsi ty, a viděli tvou slávu.
1: Pane, dej spásu svému lidu.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty v každé době posíláš svým služebníkům svého svatého ducha, aby je naplňoval láskou a vedl ke svatosti. Naplni i naše srdce radostnou zbožností, jaká vyzařovala ze svatého Filipa. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní už vás na Proglasu zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný. Číslo do studia je 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby ještě chvíle stišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu, i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek bolestného růžence Ježíš, který se pro nás krví potil, se s námi pomodlí paní Alena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu. Já zdravím všechny posluchače a moc prosím o společnou modlitbu za vážně nemocnou paní Elišku. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já jsem moc šťastná, děkuji vám, volám poprvní, odvážila jsem se a to moc děkuji dobře. Všem, kdo se se mnou modlili, i vás, paní Alenko, redaktorko, jak jste mě pěkně uvítala. Moc vám děkuji a přeju vám všem dobrou noc
0: s
1: a požehnané s paní, s Pánem Bohem.

0: Druhý desátek bolestného růžence, Ježíš, který byl pro nás bičován, se s námi pomodlí paní Iva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Prosila bych vás, abyste se se mnou všichni pomodlili za mojeho zemřelého manžela, za rodiče z obou stran, sestru a celou rodinu naši, živou i zemřelou, a hlavně za duše očistci, kdo se nikdo za ně nemodlí, a zároveň mír ve světě. Můžu začít?
0: Ano.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěte jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který
0: byl pro nás,
1: bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji moc, ještě jednou Pán Bůh zaplať a pěknou noc. A akorát jsem ještě zapomněla jeden ten, aby to bylo na můj úmysl, co máme v rodině za problémy.
0: Ano, ano.
1: Tak děkuji a s Pánem Bohem dobrou.
0: Také děkujeme s Pánem Bohem.

0: Třetí desátek bolestného růžence se s námi dnes pomodlí paní Emílie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paně Marii. Já bych prosila, abyste se se mnou pomodlili za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, boží ochranu a pomoc, za svatého otce, celou církev, nová kněžská řeholní povolání, za náš národ, za obrácení hříšníků, aby nám pán poslal trochu deště, aby jsme se schladili. A na můj úmysl, který nosím srdci. Otče náš, jen si na nebesích, posvěci jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně. Přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pánbu, zaplať všem, kteří se se mnou modlili, a vám proklase děkuji za všechno a s Pánem Bohem.
0: Děkujeme. Dobrou noc s Pánem Bohem.

0: čtvrtý desátek se pomodlíme s paní Anou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvála Kristu, paní Marii. Já bych prosila, kdybyste se se mnou pomodlili za dvě vnučky, které čekají závěrečné, teď tyto dny závěrečné zkoušky na vysokých školách. Za vnoučka, který je v nemocnici 4 lety. Potom za vzpomínka na babičku, která je to její výročí úmrtí dnes. A ta nová kněžka řeholní povolání a za všechny dušičky očistí a za mír na světě. Přenášiam si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Děva Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nese.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nese.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
1: O můj Ježíši, odpust nám naše hříchy. Uchraň nás z pekelného ohně, přived do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili. Děkuji vám, děkuji za Radio Proglas, které často poslouchám, ale volám poprvé, jsem se odvážila, takže všem dobrou, klidnou noc a vám službu pěknou s Pánem Bohem.
0: Děkujeme, děkujeme, že jste se také odvážila zavolat a povzbudíme snad i další posluchače, aby také zavolali do živého růžence s Pánem Bohem.
1: Ano, s Pánem Bohem.

0: Závěrečný desátek, Ježíš, který byl pro nás ukřižován, se pomodlíme s paní Věrou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu. Zdravím všechny posluchače Rádia Pro Glas a moc bych je chtěla poprosit, aby se pomodlili na můj úmysl, potom za obrácení hříšníků, za pokoj v rodinách, aby se státníci dohodli a skončili války a za déšť a úrodu na zemi. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva z královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukáž, o milostivá, o přivětivá, o přesvátská Pano Maria.
0: Uroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrti a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a obdosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Moc krát vám děkuji všem za modlitbu. Vám taky, paní hlasatelko, že jste se se mnou pomodlila. Pán Bůh zaplať všem a přeju vám dobrou noc.
0: Také děkujeme. Dobrou noc. A my se ještě pomodlíme na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, panoslavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše. U syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Thank you.

0: Nyní otevíráme příběhy ruského poutníka, které přeložil Petr Vítám vás a vydalo nakladatelství Refugium.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 28.

I v dnešní části pokračujeme rozhovorem z minulých vyprávění mezi poutníkem, profesorem, knězem a mnichem s chymníkem. Právě posledně zmíněný čte pojednání o tajemství spasení, odkryté neustálou modlitbou.

Tajemství spasení odkryté neustálou modlitbou. Ty křesťanská duše, jestli v sobě nenachází sílu klanět se Bohu v duchu a v pravdě, jestli tvoje srdce ještě nepocítilo teplo a sladkost vnitřní modlitby mysli, tak přines v modlitební oběti to, co můžeš, co je ve tvé vůli, co je přiměřené tvým silám. Nejprve, ať se nižší orgány tvých úst spřátelí s častým, neodbytným modlitebním vzýváním. Ať často, bez přestání, vzývají mocné jméno Ježíše Krista. To nevyžaduje velkou námahu a je to v silách každého člověka. Totéž požaduje i nařízení apoštola Pavla. Podávejte Bohu stále oběť chvály. To je ovoce rtů, které chválí jeho jméno.

Častá modlitba jistě vytvoří návyk a stane se přirozeností. Přivede po čase rozum i srdce do náležitého rozpoložení. Uvaž přitom, kdyby člověk bez meškání splnil pouze Boží přikázání o neustálé modlitbě. Tak by v jednom splnil všechna přikázání. Neboť kdyby se bez přestání v každý čas, při každé činnosti modlil, skrytě vzýval božské jméno Ježíše Krista, třebas zpočátku i bez zápalu a horlivosti, třebas i se sebezapřením, neměl by už čas na smyslné hříšné zábavy. Každá jeho hříšná myšlenka by se setkávala s překážkami při svém šíření. O žádném hříšném skutku by se nedalo uvažovat tak vydatně, jako ve volném čase. Zkrátili by se, nebo zcela zanikly mnohomluvnost a jalové řeči. A každé provinění by bylo neprodleně očištěno blahodárnou silou často vzývaného jména Božího. Časté cvičení v modlitbě by odvádělo duši od hříšných skutků a přivádělo by ji k podstatnému poznání ke sjednocení s Bohem. Vidíš nyní, jak je u modlitby důležitá a nezbytná četnost? Častá modlitba je jediný způsob dosažení čisté a pravé modlitby. Je nejlepší a nejúčinnější přípravou k modlitbě a správnou cestou k dosažení modlitby a spásy.

aby se pevněji přesvědčil o nezbytnosti a užitečnosti časté modlitby, všimni si, že za prvé, každý podnět, každou myšlenku na modlitbu působí Duch Svatý a je hlasem tvého anděla ochránce. Za druhé, jméno Ježíše Krista vzývané v modlitbě v sobě obsahuje spontánní blahodárnou sílu a proto za třetí se nezneklidňuj nečistotou nebo nudností své modlitby a s trpělivostí očekávej plody častého vzývání jména Božího. Neposlouchej neskušené, nerozumné domluvy marného světa, že sice neodbytné, ale chladné vzývání je neužitečná mnohomluvnost. Ne. Síla Božího jména a časté vzývání přinesou svůj užitek ve svůj čas. Krásně o tom smýšlí jeden z duchovních spisovatelů. Vím, říká, že mnohým zdánlivě duchovním pseudomoudrým filozofům, kteří všude hledají klamnou vznešenost a v očích rozumu a pýchy jakoby ušlechtilé cvičení, se prosté, ústní a ojedinělé, ale časté cvičení v modlitbě jeví jako nevýznamná nebo nízká činnost, jako maličkost. Ale klamou se nešťastníci. Zapomínají na poučení Ježíše Krista. Nebudete-li jako děti, nevejdete do království Božího. Na vratkých základech přirozeného rozumu vypracovávají pro sebe jakousi nauku o modlitbě. Je třeba hodně vzdělání, rozumu nebo vědomostí, abych mohl upřímně říci Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou? Nevychvaloval takovou častou modlitbu sám náš božský učitel? Nebyly takovými krátkými, ale častými modlitbami vyprošeny a vykonány zázraky? Ach, křesťanská duše, bdi, neumlkej v neustálém pronášení modlitby Páně. Třeba zbytvé lkaní vycházelo ze srdce ještě nesoustředěného a jen spola stišeného. To nevadí. Ale je třeba jen pokračovat, neumlkat a nezneklidňovat se. Samo sebou se očistí opakováním. Nezapomínej nikdy, že ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Neboť velký je Bůh vašeho srdce a vše řídí, pravý apoštol. Proto přes všechno přesvědčování, že častá modlitba je i při vší slabosti tak mocná, člověku zcela dostupná a záleží plně na jeho vůli, zkus se napoprvé třeba jeden den tomu věnovat a dávat pozor na čas věnovaný modlitbě, aby vzývání jména Ježíše Krista bylo během dne věnováno mnohem více času než jiným činnostem. A ta převaha modlitby nad světskými věcmi ti během času dokáže, že ten den nebyl ztracen, ale byl získán ke spáse. Že na vahách Boží spravedlnosti častá modlitba převažuje misku tvých slabostí a činů a zahlazuje hříchy jednoho dne v pamětní knize svědomí. Staví tě na stupeň poctivosti a dává ti naději získat posvěcení a věčný život.

celého srdce vám děkuji, otče, pravil poutník. Vy jste tím čtením utěšil moji hříšnou duši. Pro Boha dovolte mi to opsat pro sebe. Během pár hodin to napíšu. Vše, co jste četli, je tak krásné a příjemné i pro můj hloupý rozum pochopitelné. A navlas stejné jako v dobrotolubí, jak o tom soudí svatí otcové. Tak například Jan Karpatský ve čtvrté části dobrotolubia také říká, že pokud nemáš síly ke zdrženlivosti a ctným skutkům, věz, že Pán tě chce zachránit modlitbou. A ve vašem spisku je to vše krásně a srozumitelně rozvedeno. Děkuji nejprve Bohu a potom vám, že mi byla dopřána milost to vyslechnout. Dále se ujal slova profesor. I já jsem s velkou pozorností a potěšením poslouchal vaši přednášku, nejctihodnější otče. Všechny argumenty jsou, přísně logicky vzato, správné, podle mě znamenité. Avšak přitom se mi zdá, že možnost neustálé modlitby zvláště podmiňují příznivé okolnosti a zcela nerušená samota. Souhlasím, že častá modlitba je mocným a jedinečným způsobem k dosažení požehnané pomoci ve všech skutcích zbožnosti a posvěcení duše a je v silách člověka. Avšak ten způsob může být užit pouze tehdy, má-li člověk možnost dosáhnout samoty a klidu. V ústraní od zaměstnání, starostí a zábavy se může často nebo bez přestání modlit. Tehdy ho čeká pouze jediný boj, s leností nebo s rozptýlením myšlenkami. Je-li však vázán povinnostmi, je-li vázán neodkladnými záležitostmi, nezbytně se nachází v hlučné společnosti lidí a i kdyby si vroucně přál často se modlit, nemůže to vykonávat z důvodu nevyhnutelného rozptýlení. Tudíž jedinečný způsob časté modlitby může být uplatněn jen za příznivých okolností a ne všemi. Není všem dostupný. Na to odpověděl schymník. Bezdůvodně tak uvažujete. Neříká se také, že srdce vyučené vnitřní modlitbě se může vždy při všech činnostech fyzických i intelektuálních i v hluku bez překážky modlit a vzývat jméno Boží? Lze přisvědčit, že žádná vedlejší zábava nemůže zabránit v modlitbě tomu, kdo se chce modlit, neboť skrytá lidská myšlenka nepodléhá žádnému vnějšímu vlivu. Je sama o sobě zcela svobodná. V každý čas může být prociťována a proměněna v modlitbu. Také sám jazyk může skrytě, bez vnějšího zvuku tvořit modlitbu, i ve společnosti mnohých a při vnějších činnostech. Vždyť naše činnosti nejsou tak důležité a naše hovory tak zajímavé, aby nebylo možno najít během nich příhodnou chvíli pravidelně a často vzývat jméno Ježíše Krista, i kdyby naše mysl ještě nebyla vyučena neustálé modlitbě. Ovšem, odloučení od lidí a rozptylujících věcí představuje hlavní podmínku pro pozornost a neustálou modlitbu. Avšak v případě nemožnosti toho dosáhnout, není nutné omlouvat se z máločasté modlitby, poněvadž četnost, častá modlitba je dostupná každému, zdravému i nemocnému a záleží na jeho vůli. Přesvědčivé příklady toho podávají ti, kteří obtížení povinnostmi, rozptylující službou, obavami, starostmi a prací nejen vždy vzývali božské jméno Ježíše Krista, ale dokonce dosáhli neustálé vnitřní modlitby srdce. Tak například patriarcha Filotej při správě rozsáhlé konstantinopolské pastviny
se bez přestání věnoval vzývání jména Božího a tím také dosáhl spontánní modlitby srdce. Svatý Kalistos se naučil neustálé modlitbě na svaté Atonské hoře, když procházel namáhavou kuchařskou službou. Dobrosrdečný Lazar, zase obtížený neustálou službou bratřím, nepřetržitě při všem hlučném zaměstnání pronášel Ježíšovu modlitbu a utěšoval si ji. Mnozí jiní se podobně cvičili v neustálém vzývání jména Božího. Kdyby nebylo možné modlit se při rozptylující činnosti nebo ve společnosti lidí, tak by to jistě nebylo předepisováno. Svatý Jan Zlatoustý ve svém poučení o modlitbě praví: nikdo ať netvrdí, že se nemůže vždy modlit ten, kdo je zaneprázdněn starostí o živobytí, nebo ten, kdo nemůže být v chrámu. Všude, kde jsi, můžeš Bohu přinést oběť ve své mysli v podobě modlitby. A tak je vhodné modlit se i na tržišti, i na cestě, i ve stoje při obchodu, i v sedě u práce. Všude, na každém místě je možné se modlit. A skutečně, kdyby člověk více obrátil pozornost k sobě, všude by našel vhodné místo k modlitbě, přesvědčil by se pouze o tom, že modlitba musí být hlavní činností, především jeho povinnostmi. V takovém případě by své záležitosti vyřizoval rozhodněji. V neodkladných rozhovorech s lidmi by zachovával stručnost, málomluvnost a vyhýbal by se neužitečným řečem, neznepokojoval by se zbytečnými starostmi, aby měl více času na tichou modlitbu. Při takovém zaměření by veškerá jeho činnost silou vzývání jména Božího byla úspěšná a nakonec by se naučil bez přestání vzývat jméno Ježíše Krista. A poznal by též, že častá modlitba, tento jediný prostředek spásy, záleží na vůli člověka a je v jeho možnostech. A že v každém čase, situaci, místě se lze modlit. A je vhodné přejít od časté modlitby ústní k modlitbě v duchu a od ní k modlitbě srdce, která otevírá království Boží v našem nitru.

Souhlasím, pravil profesor. Při veškeré mechanické činnosti je možné a dokonce i vhodné často nebo i bez přestání se modlit. Neboť mechanická práce nevyžaduje hluboké soustředění a přílišné uvažování, a proto se můj rozum přitom může ponořit do neustálé modlitby a rty taktéž. Ale jestliže se mám věnovat čemukoliv výhradně rozumovému, jako pozorné četbě, přemýšlení o závažných věcech, tvorbě, tak jak se přitom mohu modlit ústy i myslí? Modlitba je nevyhnutelně záležitostí rozumu. Jak bych mohl v jednom a témž čase jediný rozum zaměstnávat různorodými úkoly? Na tomu schybník odpověděl. Vyřešení této vaší otázky nebude příliš těžké, vezmeme-li v úvahu, že ti, kdo se bez přestání modlí, se dělí na tři skupiny. Za prvé začínající, za druhé pokročilí a za třetí ti, kteří se modlitbě naučili. A proto začínající mohou i při rozumovém cvičení občas obracet rozum i srdce k Bohu a pronášet krátkou ústní modlitbu. Pokročilí, ti, kteří dosáhli stálého zaměření mysli, se mohou věnovat přemýšlení nebo tvorbě v nepřetržité přítomnosti Boží jako základu modlitby. To může ukázat následující příklad. Představ si, že náročný a přísný panovník ti poručil vytvořit úvahu na jím dané závažné téma v jeho přítomnosti a u nohou jeho trůnu. Jak bys nebyl zcela zaujat svou věcí, avšak přítomnost panovníka, v jehož rukou je tvůj život, upoutává tvoji pozornost. Nedovolí ti ani na chvíli zapomenout, že přemýšlíš, uvažuješ a tvoříš ne o samotě, ale na místě vyžadujícím obzvláštní pokoru, uctivost a způsobnost. Tento pocit a živé vnímání panovníkovy blízkosti velmi jasně vyjadřuje možnost věnovat se neustálé vnitřní modlitbě i při rozumové činnosti. Co se týče těch, kteří dlouhým navykáním nebo milostí Boží modlitbou v mysli získali modlitbu srdce, ti nejen při hluboké činnosti mysli, ale dokonce ani ve spánku nepřerušují neustálou modlitbu, což dosvědčuje i svrchovaně moudrý Šalamoun. Spím, ale srdce mé bdí. U pokročilých srdeční mechanismus získává takovou schopnost k vzývání jména Božího, že se sám od sebe povzbuzuje k modlitbě. Přivádí mysl i duši k neustálým výlevům modlitby, ať se nachází v jakémkoliv rozpoložení a zabývá se čímkoliv abstraktním a rozumovým.

0: Libor Raclavský četl další díl z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás, vydalo nakladatelství Refugium. Zvuková spolupráce Miloš Švábek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

a ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestách.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Skautské středisko Pagoda v Novém Jičíně bylo založeno před více než 80 lety. Několikrát bylo totalitním režimem zrušeno, ale přesto žije dodnes. V současné době sdružuje 7 oddílů a kromě klubovny v Novém Jičíně má i základnu na Dolní Bečvě. A já mám velkou radost, že mohu u mikrofonu přivítat vedoucího střediska, pana Václava Dobrozemského. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Pane Dobrozemský, jak to bylo s tím zakládáním a rušením skauta v Novém Jičíně v průběhu těch 80 let?
1: Tak já možná na první dobrou upřesním, že středisko Pagoda má sice 80 let, nicméně samotný skauting v Novém Jičíně má víc jak 100 let, protože první chlapecký oddíl byl založen už v roce 1922, čili po dobu vlastně první republiky tady byly nejprve chlapecký oddíl, následně na konci 20. let nebo na přelomu 20. 30. let potom i divčí oddíl, ale středisko jako takové s názvem Pagoda vzniklo až v roce 1945.
0: Tak ta historie je opravdu velice bohatá. Jak to bylo s tím rušením? To mě zajímá.
1: No, rušení probíhalo celkem třikrát, protože skauting se neslučuje s totalitou, takže je na snadě, že vždy nás rušil totalitní režim. Ať už v roce 1940 nacistický, anebo potom dvakrát v roce 1949 a 1970 režim komunistický. A vlastně od roku 1990, čili po pádu komunistického režimu hned v lednu 90, bylo obnoveno středisko Pagoda a vlastně funguje už nepřetržitě víc jak 35 let.
0: Tak je to 35 let zpátky. Kdo stál u obnovy té Pagody v Novém Jičíně po revoluci?
1: Tak byla to spousta členů a je potřeba říci, že se rekrutovali jak z řad skautů, kteří jako děti chodili do skautů po válce, tak potom část členů nebo činovníků, která skautovala ty 2 roky mezi tím rokem 68 a 70 a potom řekněme mladí lidé nebo teenageři nebo mladí dospělí, kteří v tom roce 90 měli třeba 15 až 20 let. Když zmíním některé jména, Bedřich Ordáň, Miroslav Kolář, Josef Palacký, Stanislav Šuba, Vladimír Pitr, Milan Vacek, Jaroslav Pecha. Bohužel vlastně většina tady těch, nebo myslím si, že všichni, které jsem zmínil, tak už dnes bohužel nežijou, protože v průběhu těch 90. let nebo potom v nutém desetiletí zemřeli.
0: Po revoluci převládalo všeobecné nadšení ze znovu nabité svobody, tak jaký byl o skauting v Novém Jičíně zájem? Mládež, děti, hurá, dospěláci, obnovíme všechno.
1: Přesně tak, to nadšení určitě vládlo a i vzhledem k tomu, jaká tehdy byla nabídka, řekněme, kroužku nebo různých dalších aktivit, tak hned v roce 1990 vzniklo 11 oddílů, které čítalo skoro 250 členů. Takže ten zájem byl opravdu velký a řekněme, do té druhé poloviny 90. let se ta členská základna držela přes 300 členů.
0: To jste potřebovali hodně vedoucích a zkušených, tak došlo na nějaké vzdělávání vedoucích nebo nábor jste vyhlásili, potřebujeme vedoucí do skautu?
1: Základ určitě tvořili ti vedoucí, řekněme, z těch 60. 70. let, samozřejmě doplněné o ty mladistvé, nebo mladší ročníky, kteří si to vzdělání postupně doplnili. Nicméně podařilo se to zajistit tak, že opravdu ten management, řekněme, toho střediska byl tak široký nebo tak rozsáhlý, že opravdu byli jsme schopni vlastně absorbovat tu poptávku, ten zájem těch dětí a mládeže o ten skauting.
0: Říkáte, byli jsme, tak vy jste také měl asi zájem, když po 35 letech jste vedoucím celého střediska. Chodil jste v 90. roce už do skautu?
1: Tak v roce 1990 ne, protože tím, že jsem ročník 1988, tak to bylo zatím mimo. Nicméně byl jsem jedno z těch dětí, které o to projevilo zájem a vstoupil jsem vlastně do našeho střediska v lednu 1997. Takže řekněme relativně krátce po revoluci, ale v těch 90. letech, kdy opravdu ten skauting byl jako velmi atraktivní pro děti a mládež a já jsem byl jedním z nich.
0: Byl jste vlče. jestli tomu dobře rozumím. Kolik vás tak bylo těch vlčat v tom 97. roce ještě?
1: Pokud si to vybavuju dobře, tak my jsme vlastně byli Smečka vlčat, to byl vlastně výchovná jednotka pro tady tuto věkovou kategorii těch 6 až 11 let a obvykle tam bylo kolem 20 vlčat, ty se potom dělili ještě na šestky, takže tam šestičlenná skupina, ve které probíhala ta základní výchovná činnost. No a potom byly vlastně skautské oddíly, oddíly skautů, skautek, ale většinou ty oddíly měly mezi těmi 20 až 40 členy.
0: Tak vy jste byl vlče. A co světlušky? Také byly?
1: Také byly. Hned po těch 90. letech vznikly i roje světlušek, což byly tedy oddíly nebo výchovné jednotky právě světlušek, což tedy vlčata, světlušky, výchovná kategorie nebo věková kategorie mezi 6 až 11 lety. To je tam vlastně ta nejnižší, která tehdy byla. Potom ten skautský věk, to je věk mezi 12 a 15 lety. A potom od 16 let dál jsou takzvaní roveři a rangers. Nicméně je to možná 15 let zpátky, co máme ještě jednu výchovnou kategorii, jmenuje se Benjamínci a to jsou v podstatě dítka, řekněme, od 4 do 6 let. Takže vlastně to portfolio té naší výchovné činnosti se rozšířilo až na ty úplně nejmenší.
0: A to máte i v současnosti?
1: Máme to i v současnosti, je o to poměrně velký zájem a mnohdy to jsou opravdu děti třeba vedoucích anebo bývalých členů, kteří prostě odrostli a projevili zájem a zjistili, že vlastně ten scouting, ten junák jim něco dal do života a chtějí, aby to nositeli těch myšlenek byli i jejich děti.
0: My tento pořad natáčíme v klubovně skautské v Novém Jičíně. Adresa je u Jičinky 9. Jičinka je takový malý, nenápadný potůček, takové nic. Už jste byli zatopeni Jičinkou tady?
1: Tak asi největší zásah způsobili povodně v roce 2009, které teda vzali město Nový Jičín poměrně fest. Takže jsme měli vytopenou, zničenou zahradu. Do domu se naštěstí ta voda nedostala, ale ta zahrada ta byla hodně zabahněná, zničená plot, pryč a tak dále.
0: Jak jste k této klubovně přišli? Jste někde zdědili po někom?
1: Tu jsme získali zdarma darem od tehdejšího městského národního výboru v Novém Jičíně. A vlastně ještě, když navážu trošku na to trojí rušení, tak vždycky tomu režimu jsme odevzdali poměrně rozsáhlý majetek, ale když jsme byli znovu založeni nebo znovu obnoveni, tak jsme začínali z nulou. Takže pomohli rodiče, pomohli sponzoři, pomohli dárci, pomohla samospráva, takže vlastně od roku 1990 původně teda objekt, který byl jako rodinný dům, určený potom k demolici, tak jsme získali. V první polovině 90. let byla část vlastně přistavěna, takzvaná velká klubovna, a v loňském roce nám město schválilo darování tady vedlejšího pozemku na rozšíření té naší skautské zahrady.
0: To znamená, bude tam hřiště, hraje se už?
1: Hřiště už máme, nicméně na té vedlejší zahradě je to vlastně zelená plocha, jsou tam stromy, jsou tam keře a už jsme vlastně tu zahradu dlouhodobě měli v nájmu od města, nicméně tím, že nebyl náš ten pozemek, tak samozřejmě nějaké renovace, investice byly velmi problematické, nicméně město nám to darovalo, takže umožňuje to budoucí nějaký rozvoj, zatím konkrétní plány nejsou, ale už vlastně dnes je využívána na ty naše skautské aktivity, hry, soutěže a podobně.
0: Skautské aktivity, hry, soutěže, ale takovou třešinkou na dortu každého skauta je letní tábor. A tak asi netáboříte u Jičinky na zahradě.
1: Bývaly kdysi příměstské tábory pro nečleny, což jsme brali i jako příležitost pro nábor nových členů a mělo to skutečně efekt. Nicméně, jak říkáte, je pravda, že vyvrcholením naší celoroční činnosti jsou letní tábory a ty se odehrávají v přírodě, kde jinde. Takže jezdíme do podsadových stanů, což je mimochodem vynález českých skautů, takže už se do těch stanů jezdí víc jak 100 let. Jezdíme do tipi, čili indiánské stany, ale tábor není jediná aktivita. Mimo tu družinovou činnost, družinové schůzky, které se odehrávají celý rok, ale je to nepřeberné množství výprav, výletů, spání pod čirákem, spání ve stanech, v různých základnách, skautských chatách, srubech a tak dále.
0: Takové tábořiště, to musí být ve vhodné lokalitě, předpokládám. Máte nějaké svoje? Kam jezdíte pravidelně tábořiště?
1: Tak naše středisko nevlastní žádnou louku jako tábořiště, takže jezdíme v podstatě na vypůjčené louky nebo pronajaté louky. Těch míst, které jsme za tu celou historii vystřídali, je nepřeberné množství. teď poslední roky se to, řekněme, ustabilizovalo. Každý oddíl v zásadě jezdí jinam, to znamená, že máme třeba 6-7 táborů, každý jede na to své vybrané místo, někdy tam jezdí několik let za sebou, někdy vybírá nové místo, hledá nové místo, aby to nabídlo nové, řekněme, atraktivní zážitky pro tu činnost, pro ten tábor, pro ty jeho účastníky.
0: Už jsem několikrát pomáhal stavět podsadový tábor. Není to žádná legrace. Ono to zabere kus času. Pomáhají vám rodiče? Máte pomocníky?
1: Určitě spolupráce s rodiči je nezbytná. Bez toho si to vlastně nejde představit. Takže určitě i vzhledem ke kapacitám vedoucích a času jsme rádi za pomoc rodičů, kteří se různým způsobem nebo v různém rozsahu podílejí i třeba na přípravě táboru, ať už právě stavbou té táborové základny, anebo potom jeho bouráním.
0: Vaříte si sami na táboře?
1: Většinou ano, samozřejmě pod dohledem nějakého vedoucího, ale děti se určitě podílejí na těch činnostech, škrábání brambor, mazání chleba, vaření čaje, případně další a třeba i sofistikovanější činnosti, ale není to na bázi, že bychom měli poptanou jako profesionální kuchařku, která by uvařila a byla to její jediná role na tom táboře.
0: A co noční hlídky? Oblíbené nebo naopak obávané? Co ti nejmenší třeba, jak jste jmenoval ty maličké, nebojí se?
1: Oddíly k tomu přistupují různě. Samozřejmě nechat na noční hlídce jako šestileté dítě samo určitě není možné. Pro ty starší věkové kategorie už samozřejmě může to být určitým způsobem atraktivní. Pokud třeba ty menší děti, tak ty hlídají ve dvojcích, starší už potom hlídají sami. Záleží samozřejmě i v jakou hodinu hlídají, že? Většinou taková ta jedna, druhá, třetí hodina noční je nejméně atraktivní. Naopak třeba šestá hodina ráno je už jako v pohodě, protože svítí slunce, je světlo, takže to je pro ně třeba i jako zážitek.
0: Ostravským skautům, nebudu jmenovat číslo oddílu, tak jednou v noci hlídka zaspala a ukradl jim veškeré nádobí z kuchyně. Stalo se vám něco podobné?
1: Stává se to celkem běžně, že hlídka zaspí, respektive ta předchozí hlídka neprobudí dostatečně tu následující hlídku, takže tábor je nějakou dobu nehlídán a přepady se dějí. Většinou to jsou přepady, které jsou domluvené třeba s jiným táborem nebo s jiným oddílem v okolí, že si kradou prostě vlajku nebo něco podobného, ale zažili jsme i přepady, řekněme, jako neplánované z oddílu nebo od subjektu, které vlastně ani neznáme, a to potom, když byli ti, řekněme, narušitelé chycení, tak potom zle skončili někde v řece nebo v rybníce. Samozřejmě v oblečení.
0: Slyšel jsem, že když se vytahuje vlajka na stožár, takže se nesmí dotknout země, taky to platí v Novém Jičíně?
1: Platí to v podstatě v celé republice a nejenom pro skauty. Platí to tak, že když se vlajka svěšuje v rámci zakončení dne, tak by se neměla dotknout země. Je pravda, že některé oddíly to praktikují tak, že tu vlajku svěsí a nechají na tuto žáru tak, aby samozřejmě se dotýkala země. Některé oddíly to dělají tak, že tu vlajku vlastně úplně sundávají a čestná stráž, vlajková stráž, řekněme, tu vlajku vlastně čestně zbalí, složí a odnese někde do stanu a druhý den ráno se zase čestně vlastně za zpěvu skautské hymny vytáhne na ten stožár.
0: Máte i trumpetisty, kteří zahrajou skautskou hymnu?
1: No, některé oddíly mají, spíš bych řekl, že to je rarita a že opravdu se zpívá, řekněme, jako prostě standardním hlasem, lidským hlasem, takže žádná doprovodná hudba není. Takže řekl bych, že těch trumpetistů je velmi výrazná menšina.

0: Na Proglasu posloucháte radioreport o novojčínském skautském středisku Pagoda. Hovořím s jeho vedoucím Václavem Dobrozemským. Tak hovořili jsme teď o letních táborech, ale těch akcí, které skauti dělají a které se zúčastňují, které pořádají, je celá řada. Tak v Novém Jičíně, pochlubte se, co všechno.
1: Tak kromě těch víkendových výprav a těch jednodenních výletů, o nich už jsme hovořili, a vyvrcholení té skautské činnosti, což jsou letní tábory, tak máme nepřeberné množství různých typů akcí, ať už to jsou akce pro veřejnost, jako třeba tady slavnost města Nový Jičín, kde se tradičně účastníme. Jsou to různé obecní jarmarky, protože máme oddíly i v Veřovicích a v Jeseníku nad Odrou. Je to roznos betlemského světla. Je to akce u příležitosti, nebo takový pietní akt u příležitosti výročí vzniku Československa, čili 28. říjen. Je to pohádka pro veřejnost, ať už květnová nebo potom vánoční. Děláme každoročně skautský ples, kde zveme i naše příznivce, sponzory, ale i vlastně je to akce pro naše členy. Teď nadcházející akce Tání ledů, velká tradiční akce pro děti. Děláme různé charitativní akce, jako podílíme se, ať už je to třeba květinový den, sbírka Liga proti rakovině. Pořádáme, účastníme se skautských závodů, nebo závodů ve skautských dovednostech. Můžou to být různé sportovní turnaje, vázání uzlů. Pořádáme zimní výcvik, to znamená kurz přežití, ať už v Jeseníkách, nebo na Slovensku, nebo v Rakousku. Ale lezeme na skalách, jezdíme na vodě, jezdíme na kolech, jezdíme na koních. Taktéž. A to všechno vlastně nejenom my sami, ale spolupracujeme přitom se spoustou dalších subjektů. Ať je to tady druhé skautské středisko, dvojka, které působí v Novém Jičíně, nebo jsou to i další oddíly a střediska tady v okolí, ale je to samotné město Nový Jičín, je to klub vojenské historie, je to klub českých turistů, římskokatolická farnost, městské kulturní středisko a další organizace, se kterými spolupracujeme.
0: Už jsem říkal, že tento pořad natáčíme v klubovně střediska Pagoda. Jak často se ty schůzky skautů pořádají? Jak se to koná? Všichni se sejdou tady najednou? Nebo já se vůbec nedokážu představit při takovém množství a při těch aktivitách.
1: Určitě se neschází všech 300 členů, které máme ve středisku, v jeden okamžik na jednou, ale právě ta standardní výchovná činnost probíhá v těch oddílech a v těch družinách, takže se scházejí vlastně ty družiny na těch svých družinových schůzkách, což je aktivita, která trvá zhruba 1,5 až 2 hodiny a s pravidelností každotýdenní, vždy v nějaký pracovní den, prostě po škole, odpoledne, takže může tady být třeba 3-4 družiny v jeden okamžik. Tím máme velkou výhodu, že ten náš dům, ty klubovny, je poměrně velký a každý skautský oddíl má svoji oddílovou klubovnu, takže má tu svoji vyhrazenou místnost, kde může ty aktivity provádět, takže samozřejmě určitý střed provozu může nastat v případě využití třeba zahrady nebo takzvané velké klubovny, ale v rámci té běžné družinové činnosti máme ty kapacity v podobě těch oddílových kluboven.
0: Kdo se může stát vedoucím oddílu? To už musí být dospělý člověk nebo musí nějaké zkoušky složit?
1: To je správný dotaz. Máme poměrně sofistikovaný systém vzdělávání, takže vést děti, podílet se na programu, na vedení družinových schůzek, táborů, akcí, nemůže jen tak někdo. Vedoucí oddílu, což je ten stěžejní klíčový člověk pro tu výchovu těch mladých lidí, mladých osobností, musí mít v zásadě 18 let. Musí projít tím skautským vzděláváním, musí získat absolvovat takzvanou vůdcovskou zkoušku, což je vlastně soubor kompetencí, dovedností, postojů, které se vlastně ověřují, pedagogika, psychologie, výchovná činnost, řízení lidí, ale i takové, jako řekněme, tvrdší obory, jako bezpečnost, organizace, právo, hospodaření, zdravověda, první pomoc. A teprve na základě toho může být jmenován tím vedoucím oddílu. Ti vedoucí oddílu většinou jsou mladí lidé, u nás s výjimkou jednoho jsou to vlastně členové nebo činovníci ve věku zhruba 20 až 25 let.
0: Pane Dobrozemský, domnívám se, že kolikrát ve společnosti převládá taková představa, že skaut je něco jako bývalý pionýr, že to je nějaký kroužek, volnočasová aktivita, kde se pohlídají děti. Jak je to doopravdy?
1: Bohužel mnozí, a jsou to samozřejmě i rodiče, bohužel to tak jako vnímají, že to je odkladiště dětí, že to je kroužek, že to je volnočasová aktivita. Nicméně, když bychom tady ten omyl měli uvést na pravou míru, Junák je největší výchovnou organizací v republice, největší organizace pracující s dětmi a mládeží. Je to záležitost na celý život, skautem jednou, skautem navždy se říká. A kromě toho, řekněme, aktivního trávení volného času, a určitě to má jako smysl jako prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a podobně, tak děti ve skautu zažijí dobrodružství, a to nejen v přírodě, zábavu s kamarády, ale taky si zkusí pomoct druhým, nacvičí si praktické dovednosti, rozvíjí se u nich dovednosti, znalosti, postoje, čili takzvané kompetence. Učí se samostatnosti, odpovědnosti, ale i spolupráci. Je zde i prostor pro to, co je baví, ale prožijou různé radosti, zážitky, ale klíčový je vlastně ten všestranný rozvoj, čili nejsme jednostranně zaměřený kroužek, a proto si myslím, že to je vlastně unikátní, ta skautská výchovná metoda v tomhle je unikátní a že nabízí opravdu atraktivní program, atraktivní využití času směřující k samostatnosti, k férovosti, k zdravému sebevědomí a co je klíčové, že učí ty děti nebo ty naše členy postupné přebírání odpovědnosti. Takže i 12-leté dítě už může vést a je v podstatě lídrem nebo takovým, řekněme, malým manažerem té skautské družiny. Připravuje program, zajišťuje prostě určitou porci nebo určitý okruh činnosti. To je podle mě unikátní.
0: Ještě bych se chtěl zeptat. Jamboree. Byl jste někdy na jamboree?
1: Já osobně ne. Jamboree, celosvětové setkání skautů a skautek, koná se pravidelně co 4 roky. A můžu říct, že nejenom v blízké historii, ale i v dávější historii máme své zářezy, bych tak řekl, že i v roce například 1947 Jamboree míru, které bylo vlastně první poválečné, tak se náš člen z našeho střediska účastnil ve Francii tohoto Jamboree. No a posledy, pokud si pamatuju dobře a mám správné informace, tak 3 členky se účastnili Jamboree v Británii v roce 2007 a bylo to vlastně takové výroční Jamboree k 100 letům založení skautingu v Británii.
0: Jamboree se koná co 4 roky, ale výstup na Ivančenu, ten se koná každý rok. Byl jste letos na Ivančeně?
1: Ano, chodím každoročně. Z našeho střediska se zúčastní, vypravujeme autobus, takže kolem 60 členů tradičně na tuto velkou nebo jednu z největších skautských akcí míří.
0: Pane Dobrozemský, než se nadějeme, bude léto. Už víte, kam pojedete táborit letos? Můžete to prozradit?
1: Určitě, přípravy letních táborů se nezadržitelně blíží, je to v podstatě celoroční nebo minimálně půlroční záležitost. Pokud mám správné informace, tak naše oddíly by měly tábořit na tradičních místech, což je tady nedaleko Ženklava, Starojická Lhota, měli by tábořit na Libavě, měli by tábořit v Kozlovicích.
0: Samá krásná, nádherná místa. Co byste chtěl vzkázat potenciálním skautům? Bude někdo poslouchat tento pořad a řekne, já chci být taky skautem. Má se do toho pustit, stojí to za to?
1: Určitě to stojí za to a myslím si, že i jako dobrá průprava do života ta výchova v tom skautu je ideální. A nenadarmo máme jedno z hesel Scouting pro život.
0: Tak já přeji vám, co by vedoucímu tohoto úžasného střediska i všem vašim skautům v Novém Jičíně, ale já přeji všem skautům v celé České republice, aby ten skauting nikdo zase nezakázal. Je to důležitá věc s úžasnou historií, tak abychom se už dalších zákazů nedočkali a aby děti, potažmo mládež i dospělí, mohli tím skautingem skutečně celý život žít. Tak jak jste říkal, jednou skautem, navždy skautem.
1: Já myslím, že to bylo naprosto pěkné, krásné, racionální přání a já se k němu připojuji. Děkuji vám, nashledanou.
0: Na Proglasu jste poslouchali rozhovor s vedoucím skautského střediska Pagoda v Novém Jičíně, panem Václavem Dobrozemským. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část má název Láska k Bohu. Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou spojeny, nedají se oddělit, přece však se rozlišují. I míra se zdá různá. Boha máme milovat nade všechno, bližního jako sebe samého. K tomu, abychom dovedli milovat Boha opravdu nade všechno, musí ctnost lásky růst, procházet různými stupni dokonalosti. Udávají se dvě hranice tohoto vývoje. Láska k Bohu habituální a aktuální. Česká napodobenina těchto latinských scholastických slov by vyzněla nepodařeně, proto je raději ponecháme v jejich znění. Habituálně miluje Boha ten, kdo na něho sice nemyslí, přitom však nedělá nic, co by bylo zásadně proti lásce k Bohu, nedopouští se velkých hříchů. Tak žijí v lásce Boží malé děti po křtu, tak probíhá i mnoho času života dospělých křesťanů. Aktuálně miluje Boha ten, kdo na něho také myslí, stále se pro něho rozhoduje, stále se jim zabývá. To je úplně a dokonale možné jenom v nebi. Zde na zemi je dokonalost člověka někde mezi těmito dvěma hranicemi podle toho, jak je komu dáno a jak se o to snaží. Abychom se vnitřně lépe sjednotili, denně nás vybízí liturgie s voláním vzhůru srdce. Už nyní máme co nejvíc myslí přebývat u toho, u koho se na věčnosti všichni zhledáme. Při denní práci nemůže být tato myšlenka jasná a určitá, nemůžeme myslet na dvě věci současně. Proto svědci usilovali o to, aby se v nich láska k Bohu přetvořila v jakýsi stálý, neutuchající cit, jakousi dominantu v harmonii složité psychologické struktury našeho vědomí a podvědomí. Není snadné analyzovat vlastnosti tohoto citu stále lásky k Bohu. Scaramelli však radí, abychom posilovali především jeho tři prvky. Za prvé, zalíbení v Bohu, za druhé, blahovůli ke všemu, co je Boží, a za třetí, přednostní právo Boží v řešení otázek života. Prvním prvkem je zalíbení v Bohu. Pocit zalíbení roste spolu s pocitem soudržnosti, sounáležitosti. Každá matka je šťastná, když chválí její dítě. Úspěch syna je i jejím úspěchem, patří totiž k sobě. Krásným příkladem podobného zalíbení v Bohu jsou dějiny Starého zákona. Sláva Hospodinova byla totožná s vítězstvím a silou židovského vojska. Jak se tu často vyskytuje zvání Hospodin, Bůh náš. Cítili Boha jako kohosi opravdu svého. Toto smýšlení by mělo pronikat i do našeho života tak, že nás začnou těšit všechny úspěchy Božího království a bolet všechny jeho neúspěchy, jako by to byla naše osobní radost nebo smutek. Druhou oblastí, kterou můžeme posilovat, abychom žili ve stále lásce k Bohu, je i blahovůle ke všemu, co je Boží. Blahovůle k příteli se projevuje tím, že jsme vždycky ochotní pro něho cokoliv udělat. Ujišťujeme ho obyčejně takovými slovy, stačí jen zatelefonovat, když něco potřebuješ a já nechám všeho ostatního. Bůh v pravém slova smyslu od nás nic nepotřebuje. Jediné, přičem se může tento postoj uplatnit, je vnější sláva Boží. Tímto slovem označujeme všechno, co míří k plnému uskutečnění Božího království na zemi. K tomu posílá Bůh lidi. Ten, kdo ho miluje, odpovídá na pouhý Boží pokyn slovy Izajáše. Hle, zde jsem, mne pošli. Třetím prvkem naší lásky k Bohu, na který se můžeme zaměřit, je přednostní právo Boží v řešení otázek života. Pro toho, kdo není opravdovým svědcem, se zdá neuskutečnitelnou výzva k tomu, aby miloval Boha víc než všechno ostatní. S jemnou ironií se tato námitka zračí ve slovech národní písně. Kdybych Boha tak miloval, jako miluju tebe, byl bych dávno za svatého, jako andělé z nebe. Přísný kazatel mravů nutně označí tento zamilovaný povzdech jako rouhání. A přece život je jiný, v horším, ale i v lepším smyslu. Citovým nadšením miluje většina lidí cokoliv jiného, kohokoliv jiného, než Boha. Ale naštěstí i ti, kteří jsou, jak se říká, až po uši zamilovaní, přece jen nikdo tolik nestratil hlavu, aby nedokázal dát přednost Božímu zákonu, přijde-li do konfliktu s jeho láskou k něčemu jinému. Při veřejné dopravě platí přednostní právo hlavní silnice nebo vozu jedoucího zprava. Obrazně se dá říci, že Bůh přichází do našeho života vždycky zprava. Jeho zákony se pohybují po hlavních cestách. Mají tedy vždycky přednost před všemi ostatními zájmy, i kdybychom s velkým nadšením pospíchali jinam. Čím víc řidičovi přejde do krve smysl pro přednost na silnici, tím bezpečněji jede. I na cestě života je zárukou bezpečnosti respektovat přednostní zájmy Boží.

0: národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
0: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
0: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
0: Bohu díky.

0: Je tu pořad Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Tentokrát navštívíme česko-německé poutní místo U Studánky, které vzniklo v Sudetech asi 6 kilometrů severně od Dvora Králové v obci Vítězná části Kocléřov. Po určité době úpadku zažívá toto místo svou renesanci, především díky zapsanému spolku Poutníci od Studánky. A právě s nimi jsem se na místě setkal. Provázet nás budou dva členové spolku, a sice předseda a místní kostelník Pavel Sýbr a Václav Lokvenc, lesník a jeden ze zakládajících členů spolku. Dále paní Zuzana Kazmirovská, která je koordinátorkou spolupráce s německými poutníky, a místní znalec a badatel Ladislav Hladký. Poutní místo vzniklo v roce 1848. Tento rok je znám v Evropě bouřlivými událostmi, avšak i na tomto místě se odehrála tehdy mimořádná událost, ovšem trochu jiného druhu. A od ní se začaly odvíjet i další zajímavé děje. Já bych poprosil nejdříve pana Lokvence, aby nám k tomu něco řekl úvodem.
1: Vítejte v obci Vítězná, části Kocléřov, před kostelem svatého Václava, který je v posledních úpravách v barokním stylu, a je to vlastně místo, které je v Podkrkonoší v bývalých Sudetech. Takže tato obec byla po druhé světové válce dosti vysídlená a katolická církev tím pádem hodně oslabena. Komunistická strana, která nastoupila po druhé světové válce, víra v této obci přesto nezanikla. A opět se tu v současné době snažíme o navrácení a posílení a začalo se i zároveň s usmířením po té poválečné vlastně odsunu. Takže obou stran vlastně tady bylo vysazena lípa a dub a k tomu vám tady Zuzana něco poví.
2: Tak stojíme tady před kostelem a vidíme mladou lipku a dub. Jsou to stromy vysazené v roce 2014 a mají následující symboliku. Zaprvé lípa je tradičně symbolem českým, dub je symbolem německým a tyto stromy byly vysazeny společně studenty dvou gymnázií, a sice gymnázia ze Dvora Králové nad Labem a gymnázia z německého Kloppenburgu, což je již dlouhodobě a tradičně partnerská škola dvorského gymnázia.
0: Tak a teď se konečně přesuneme do samotného kostela svatého Václava.

0: A my se teď v následujících chvílích budeme věnovat chvilku tomuto kostelu, protože zde vlastně všechno začalo. Vešli jsme právě do kostela a hned první obraz na pravé straně, který nás zaujme, je veliká barevná mariánská pieta. A k tomu by nám mohl říct něco pan Sýbr.
1: Nacházíme se před nádherným obrazem Panny Marie s Jezulátkem. Zde se modlila paní Tomášová, která trpěla těžkou oční chorobou. Prosila o pomoc Panny Marii. Této ženě se 2. června 1848 zjevila ve snu Panna Maria a dala jí pokyn, aby v okolním lese pod stromem s ulomenou špičkou hrabáním nechala vytrsknout vodu a poté si oči omyla touto vodou. Uposlechla a došlo k jejímu uzdravení. Tento zázrak vzbudil zájem lidí ze širokého okolí.
0: Takže zde u tohoto obrazu to vlastně všechno začalo.
1: Ano, tady to začalo a docházeli sem i následně po válce i lidi z Německa, kteří měli k tomu poutnímu místu vztah a dokonce sem přijeli i lidi z Německa, kteří byli přímí potomky té paní Tomášové. Když já jsem byl jako malý kluk, tak s mamkou jsme tu paní tady provázeli kostelem a speciálně chtěla vidět tento obraz, který oni měli ve svém srdci a toužili ten obraz vidět.
0: Co by nám k tomu ještě dodal pan badatel Hladký?
2: No, od té doby, co začal zázrak, to se scházeli lidi z okolí, ať od Jormře, odkudkoliv, od Svatoňovic, a začali Češi i Němci se scházet v tomto kostele, později samozřejmě nahoře u poutního místa. Můžeme říct, že vlastně to začalo potom jako velice známý. Začaly se tam samozřejmě dít další zázraky. A to už je potom místo nahoře u panenky, že u navštívení Panny Marie. To pokračuje. Jinak sem chodilo samozřejmě až 20 000 lidí. Zázrak potom samozřejmě přilákal hodně lidí, kteří i nebyli věřící a začali to tam navštěvovat pravidelně. Samozřejmě, že se tam potom konali i vysvěcení kněží a vše. Začalo to samozřejmě nejdřív tady v Kocíře u svatého Václava. Němci i Češi měli vždy v úctě svatého Václava oba národy.
0: Posloucháte pořad Na stole je téma. Dnešním tématem je česko-německé mariánské poutní místo u Studánky v bývalých Sudetech, nedaleko Dvora Králové. Respondenty pořadu jsou Pavel Sýbr, Václav Lokvenc, Zuzana Kazmirovská a Ladislav Hladký.
3: Němečtí rodáci a jejich potomci dodnes vzpomínají, jak navštěvovali s rodinami poutní místo u Studánky, které se nazývalo v němčině Marienbrunnel. A jsou o tom i záznamy ve farních kronikách okolních obcí nebo v obecních kronikách. A je tam popsáno, jak pan farář místní, jejich pan farář požehnal celé skupině poutníků a oni pěšky se vydali, stejně tak jako ku příkladu do Svatoňovic, tak do Kocvířova. To znamená, že ta poutní místa sloužila jak Čechům, tak Němcům svého času.
0: Vy jste řekla teď název Koclířov, místo Koclérov. Já jsem si všiml, že tato obec má velice podobný název obci Koclířov u Svitav, kde je v současné době sídlo Českomoravské Fatimy. A také jsem si všiml, že tato obec Koclérov nebo Koclířov má vlastně dvojí výslovnost. A já se zeptám pana badatele Hladkého, jak to tedy je.
2: Původně se to německý za rakouských dob, že jo, císařů se používalo Koclérov pro tuto oblast a dole byla, co je Fatima, neboli Koclířov, se používal název správný Kecestor Schengentau.
0: A v současné době se ustálila tedy výslovnost Koclérov s E.
2: Vždycky bylo Koclérov tady. protože kdysi dávno se použil kocelery, to byl nejstarší, jako co archiváři psali kronikáři.
0: A ke studánce se teď pojedeme podívat přímo na místo, které je asi 2 kilometry od kostela svatého Václava.

0: Tak právě jsme dorazili do krásné přírody, přímo ke studánce, kde se stal první zázrak. Jak to tedy bylo a jak to tady vypadá? Popište nám to, pane Lokvenci.
1: Takže nacházíme se v lese, který zároveň obklopuje toto poutní místo a kde se tady našla ta zázračná orda, kterou můžeme dnes získat pomocí pumpy. Tak už nám voda teče. Takže můžeme si taky olít oči, jako si tady před dávnými časy mila vlastně těmitě touto zázračnou vodou právě ta Marie Tomašová.
2: Nacházíme se taky na místě, které, jak je teďka docela dost zelení zarostlý, tak zde byl plac, který byl volný, nezalesněný a po ubočích jedné strany byly stánky, které bývají běžně na poutích. Z další strany tady byla panská hospoda, krásná, s dřevěným i další budovou s dřevěnou, kde byl taneční parket. V některých budovách tady v okolí byly hospůdky a v jednom domě byla krásná cukrárna. Bohužel teďka už ta budova už není tak krásným stavu jako po válce. Chodilo sem spoustu lidí ze širokého okolí, takže přicházeli procesí do 45. německého obyvatelstva i českého a chodilo sem až 10-20 tisíc lidí na poutě. Následně další roky po odsunu to tady ještě docela žilo, ale postupně, jak byli tady kněží, kteří se o to starali, páter Sedlák dost tomu poutnímu místu se věnoval a třeba ta křížová cesta byla i dokonce vymalovaná barevně panem Slavíčkem.
1: Takže dorazili jsme do tohoto malebného lesního koutu a tady můžete zároveň vidět, jak zub času i ten les se mění s postupem času. Tady na staré dobové rytině byla vidět smrky s ulomenými vrchy, kam vlastně ta Marie přišla, ta Tomašová, a našla to místo s tou zázračnou vodou. V současné době jsou tady zase dva smrky. To už nejsou smrky, které ona tady vyhledala, ale opět mají zlomené vršky a to se stalo v roce 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Tak vítr právě těmto smrkům zase odstranil ty vrcholy.
0: Poprvé tedy byl ulomen vrchol původního starého smrku.
1: A ten už zde není.
0: A teď vlastně se ulomily vrcholky dalších dvou smrků, když začala válka na Ukrajině.
1: Ano, přesně tak.
0: Ve stejném místě.
1: Neustále nějaká přírodní znamení tady můžete vidět, spatřit. Máme tady zároveň takového ochránce, máme tady sochu archanděla Michaela a je to vlastně ochrana anděla tohoto místa.
0: Je to asi 2 metry od studny a je vysoký kolik? Asi 3 metry, že?
1: A bohužel právě při pádu těch vrchů byla zase ta socha poškozená a byla vlastně zase nějakým způsobem tady takové ohrožení tohodle toho krásného místa a zase důvod zase co opravovat.
0: Co zde máme dál? Na opačné straně od studny, než je sloup svatého Michaela Archanděla, stojí kaple. Co k ní můžeme říci?
3: No, kaple vznikla v druhé polovině 19. století jako první skutečný zděný přístřešek pro velké množství poutníků, kteří se dřív scházeli u pramene v dřevěném přístřešku, tak jak to ukazuje dobová rytina. A už na té dobové rytině je vidět taky zatím malý stromek, zjevně to není místní dřevina. A jedná se s největší pravděpodobností o zeraf, neboli tůji, který vyrostl do ohromných rozměrů a vidíme ho stát dodnes vedle kaple a je to skutečně velice impozantní strom. Kaple, tak jak ji vidíme dnes, je vlastně rekonstrukcí původního stavu, protože byla natolik schátralá, že musela být vlastně stržena s výjimkou věže. Věží se vchází a pak je, má menší prostora, která byla postavena vlastně úplně znova za podpory tehdy německých rodáků a v roce 1996 byla kaple znovu posvěcena za účasti pana biskupa Karla Otčenáška. Stavba kaple je zděná, má dřevěný portál, dveře dřevěné a to zvonové patro, dejme tomu zvonové, je ze dřeva. A nahoře je věžička ve tvaru cibulky.
2: Kaple původně byla celá dřevěná a díky tomu, jak do té kaple nebylo původně nějak pořádně zastřešeno a původně to nebylo pořádně izolované. A díky některým obyvatelům obce, mladší generace, tak ty bohužel to trošku přispěli k tomu, že se to devastovalo a takže díky přispění rodákům se to potom celý dalo do pořádku a ta původní dřevěná část se vyzděla.
0: My teď jenom na chviličku nakoukneme do této kaple, komu byla zasvěcena?
2: Původně to bylo zasvěcené paní Marii, ale je možný, že postupem času tato kaple byla zasvěcena asi Božskému srdci Páně, protože na oltáři jako hlavní socha byla socha Krista Božského srdce. Byl tady původně ve štítě toho kostela ve věži původně mariánský obraz Panny Marie Bolestné, který bohužel za komunistů se nějakým způsobem ztratil.
0: Teď zde tady toho mnoho není, vidím tady jenom spodní část oltáře, vršek chybí a po straně je výstava nějakých obrázků.
1: Tak tyto obrázky namalovali děti ze Šulcových sadů a právě my spolupracujeme se skupinou tady Nažďár a paní Nadžeska právě vedla ten výtvarný kroužek a malovali měli pojmout Marii právě s tím jezulátkem. Takže tohleto, kdy byl vlastně ten obraz, který jsme viděli ve Václavovi, tak vlastně nějakým způsobem, jak dnes děti vnímají takovou tu mateřskou lásku.
0: Takže ta kaple se používá k takovýmto účelům nebo ještě k něčemu dalšímu?
1: Blíží se noc kostelu a chtěli bychom nějakým způsobem i zároveň tuto kapli oživit ve františkánském stylu, kdy bychom chtěli udělat vlastně vzpomenutí 800 let od úmrtí Františka z Assisi. Zuzana Kazmirovská právě s tím Nažďárem hodně spolupracuje právě v Horním Žďáru a tam mají taky takový starý zašlý kostel a ona vám k tomu právě nejvíc mohla říct.
3: Jo, paní Madževská z Horního Žďáru, která vede pěvecký sbor tam v místě, vyučovala výtvarnou výchovu na základní škole ve Dvoře Králové nad Labem a zadala dětem ke zpracování téma mateřství. A pojali to tak, že v podstatě archetypem mateřství pro nás, pro všechny je Panna Maria s dítětem. Zároveň ty děti poučila o různých stylech zobrazování Panny Marie v průběhu historie, přičemž bylo čistě na dětech, jakým způsobem to téma stvární. A tady vidíte, že vznikly opravdu nejrůznější Madony, částečně velice působivé.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma, ve kterém jsme navštívili mariánské poutní místo U Studánky v bývalých Sudetech v obci Vítězná Kocléřov u Dvora Králové. My když jsme přistupovali zde k místu, k prameni a ke kapli, o které jsme teď mluvili, tak jsem nezmínil, že jsme sestupovali po takovém dlouhém širokém schodišti, na kterém teď zrovna nějaký turista běhá nahoru a dolů. Má to asi jako trénink, ale nicméně mohli bychom si k tomuto schodišti ještě něco říci. Pane Lokvenc.
1: Tak toto schodiště samozřejmě zpřístupňuje tento značně členitý terén a zdejší převýšení a jak vidíte, i láká vlastně ke sportování. Toto schodiště obsahuje 60 stupňů a zároveň taky jsme ho nechali obkácet, jako protože stalo se nám, že i zároveň, jak byl vichr Kyril, tak nám tady spadnul na to schodiště i borovice a značně ho nám taky poškodila. Od Studánky se budeme přesouvat po dlouhém schodišti, které obsahuje 60 stupňů. Toto schodiště zpřístupňuje zdejší členitý terén a zároveň toto schodiště je takovým místem i brigád, protože, jak jsem říkal, toto místo je obklopuje starý les a ten les samozřejmě to pohlcuje a nějakým způsobem znečišťuje, takže vždycky tady musíme zametat a odstraňovat listí a jehličí, takže přitahuje to i zároveň takovou tu místní komunitu a snahu vlastně to tady i zároveň místo setkávání i právě tou skupinou i Nažďár jsme tady měli kouzelný zametání s muzikou, takže různě se to vlastně dá i využít nejenom k tomu sportování, jak tady vidíme.
0: Ze skoro všechno muselo projít rekonstrukcemi, které byly podporovány právě i z Německa. Výjimkou asi, pane Sieber, není ani toto schodiště, že?
2: Ano, každý rok po 89., kdy začali přijíždět rodáci z Německa, který značně podpořili toto místo finančně i účastí na tradiční česko-německý poutík, která byla vždycky na přelomu června a července, většinou první víkend začátkem prázdnin, tak i jeden rok zhotovila se celá rekonstrukce schodů a byla to dost náročná rekonstrukce. Jednak materiálně i finanční částka byla dost vysoká jako při rekonstrukci těch schodů.
0: My se teď po těchto schodech vydáme nahoru, protože na jejich konci je větší kostel, než je tato kaple, kde právě stojíme. Co je to za kostel?
2: Je to kostel Navštívení Panny Marie, který byl zbudován na přelomu 19. a 20. století. Roku 1891 bylo vysvěcení tohoto kostela. Za velké účasti v poutníku. Tento kostel byl postavený v novorománském stylu z místních zdrojů, kamene a cihel.
0: Bylo to asi proto, že kaple, která byla poměrně malá, už asi přestala dostačovat kapacitě toho množství poutníků, kteří sem chodili, že?
2: Ano. Ta spodní kaple se sice určitě využívala, ale chodilo sem spoustu poutníků, procesí ze širokého okolí, od Jaroměře Hostinného, od Žacléře, ze širokého okolí sem přicházeli poutníci, jak Češi i Němci. Prostě bylo to hodně navštěvované

0: Tématem dnešního pořadu Na stole je téma, který posloucháte na Radiu Proglas, je Mariánské poutní místo u Studánky nedaleko Dvora Králové. Respondenty našeho pořadu jsou Václav Lokvenc, Pavel Sýbr, Zuzana Kazmirovská a Ladislav Hladký.
1: Kostel stavěl František Helman z Jaroměře, původem pocházel z Písku. Ten prováděl stavební práce, dozor a veškeré věci. Návrh bohužel se nepodařilo zjistit, kdo je nakreslil. Tomu nemůžeme připsat jako autorovi. Ostatní práce dělala místní firma Wenzel Jäger, který najímal místní kameníky na tyto práce.
0: Byla tady tehdy nějaká organizace nebo spolek, vlastně, která iniciovala výstavbu tohoto kostela?
1: Místní věřící samozřejmě přidávali na postavení kostele, ale zároveň i majitel panství, pan Josef Etrich Továrník. Ten mu patřil v té době i Žireč, zámek.
0: My jsme teď konečně vystoupali po schodech přímo ke kostelu navštívení Panny Marie. Stojíme právě před ním a pan Hladký by k tomu ještě něco asi dodal.
1: Za působení místního faráře Reinholda Bárta vydal publikaci v němčině v roce 28 80 let trvání poutního místa, kde uvádí, že blízko kostela byla poustevna, než kostel samozřejmě stál a tam žil poustevník. Asi po x letech samozřejmě se postavil zde kostel. Zároveň tam popisuje, co se kde dělo, jako války a různý další zajímavé události k tomuhle poutnímu místu.
0: No a my se teď můžeme podívat přímo do kostela.

0: Tak právě se nacházíme uvnitř kostela. Když jsme vešli dovnitř, tak mě velice zaujala bohatá výmalba kostela všech stěn, jak po stránce ornamentů, tak i krásných obrazů. A také mě zaujal zvláštní strop, který připomíná kazetový strop někde na zámku. Tak pojďme si k tomu kostelu říci něco bližšího.
1: Opravdu asi může někoho zaujmout kazetový strop, který je ze dřeva, ale ku podivu je tam i schovaná nějaká traverza. Pro mě to bylo zajímavé, že už roku 1890 byla použitá železná traverza, která je zakomponovaná do toho dřevěného stropu. Muselo to být nádherně vymalovaný, ale bohužel vlhkostí, která působila ze střechy, která byla původně z kamenného šindele, ale už bohužel za druhé světové války ta šindel byla poškozená a tím pádem teklo skrz střechu právě na ten strop, který je krásně vytvořený, ale bohužel tam výmalba vzala hodně za svý. A bohužel je tak trochu jenom zachována právě jenom kolem kůru, kde bohužel nějaký člověk se tady vloupal, tak se to zrekonstruoval.
0: Tak na mě to působí trochu jako východní styl.
1: Ano, je to pseudo-románský styl celé té stavby, takže vám to může evokovat byzantský styl. Ale přesto já si myslím, že to trošku je taky trošku styl toho malíře, který to tady maloval, pana Schreiera, který byl místní rodák.
2: Výmalbu prováděl místní rodák pan Schreier. Zemřel samozřejmě i zde, jako v Kocéřově, protože bydlel naposledy 117 i s manželkou. Do Německa potom odešli samozřejmě jeho potomci. Výmalba původní, už co vidíme mimo obrázku, jako je svatý Josef a Anáty, byly později. Nejdříve vznikly to, co vidíme před oltářem, to je původní z toho, kdy byl vysvětlen ten. A později za místní dary, je to tam napsáno německy, mezi rokem 1908 až 13 se domalovaly další malby. Tady nalevo to je k panství dominikálnímu, to si nechali vymalovat přímo a trichové, kde je napsáno svatá Valburga jako patronka tohodle původně jako panství je má ochraňovat.
0: V historických pramenech se na tomto poutním místě také dochoval popis další zajímavé události, a to příběh Filomény Vyhanové.
3: V pravém koutku u východu stojí dvě berly. Dala je sem uzdravená Filomena Vyhanová. Narodila se 17. května 1868. Zemřela 16. března 1922 v Kocléřově číslo popisné 151. Již jako dítě mohla se jen s námahou pohybovat o berlách. Později objevily se na nohou čtyři hnisavé rány, takže nemocná musela stále ležet. Lékaři usoudili, že jen amputací jedné nohy může jí být zachráněn život. Nemocná nechtěla k tomu přivolit a s důvěrou obrátila se k paně Marii. Sama vypravuje, jak se jí jednou v noci ukázala krásná paní a radila jí, aby si u studánky nohy umyla. Nevěděli jsme, kterou studánku myslila, a proto jsme čekali. Několik dní později totéž napomenutí. Bez meškání mám vyhledat studánku blízkého milostného místa. Můj otec mne tam časně z rána na vozíku dovezl a chtěl mne na večer zase odvést domů. Jedna žena, která tam se mnou byla, donesla mi vody ze studánky. Umývání bolestných míst nebylo bez obtíží. Bolesti se však již mírnily a o poledni pokusila jsem se modlit křížovou cestu. Cesta od zastavení k zastavení byla stále ještě namáhavá. U 8. zastavení pocítila jsem velkou úlevu a bez berlí dokončila jsem křížovou cestu. O 16:00 odpoledne vrátila jsem se bez berlí z Dráva domů. A tak od podzimu 1896 až do své smrti 16.3.1922 chodila úplně zdráva.
0: Posloucháte pořad Na stole je téma, ve kterém jsme navštívili česko-německé mariánské poutní místo U Studánky v obci Vítězná Kocléřov, nedaleko Dvora Králové.
4: Kopule nad oltářem je tmavě modrá a je opatřená zlatými hvězdami, takže vypadá skutečně jako hvězdné nebe, že?
2: Všechny kostely, které jsou v okolí, až po Orlické hory, právě většinu z nich maloval náš místní rodák.
4: Takže je to v podobném stylu.
1: Na hlavní oltáři jsou dvě ženy. Levá postava je Panny Marie a pravá svaté Alžběty. Toto jsou soší, je zasvěcení v podstatě celé kaple nebo kostela. Je to tyrolská práce, která byla speciálně jako pro tento kostel zhotovena. Máme tady ještě sochu Krista, Božského srdce Páně, která je taky zhotovena jako v Tyrolích, ale původně byla umístěna ve spodní kapli.
5: Každý, kdo vstoupí do tohoto kostela, tak je překvapen vnitřní výmalbou, která je velice barevná, v příjemných barevných tónech i se zlacením, s množstvím ornamentů a může nám připomínat bojronský umělecký styl nebo sloh pseudobyzantský, každopádně propojuje se zde více různých prvků a dojem je velice příjemný, teplý, přívětivý.
0: Výzdoba na všech stranách je sice nádherná, ale asi tak do 2,5 metrů žádná výzdoba není. Je to zabíleno bílou barvou. Pravděpodobně zde již došlo k velkému poškození, takže to je nově vymalováno. Ovšem tyto plochy jsou využity zcela jiným způsobem. Jakým?
6: Takže snažíme se zateplovat tuto bílou stěnu dětskými obrázky, protože vždycky ke konci roku tady probíhá putování za Ježíškem a cílem je vlastně i zároveň té akce podnítit tu výtvarnou a k daným tématům podnítit, vlastně udělat výtvarnou soutěž s charitativním podtextem, že se i zároveň ty obrázky tady draží. Co se samozřejmě nevydraží, tak zase tady zůstává a zdobí pak celoročně, než přijde zase nová vlastně sada obrázků, která při té akci zase vzniká. Jinak tady zase, jak jsme zmiňovali už před, že tady bude noc kostelů, tak nejenom máme tady ty dětské obrázky, ale zároveň tradičně už tady druhé kolo probíhá výstava fotografií s danými vlastně tématy. A opět tyto témata jsme letos vybrali právě k tomu svatému Františkovi a je to na téma vlastně toho jeho chvalosvěvu k přírodě.
5: U Studánky vlastně díky Vaškovi a Pavlovi a panu Hladkému zde přítomným vznikla taková malá, dalo by se skoro říct, galerie, která dává příležitost mladým tvůrcům, amatérským tvůrcům i lidem s handicapem, aby prezentovali své fotografie a sdělovali tak ostatním svoje prožitky z přírody.

0: Na tomto poutním místě se také hrálo divadlo, pane Hladký, že?
1: Ano, od roku 45 do roku 70. Ovšem u poutního areálu se to hrálo někdy do 60. let. Amatérské divadlo z Kocířova, K.J. Tyla, potom se samozřejmě mění jména a pravidelně se tady dělalo vystoupení.
0: Jaký typ her to byl?
1: To bylo klasický, jak jsou divadelní, případně z Eurohan, něco takového. Já to mám na podkách, ale jako říkám, soupis to teď nemůžeme do pořadu ani dát, to je trošku delší historie.
0: Další věcí, kterou zde můžete nalézt, pokud se nedostanete do kostela, je křížová cesta. Ta je asi na skoro všech poutních místech. Má zde nějaké specifikum?
2: Zdejší křížová cesta má to specifikum, že vede do kruhu, v podstatě velice členitým terénem romantickým. Je to 14 zastavení kamenné kapličky s kovovými reliéfy a je zakončena kaplí Božího hrobu.
3: Tato křížová cesta ožívá hlavně o Velkém pátku, kdy se tady chodí pravidelné procesí, ale i zároveň právě v ten adventní čas, kdy nám tady oživuje, vlastně máme tady takové oživení té křížové cesty ve vánočním duchu, kdy je tady udělaný dřevěný betlém a je tady taková vycházka s andělou, kde můžete zažít vánoční zvyky. Toto místo zároveň taky přitahuje nejenom dřívější ochotničení, ale v roce 2016 právě ožilo nápadem vytvořit tady živý betlém a s skupinou Vítězňáčkem z obce Vítězné, kdy s dětmi, s dětským souborem vznikl právě tato tradice. No a od covidové doby, kdy nám tady vystoupila Barunka z České Skalice, se to stalo i zároveň takovou tradicí, že tady užívají hlavně ty lidové zvyky a ty krásné české koledy.

0: Další zajímavostí, kterou můžeme na tomto poutním místě vidět, je úplně moderní pomník, který nás upoutá svojí značnou výškou, možná tak 4 metry. A je to vlastně 5 nahoře k sobě zahnutých obrovských trámů. Zkusil byste nám to, pane Lokvenci, trochu popsat a také vysvětlit význam tady toho pomníku?
1: Tak tento pomník je to vlastně nějaká iniciace místního umělce Dana Václavíka, který toto místo navštívil a chtěl nějakým způsobem to pojetí i toho moderna sem zasunout, nejenom tu starověkost, ale i toto místo ukázat, že žije i v dnešní době. A vzniklo toto moderní vlastně pojetí studánky víry, kdy máme vlastně dole tu studnu symbolickou a obklopenou 5 žebry nebo 5 prsty, který svírají vlastně tu barevnou rozetu. A je to taková symbolika jako Matky Země a Nebeského Otce, takové to spojení obou a je to taková ta symbolika, zároveň kruh, propojení těch cyklů a té nekonečnosti toho vesmíru, který nás obklopuje.
0: Máme tu také dopis od Němky, paní Podlipné ze sousední obce Hájemství. Jedná se o mírně upravený rukopis, který nám poskytl pan Karel Otruba s manželkou. Uvádí, že text vznikl podle některých indicií pravděpodobně v létě roku 1993, nejspíše před poutí. Manželé Otrubovi ho na místě vyvěsili, aby byl dostupný poutníkům, kteří na místo přijdou. Zní takto.
2: Drazí v Kristu, ráda bych tlumočila vroucné přání těch, kteří, ač daleko, stále věrně milují naši Panu Marii od studánky u Kocléřova. Rádi přispěli na obnovu toho milého poutního místa v krásné lesní krajině. Ač již ve vyšším věku nedbají útrap daleké cesty, aby se alespoň jedenkrát do roka zde sešli. Bohužel jejich řady rok od roku slábnou a rádi by viděli, že jejich oběti nebyly marné a že i zdejší lidé zase nacházejí cestu sem, jako kdysi bylo, aby ta cestička znovu nezarostla. Většina z nich již letos tady bude naposledy a bylo by pro ně velkou radostí a ulehčením, kdyby viděli, že jejich snaha o zblížení nebyla marná a že toto krásné poutní místo nezanikne. Přijďte proto v hojném počtu, jak chodili vaši prarodiče a nejen jednou za rok. Máme to přeci tak blízko a Panna Maria čeká.
0: Končí pořad Na stole je téma, ve kterém jsme navštívili česko-německé poutní místo u studánky, které se nachází poblíž Dvora Králové v obci Vítězná, části Kocléřov. Provázeli nás členové zapsaného spolku Poutníci od studánky, Pavel Sýbr, Václav Lokvenc a dále koordinátorka spolupráce s německými poutníky Zuzana Kazmirovská a místní znalec a badatel Ladislav Hladký. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Úplně na závěr našeho pořadu ocituji krátkou pasáž z nově vznikající písně Voda živá, vztahující se právě k tomuto místu, což je dalším dokladem, že poutní místo u studánky ožívá. Ať se rozezní zvony do daleka, tělem i duší pro člověka. Odvaha moudrá v našich dlaních, na cestě za sny nás ochrání.

Dozněla svita číslo 1 A-dur z anglických svit Johanna Sebastiana Bacha. Na klavír hrál Robert Levin. Dále zazní sonáta G-dur pro flétnu a čembalo v úpravě pro flétnu a harfu Františka Bendy. Na flétnu zahraje Vítězslav Drápal, na harfu Hana Millerová.

Poslouchali jsme sonátu G-dur pro flétnu a čembalo v úpravě pro flétnu a harfu Františka Bendy. Na flétnu zahrál Vítězslav Drápal, na harfu Hana Millerová. Komorní hudba na Proglasu pokračuje díly Karla Filipa Emanuela Bacha. A to v podání klavíristy Lorenza Gielmiho a hráče na violu da gamba Vittoria Gielmiho. Postupně uslyšíme fantazii pro violu da gamba a basso continuo A dur, trio G mol a vokálně instrumentální fantazii na Hamleta La Stahl. Příjemný poslech.